0: 50 MWh. To je denní spotřeba 80 tisíc domácností. Ostrá fáze začne příští rok, hotovo má být do roku 2033. V Česku jsou aktuálně 3 velké přečerpávací elektrárny, a to Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice u Prahy. Zemřela Zdena Mašínová ve věku 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na západ, byla komunistickým režimem perzekvována. Novým trenérem fotbalistu Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradil Josefa Dvorníka. Klub informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i 14. Slovácko, to se zachránilo proti Artisu Brno.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty v noci budou kolem 10 stupňů Celsia a bude deštivo. Deštivo ostatně bude také během celého čtvrtka, kdy teploměr ukáže kolem 14 až 18. Na jižní Moravě až kolem 20 stupňů Celsia. Deště se ale nezbavíme. Přehánky nás čekají celý den. Pouze ojediněle se místy může protrhávat oblačnost. Pouze k večeru se potom začne oblačnost protrhávat a déšť také začne ustávat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle ministra Červeného nejsou na další dotované rekonstrukce domů peníze. Americký prezident pohrozil Iránu dalším útokem, pokud nebude mírová dohoda. A teploty ve čtvrtek půjdou k 18 stupňům Celsia. Pršet přestane až k večeru. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Podpora z programu Nová zelená úsporám se mění. Zatímco dosud mohly domácnosti čerpat dotace, nově půjde hlavně o bezúročné půjčky. Přičemž nízkopříjmové domácnosti si zachovají možnost získat dotaci alespoň 400 tisíc korun. Nové podmínky před časem představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Ten v našem presklubu vysvětloval, proč museli podporu tak omezit.
2: 10. listopadu roku 2025 tehdejší ministr životního prostředí pan Hladík musel zastavit novou zelenou úsporám a novou zelenou úsporám Light, protože přečerpal modernizační fond o 10 miliard korun. My v tento moment prostě nemáme ty finanční zdroje. My je budeme mít v čase a budeme mít daleko menší částku.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Památku cyklisty, který zemřel ve čtvrtek 4. června po střetu s autobusem v pražské Krči, si přišli připomenout zhruba 200 lidí. Navzdory silnému dešti v místě nehody, kde bylo instalováno symbolické bílé kolo, zapálili svíčky a drželi minutu ticha. Pietní cyklojízda měla připomenout všechny cyklisty, kteří přišli o život při jízdě na kole v hlavním městě. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Později také prohlásil, že státy z Iránu vyváží miliony barelů ropy a tvrdil, že na to Teherán přišel až teď. Zatímco americký ministr energetiky Chris Wright mezitím uvedl, že o vyvážení milionů barelů ropy z Iránu nic neví. Informovala o tom agentura Reuters. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jagrovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou kolem 14 až 18 stupňů Celsia, bohužel se nezbavíme ani deště. Přehánky nás čekají během celého dne na většině území České republiky. Pouze ojedinělé se místy může udělat polojasno. K večeru potom ale začne srážek ubývat a oblačnost se má začít protrhávat na většině území. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Rock.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. I didn't hear.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let a teploty se udrží ve čtvrtek kolem 14 až 18, stále bude pršet. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na semináři ve sněmovně to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard, řekl předseda České diabetologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Martin Prázdný. Odborná společnost proto spolu s ministerstvem zdravotnictví připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a jak zvládat její dopady. Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Novinářům to řekl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík.
2: Dlouho se tady nic nepostavilo. Poslední přečerpávací vodní elektrárna, velká vodní elektrárna, byla uvedena do provozu na Dlouhých Stráních 1996. To znamená, už v tuto chvíli to je 30 let. To, co teď jsme tady dneska vybubnovali, tak je totální modernizace Orlické elektrárny, kde budou uvedeny do provozu 4 nový soustrojí. Ten beton, ať už ta samotná hráz, ty betonové části zůstanou původní, je to komplexní modernizace.
1: Elektrárna jednorázově uloží až 750 MWh, to je denní spotřeba 80 000 domácností. Ostrá fáze začne příští rok, hotovo má být do roku 2033. V Česku jsou aktuálně 3 velké přečerpávací elektrárny, a to Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice u Prahy. Zemřela Zdena Mašínová ve věku 92 let. Na sociálních sítích to uvedl historik Petr Blažek a Konfederace politických vězňů. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na západ, byla komunistickým režimem perzekvována. Novým trenérem fotbalistu Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradil Josefa Dvorníka. Klub informoval, že 51-letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Ostrava skončila v první lize předposlední a poté ovládla dvojzápas s Táborskem. Baráž hrálo i 14. Slovácko, to se zachránilo proti Artisu Brno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty v noci budou kolem 10 stupňů Celsia a bude deštivo. Deštivo ostatně bude také během celého čtvrtka, kdy teploměr ukáže kolem 14 až 18. Na jižní Moravě až kolem 20 stupňů Celsia. Deště se ale nezbavíme. Přehánky nás čekají celý den. Pouze ojediněle se místy může protrhávat oblačnost. Pouze k večeru se potom začne oblačnost protrhávat a déšť také začne ustávat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: i o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

co chce. Jsme jako dva vlci, co vyjel na měsíc. Jsme šťastný, nechcem už.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle ministra Červeného nejsou na další dotované rekonstrukce domů peníze. Americký prezident pohrozil Iránu dalším útokem, pokud nebude mírová dohoda. A teploty ve čtvrtek půjdou k 18 stupňům Celsia. Pršet přestane až k večeru. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Podpora z programu Nová zelená úsporám se mění. Zatímco dosud mohly domácnosti čerpat dotace, nově půjde hlavně o bezúročné půjčky. Přičemž nízkopříjmové domácnosti si zachovají možnost získat dotaci alespoň 400 tisíc korun. Nové podmínky před časem představil ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Ten v našem presklubu vysvětloval, proč museli podporu tak omezit.
2: 10. listopadu roku 2025 tehdejší ministr životního prostředí pan Hladík musel zastavit novou zelenou úsporám a novou zelenou úsporám Light, protože přečerpal modernizační fond o 10 miliard korun. My v tento moment prostě nemáme ty finanční zdroje. My je budeme mít v čase a budeme mít daleko menší částku.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Památku cyklisty, který zemřel ve čtvrtek 4. června po střetu s autobusem v pražské Krči, si přišli připomenout zhruba 200 lidí. Navzdory silnému dešti v místě nehody, kde bylo instalováno symbolické bílé kolo, zapálili svíčky a drželi minutu ticha. Pietní cyklojízda měla připomenout všechny cyklisty, kteří přišli o život při jízdě na kole v hlavním městě. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy velmi tvrdě zaútočí na Irán, pokud nebude podepsána mírová dohoda. Později také prohlásil, že státy z Iránu vyváží miliony barelů ropy a tvrdil, že na to Teherán přišel až teď. Zatímco americký ministr energetiky Chris Wright mezitím uvedl, že o vyvážení milionů barelů ropy z Iránu nic neví. Informovala o tom agentura Reuters. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa dnes v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jagrovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13 sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou kolem 14 až 18 stupňů Celsia, bohužel se nezbavíme ani deště. Přeháňky nás čekají během celého dne na většině území České republiky. Pouze ojedinělé se místy může udělat polojasno. K večeru potom ale začne srážek ubývat a oblačnost se má začít protrhávat na většině území. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: diamantou Carterovou z Hvězdné brány nebo z Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

0: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Krásné.
4: Čtvrteční ráno. Krásné ráno.
5: Dobré ráno. Začíná fotbalové mistrovství světa. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k dotacím Agrofertu a ke sporné stavební novele. Státy Evropské unie a europoslanci se v noci shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2. Dneškem začíná mistrovství světa ve fotbale. Odstartuje zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Někdejší fotbalový reprezentant Jan Rajnoch Frekvenci 1 řekl, že od týmu trenéra Miroslava Koupka čeká postup. Věří, že se budeme reprezentovat dobrým fotbalem. A taky okomentoval i naše soupeře.
6: Myslím si, že bychom mohli z té skupiny postoupit. Samozřejmě soupeři jsou to zajímaví, každý prostě jinak herně, jinak taktický, jinak vyspěle, jiný styl fotbalu, takže na každý ten zápas určitě trenér Koubek připraví taktiku proti tomu soupeři na míru, ale věřím, že opravdu ten náš tým cítím z něj dobrou atmosféru, dobrou mentalitu a věřím, že v těch zápasech můžeme být úspěšní.
5: České fotbalisty čeká první zápas s Jižní Koreou zítra. Lidé si ale budou muset přivstat. Utkání startuje ve 4 hodiny ráno našeho času. S Jihoafrickou republikou se pak česká reprezentace utká 18. června a 25. června naše fotbalisty čeká duel s Mexikem. Fakultní nemocnice Bulovka včera po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Americký lékař tak už odletěl zpátky do své vlasti. Poslanci se dnes v pravé poledne mimořádně sejdou k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýš 3 hodiny. Ve 3 hodiny odpoledne totiž začne jiná mimořádná schůze, na které se mají poslanci už po čtvrté vrátit ke stavební novele. Ta má podle tvůrců urychlit stavební řízení. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Na Hradě budou řešit otázku dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podporu paliativní péče a nebo řešení nedostatků léku, zejména primární péče v některých regionech. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informuje o tom Rada Evropské unie zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy asi 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa večer v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na Norku Jägerovou. Tentokrát Manuel dosáhla času 50 vteřin a 13 setin sekundy, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se pak po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem, když hodila 55 metrů a 94 centimetrů.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Čtvrtek začal zataženou oblohou a zejména na severovýchodě ještě doznívá noční déšť. Později začne oblačnosti ubývat a převládne proměnlivé počasí s četnými přeháňkami a taky bouřkami. Srážkové úhrny budou velmi nerovnoměrné, ale lokálně může při intenzivních srážkách spadnout až 20 mm. Nejvyšší teploty zůstanou jen mezi 14 a 18 stupni, pouze na jižní Moravě mohou dosáhnout hodnot kolem 20.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A na hlavních tazích je zatím klid, dejte si jen pozor na mokré silnice. Jo, jela jsem. Bude 11. Opatrně jezdíte,
3: opatrně.
5: Jo.
3: Je to opravdu mokrý. Hele, ID1 je mokrá.
5: ID1, jakoby oni jsou asi všechny, jakoby u nás teda lilo celou noc. Chtělo se vám stávat, je tady Mára s Ludkou samozřejmě. I dnes.
7: No. Když budete vyrážet, i opatrně našlapujte. Může to být mokrý kolem bazénu, nejenom
5: tam. A hlavně
7: tam.
5: Našlapujte kolem lidí v práci, jo? Já to dělám už od pondělka.
7: Ale patrně. Prosím tě, včera jste do toho vylítla.
3: A od té doby našlapuje.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
3: Tak Míra tady není, zůstalo nám to tam. Je tady se mnou Mára Malášek, tak jenom abyste byli v tom pravém obraze.
7: No to promiň, dobré, ano,
3: promiň,
7: no.
3: Máru.

0: větří, tak bez větří teda rozhodně není. Možná by o tom své mohl vykládat Míra, který zrovna včera dával příspěvek na sociální sítě, jak šlape proti větru. Ale dneska, 11. června, dneska má můj muž narozeniny a dneska začíná fotbalové mistrovství světa. A jenom díky tomu, že má můj muž narozeniny, tak už si asi půl roku pamatuju, že dneska začne fotbalové mistrovství světa.
1: No a pan Alois kouká se na fotbal?
0: No kouká se na fotbal, jasně. Takže to je...
1: Ale, tak to jsou spojení, to je jasný.
0: Ale víš, co to teďka znamená, že budu mít ráno připravenou snídaní a tak, že jo? Protože jestli bude vstávat na zápasy ve 4...
1: Ty brďo, to si nejsem teda úplně jistý, jestli tohle to jako pro chlapa znamená, když stane ve 4 koukat na fotbal, aby ženské připravil snídaní.
0: Horoskopy s paní Dagmar Kluckou.
2: Horoskop frekvence 1.
3: Krásné čtvrteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je Mezinárodní den rysů. Svátek slaví Bruno, Barnabáš a Brunhilda. Gratulujeme. Společenská povaha Merkura se spojuje s beraní podnikavou chutí do života. Určité záležitosti mohou nyní silně podnítit vaši zvědavost. Co čeká blížence? Cítíte se ve špičkové formě. Konstelace naznačují, že můžete něco získat a nemusí to být jen materiální povahy. Může jít o sympatie, přátelství i úspěch v zaměstnání. Radci, bude vás to lákat všemi směry. Od rychle navázané známosti si ale moc neslibujte. Víte, co se říká? Není všechno zlato, co se třpití. Lvi, dnes rozhodně vyraste mezi lidi. Venku vás čeká mnoho zážitků. Na poli lásky se může objevit někdo zajímavý. Pany, i když máte jasno v tom, co budete večer dělat, pozměníte plány. S radostí přijmete pozvání přátel. Užijete si trochu vzruchu. Váhy, uspokojení vám nepřinesou jen vášnivá obětí, ale i dlouhé intelektuální rozhovory, které se vážou k vaší profesi. Mnoho zajímavých věcí se dozvíte. Štíři, neměli byste podceňovat informace, které k vám přicházejí. Mohou mít skrytý význam i širší souvislosti, než se vám na první pohled zdá. Střelci, dnešek vás může lákat k rozmařilostem. Budete mít chuť udělat něco zdánlivě bláznivého. Kozorozi, chladné vztahy najednou roztají. Všechno budete prožívat vášnivě a do hloubky. Vodnáři, den je vhodný na upevňování stávajících vazeb, nikoli na navazování nových. Týká se to zvláště těch, kteří v předchozích dnech něco pokazili. Ryby, můžete být tlačeni k tomu, do čeho se vám nechce. Budete-li jednat diplomaticky, můžete to uhrát ve svůj prospěch. Berani, jak naznačují hvězdy, čekají vás vzrušivé události. Večer bude ve vaší režii. Býci, snažte se harmonicky rozložit svoji pozornost, aby se nikdo necítil opomíjen. Nic nenechejte náhodě. Láska je totiž hybnou silou vesmíru. Milí přátelé, hvězdy převážně stojí při vás. Bdí nad vaším domovem a štěstím. Pokud si ovšem sami něco nepokazíte, přeji vám úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: minut po 6 raní, dobré jitro, odlubky s Mírou, Fun Factory v záklonu a před námi, pozor, fantastický for.
1: Ano.
0: Tak, pokud se ke svému ex vrátíš víc než jednou, tak už můžeš legálně parkovat na místech pro handicapované.
2: Ráno, spejdě, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

Jeden dorazil včera, jak jsme tady řešili ty moje zapomenuté brýle. Lubko, jak mluvíte o těch zapomenutých brýlích, tak jeden forex speciálně pro tebe, Olin. Až mě zaskočilo. Tak, jak se cítíte v nových brýlích? Ptá se doktor. Výborně, pane doktore, výborně. Najednou potkávám spoustu známých, které jsem celé roky neviděl.

0: Páteční ráno na frekvenci 1, tak nám venku propršela v podstatě celá noc a i dnešek bude většinou zatažený. Nejvyšší teploty zažijeme dneska na jižní a východní Moravě, kde můžou dosahovat až k 20 stupňům, jinde většinou pouze mezi 14 a 18.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Zatát, opravdový elektrospecialista.
4: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
5: Dvě minuty po půl sedmé a vždy skvěle informovaná Lucie Černá.
0: Ano, hezké ráno. Celé Česko se od zítřka do neděle zapojí do mapování druhů rostlin a živočichů. Akce známá jako Biosmršť má za cíl zmapovat výskyt vybraných nepůvodních a invazních druhů. Některé z nich jsou zařazeny na takzvaný unijní seznam a Česká republika je proto povinna sledovat jejich výskyt a omezovat jejich další šíření. Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu anebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením. Totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několika kilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku. Kuvajt dnes kvůli íránským útokům uzavřel svůj vzdušný prostor. V Bahrajnu zase v noci kvůli hrozbě útoku z Iránu opakovaně zněly sirény. Píší to světové tiskové agentury. Íránská armáda během noci uvedla, že útočí na americké základny v obou zemích v reakci na noční americké údery na cíle v Iránu. Později oznámila, že vyslala 12 balistických střel také na základnu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Seriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informuje list The Times.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
0: A D1 hlásí čerstvou nehodu.
8: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Vyškov u exitu 194 Vídeňská. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D3 ve směru na Mezno na 112. kilometru, kde havarovalo osobní vozidlo. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Petra.
0: Krásné čtvrteční ráno s datem 11. června. Pojďme se podívat, co píšou dnešní noviny. Češi na mistrovství světa startují už dnes v noci proti Jižní Koreji. Černá věštba nebo geniální tah? Zamýšlí se dnešní blesk.
5: Jo, tak i v prodeji je taky nový reflex. Při blížícím se mistrovství světa ve fotbale rozebíráme fenomén sportwashingu. To teda vůbec nevím, co je. Taky snahy Donalda Trumpa využití fotbalového mistrovství v Severní Americe k posílení vlastního politického vlivu.
0: Rychlá porada tady s Googlem, tak prosím tě, jestli i vy tápete, co je to sportwashing, tak jedno rychlé vysvětlení právě z Googlu. Je to praktika, při které autoritářské režimy, kontroverzní osobnosti nebo oligarchové využívají sport k vylepšení své pošramocené pověsti.
5: Tak to my u nás moc dobře známe, ne?
0: To jsou takový ty...
5: Tak Ivanko, kamaráde.
0: Jo, i takhle by se to... Ale podle mě jsou to takový ti, já nevím... Prostě, ať nejsme konkrétní, tak třeba nějaký prezident daleko na východě zabije toho medvěda tím oštěpem a pak nad ním stojí a jako, jo, nebo dává tu branku, ten gól nějakýmu známýmu, celosvětově známýmu brankářovi, že jo. Tak tohle si myslím, že takhle...
5: To je dobrý zase, ne?
7: No to jo, oni se tím právě
5: že
7: vylepší.
5: Že se ukážu, že aspoň umí kopnout do mičury.
7: No přesně.
5: Tak trošičku.
7: A je to najednou takový lidský, že jo? A oni si řeknou, tyjo, von ten Volodia tak krásně a hraje fotbal.
5: Bylo by to třeba možný, když teda na začátku je teda napsaný sport, že by tam bylo jako něco jiného. Kdyby jsi třeba jako ukázal, že jsi na pouti na kolotočích, třeba na Matějské,
7: no.
5: Svezeš se na nějaké horské dráze
7: mm-hmm.
5: a že to by taky jako šlo, pak koupíš děcku cukrovou vatu a žužu.
7: No jasně.
5: Tak to si pamatuju, to jsem ještě viděl fotku Miloše Zemana, jak sedí v tom vozíčku a jde do domu hrůzy.
7: Ne, ne, tak to, jo, jsem, jo. To jsem teda neviděla. No tak hele, pojďme otočit list. Nepotřebuji si představovat úplně všecko. Letní počasí si dává na čas, to je další titulek. Chladné a deštivé počasí v Česku vydrží minimálně do konce týdne. Teploty zůstanou podprůměrné, místy se objeví přehánky i bouřky. Výraznější změnu přinese až příští týden, kdy se začne oteplovat a srážek bude ubývat.
5: No já jsem si, říkám si, dneska si vezmu opět ty fantastické pantofle, co tady máme. Co
7: no, no, no, no, no.
5: A nevzal jsem si, říkám si, bude chladno, vzal jsem si takový boty na roztáhnutí. Čiče, tlačí mě to fest, takže jsem jako dopad, takže tady stojím na boso. Už Lucie Šilánová říkala Černá, říká, no, tak ty se dneska chystáš, že kam na hrazdu, viď? Pánám trošku asi možná těla cvíká.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Prognóza giganta amerického finančnictví Goldman Sachs ukazuje, že největší šanci na výhru poháru v nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale má Španělsko. Statistický model taky předpovídá šance Česka. Ty jsou však pod 1%. Co vy na to?
2: No tak, zaprvé, na sportu je právě půvabný, že můžete mít odhad, jaký chcete. Protože výsledek je vždycky velmi nejasný. A svým způsobem to poslední chvíli šanci mají všichni. No a oni vycházejí z těch dat, které jsou k mání, to znamená nějaký racionální čísla a tak dále, to ve sportu často nehraje roli. Já bych na to nedal. Samozřejmě my, myslím, tady nečekáme, že bychom to vyhráli, no, což je ta naše pokora, ale můžeme se třeba docela dobře umístit, to by stačilo, no.
1: Takhle zásadní problém je, že je netrénujete vy. To my teďka všichni víme, že...
2: Není. Tady vám chybí k dispozici určitý druh taky temperamentu u hráčů. Nezapomeňte, že na rozdíl od klubů tady musíte mít všechny teda příslušníky toho národa. Mm-hmm. To není jako ty velký kluby, to nakoupí z celého světa, což pro ten národní tým je samozřejmě svým způsobem o to těžší, že teda můžou vybrat ty nejlepší svoje. No a tam pak někdy hraje roli to, že když máte někoho z Jižní Ameriky jako hráče, tak on je technicky vybavený, i má lepší talent a tak dále a tak dále. No takže, ale abych vám řekl pravdu, já vždycky jsem smutný z toho, když nám nejdou ty dlouhé přihrávky. Taková ta technická vybavenost, když je slabší, tak mě to mrzí. No, ale tak trošku je to daný taky mentalitou a obdobím. Ono je to období, kdy nám to jde líp a hůř a tak. Ale těším se na to.
1: No, budete se dívat, jo?
2: No tam, když to bude blbě, já to na PlayStationu opravím.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frek.

0: Kristýna na frekvenci 1 minutku po 6:45 z té nejlepší muziky, kterou tady máme. Já mám připravenou už na tebe
1: otázečku.
0: Jsi připravená?
1: Připravená jsem, ale...
0: Tak se podrž.
1: Ano.
0: Drží se?
1: Držím se.
0: Co je to kelňa?
1: Kelňa?
0: Kelňa.
1: Kelňa. Kelňa. Kel je zelí.
0: Je to, no, tak s sídlem to teda vůbec nemá nic společného.
1: Kelňa. Já nevím.
0: Je to teda spíš takové jako mužské odvětví.
1: Mužské.
0: I když samozřejmě neříkám, že by žena tady toto nezvládla.
1: Kelňa. No hele, tak jako nevím, ale může to být, dejme tomu, nějaká nádoba, v který je třeba asfalt nebo nějaký nepořádek, nebo prostě nějaký takový jako, nevím, prostě nějaká nádoba, v který se něco přenáší. Třeba bych řekla, jo?
0: No.
1: Jestli to víte vy, tak nám dejte vědět na 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.
0: No,
2: frekvence 1.

0: Zásadní záludná otázka. Vypadá to, že už znám správnou odpověď, protože jsem se tady podívala na SMSky na 736-300-444 a jako takových SMSek nám hodně dlouho během, já nevím, minutky dvou nepřišlo. Kelňa, zednická lžíce k nahazování malty. Holt jsem starší ročník a z Moravy tak vím. Zdravím perfektní rádio Frekvence 1 Eva.
1: Ale pozor, ano, věděli to tady jako i dámy.
0: Ano, ano. Já vím, co je fanka.
1: No, a fanka je vlastně ten čufánek
0: ano.
1: A kelňou se to z toho vyndává a nahazuje na stěnu.
0: Mám historku, jo?
1: No?
0: Můj muž odjel jednou nějak jako pryč a nám se propadla podlaha na záchodě v Brně, kde jsme bydleli. Tam se prostě stalo to, že nějak byli zedníci nahoře, prostě dávno, dávno rekonstruovali ten byt v tom ano. úplně posledním patře. No a spadla jim nějaká asi cihla do odpadu a pravděpodobně my jsme bydleli úplně dole v přízemí. Prorazila to koleno, jak se zahýbá to koleno a teče potom do té normální jakoby komunální kanalizace, že jo. No a jak se tak splachovalo v tom baráku, tak tam ta voda tekla, tekla a vymejvala, až prostě vznikla pod naší podlahou díra a ta podlaha se propadla. Když jsem byla doma sama, tak jsem telefonovala instalatéry. Instalatéry jsem sehnala, ale nesehnala jsem se zedníka. A instalatéři mi namontovali ten geberit, že jo. A já jsem si říkala teda, že to zkusím teda sama jako nějak jako opravit. No, tak jsem vzala tu fanku a tu lžíci a tak jsem to tak nějak jako dělala. A pak jsem pochopila, že tou lžicí to nepůjde, takže jsem to normálně hladila svýma rukama. Nevěděla jsem, že to je taková žíravina, takže mi to...
1: Ty jsi zlaťák.
0: A dělala jsem to, až soused šel domů a ten záchod byl přímo proti těm dveřím a říká, já tě to asi přijdu nahodit. A přišel.
1: A měla jsi to ještě namazaný po obličeji, celá nešťastná.
0: Přesně, takže zachránil mě tímto zdravím kamaráda Juru. Máme od té doby k sobě tak nějak Rukama. Jako blíž.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.

0: nás dělí od 7. Za chvilku zprávy.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com.
9: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
10: Teď se fotím já.
11: Řekni EPET.
12: Nejdřív vyfotím vyúčtování. EPET má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
11: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
12: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na EPET.cz. EPET. Život s lepší energií již 20 let.
13: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
14: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: Zprávy mlsné Lucie Černé.
0: Hezké ráno, startuje fotbalové mistrovství světa. Prezident Pavel před chvílí odstartoval soutěž veteránů. D1 na Vyškov teď blokuje čerstvá nehoda. Zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes odstartuje mistrovství světa ve fotbale. Česká reprezentace se na světový šampionát vrací po 20 letech. A zítra ve 4 hodiny ráno našeho času ho zahájí utkáním s Jižní Koreou. Fotbalový internacionál Ladislav Vízek k našim soupeřům Frekvenci 1 řekl.
16: Zaplať pánbu, že tam jsme a nemáme úplně, tak bych řekl, těžkou skupinu. Takže mám to takhle, když vypadnem ze skupiny, je to trošku ostuda, a když postoupíme, tak do nich nikdo nepůjde. Takže si myslím, že máme docela to, že bychom to mohli splnit.
0: S Jihoafrickou republikou se pak česká reprezentace utká 18. června a 25. června čeká naše fotbalisty duel s Mexikem. Prezident Petr Pavel dnes ráno v Opletalově ulici v centru metropole odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. V Hradci Králové dnes druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Hlavní hvězdou programu bude numetalová kapela Limp Bizkit. Ta se na festival vrací poprvé od roku 2015. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Iránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení anebo komunikační techniku iránské armády po celé zemi. Iránské síly v odvetě zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Ten kvůli tomu uzavřel svůj vzdušný prostor. Tehrán také oznámil, že je pro lodní dopravu zcela uzavřen Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro přepravu ropy a plynu, a že zaútočí na každou proplouvající loď. Washington ale tuto informaci o uzavření úžiny označil za nepravdivou. V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil generální sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta. Jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit.
14: Frekvence 1.
0: Počasí. Dneska bude oblačno, vyskytnou se přehánky, ale i bouřky. Večer ale většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty zůstanou jen mezi 14 a 18 stupni. Na jihu Moravy bude do 20.
5: Frekvence 1.
14: Doprava.
0: A D1 na Vyškov blokuje nehoda.
17: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Vyškov u exitu 194 Vídeňská. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D3 ve směru na Mezno na 112. kilometru, kde havarovalo osobní vozidlo. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
0: A po zprávách 7 přesně 5,5 minuty pokračují na frekvenci 1 Mára Malášek a Lubka Ponížilová.
18: A to si řekla moc hezky.
0: No jo, musím ti říkat celým jménem.
19: Moc hezky.
18: A nemusíš, Lucie
0: Černá. A měla bych občas.
19: A její zprávy na frekvenci 1.
0: Jsem já.
18: Až mě Češe překvapilo.
0: Já, jenom já.
18: Tak pojď, dáme si ten vstup teda o tobě.
19: Jo.
18: Ale u tohohle toho, když se tak odančí, je třeba se začít vyslíkat.
0: Nechycej.
18: Pojď.
0: Tak počkej, tak já jdu na to. Už mám jenom
19: mikinu.
18: Už to vypadá, přátelé, jenom takovou letmou blusku. Když vydržíte, dočkáme se, možná i tepláku.
19: Přátelé, my jdem točit. Mějte se, naschle.
18: Ne, počkej.

0: Krásné ráno, je tady ta chvíle, kdy jsme na frekvenci 1 opět ve třech. Tajemný hlas, komu asi patří, kdo tu s námi je. Krásné ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům.
2: Zkusíme nápovědu s přezdívkou. Měla jste někdy nějakou přezdívku? Na škole, v pubertě, nebo třeba v divadle?
1: Měla, Babeta.
2: Babeta?
1: Babeta, ano, podle filmu Babeta jde do války. A tu přezdívku jsem dostala, když jsem žila v Pardubicích a dali mi mý spolužáci, mý kamarádi z Gimplu.
0: Hezky, tak to jsme ani nečekali. Tak kdo je Babeta, kdo tu s námi dneska je, prozradíme za malou chvíli.
3: Frekvence je.

0: Tak už jste asi možná poznali, herečka Jana Švandová je tu dnes s námi. Za chvilku budou prázdniny, vy si ty divadelní asi moc neužijete, že?
1: No, divadelní prázdniny, ono dneska už je to úplně jiný pojem, protože divadelní nejsou dva měsíce prázdnin, protože dneska se hraje hodně venku, na letních scénách. A takže nás to všechny potkalo, takže já hraju jednak v divadle Podvěží, jednak u Bolka Polívky, taky je to letní scéna, no pak ve Všehrádkách hrajeme, takže toho víc, tak to nebudou takový divadelní prázdniny, ale já si většinou prázdniny dělám v zimě. Vybojuju si 3 neděle volna a v zimě jedu do teplých krajů.
2: Jo, do teplých, já jsem si právě chtěla říct, že jezdíte na lyže a tak.
1: Jezdívala jsem, ale dneska už to nechci riskovat, protože můj pan doktor mi řekl, hele, když tě někdo už srazí na těch lyžích, tak tě pak nedám dohromady.
2: Herečka Jana Švandová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: dnešní ráno, tak nám včera zase padlo slovo, ale na všechny situace jsme připraveni, máme pro vás větu novou, tentokrát od Jany Kirchner.
1: No tak pojďme na to, no.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Poslední slovo.
0: Žádné dlouhé štráchy s tím, viď?
1: Za 15.
0: Za 15, přesně tak. Otázkou, kdo ty peníze chce. Hezké ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1. Kdo tam?
1: Dobré jutro.
4: Dobrý den.
0: Kdo pak?
4: Tady je Anna z Moravy.
1: Aničko.
4: Od Kyjova.
1: Od Kyjova.
4: Ano.
0: Zdravíme vaším směrem, zdravíme ku Kyjovu. Máme pro vás větu, která je v podstatě ještě skoro nová. Je tady.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Tak co myslíte, Aničko?
4: Já zkusím vodotrysk.
0: Zkusíme to, jo? Pojďme to prověřit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: Vodotrysk, bohužel to není. Není. Ano, nedá se nic dělat. Mějte se krásně, zdravíme do Kyjova, ke Kyjovu.
4: Ano, díky, naschle.
1: Naslyšenou, no tak přihazujeme 500 a v dalším kole o rovné 2000.
0: Přesně tak, skoro za hodinku, zůstaňte s námi.
3: Frekvence 1.

0: krásné čtvrteční ráno, tak se nám po nočním deště celkem ochladilo. Odpolední maxima do 20 pouze na jižní a východní Moravě, jinde většinou mezi 14 a 18 stupni.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Minutku po půl osmé, pojďme na zprávy s Lucí Černou.
0: Dobré ráno, poslanci se dnes v poledne mimořádně sejdou k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýš 3 hodiny. Ve 3 hodiny odpoledne totiž začne jiná mimořádná schůze, na které se mají poslanci už po čtvrté vrátit ke stavební novele. Ta má podle tvůrců urychlit stavební řízení. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů, bude ale nadále zataženo s deštěm výjimečně i s bouřkami. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplej bude hlavně na jihu Moravy. Basketbalisté New Yorku po rekordním obratu ze ztráty 29 bodů ve čtvrtém finálovém zápase NBA porazili 107-106 San Antonio a dělí je jedna výhra od prvního titulu od roku 1973. Knicks vedou 3-1 na zápasy a sérii můžou ukončit v neděli.
1: Frekvence 1.
9: Doprava.
0: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na silnicích.
10: Z opatrností projíždějte na dálnici D7 ve směru na Prahu, kde na 44. kilometru došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 164. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D35 na 274. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
8: 3 minuty po půl osmé, to nejvyšší čas se podívat, co máme dnes za významné dny.
0: Ale že jsou významné.
8: To pojď.
0: Že jsou významné. Ocení je hlavně kulináři, kuchaři. Dneska je den vařené kukuřice.
8: Ano.
0: A den sušeného masa.
8: A to si myslím, že ten den vařené kukuřice ocení nejenom kulináři, ale i ti, co chodí tu kukuřici krmnou loupat na začátku prázdnin do polí a pak si ji nosí domů.
0: Jo, je to takhle, myslíš?
8: Ano.
0: Fakt?
8: No já takhle, slyšel jsem o tom, že se takhle vždycky dělá.
0: Jo, dobře. A o mase si taky něco slyšel?
8: Ne, my jsme se od té kukuřice dali dostat.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dvě české turistky se nahé otužovaly v skalnatém plese v Tatrách. Čeká je tučná pokuta. Co vy na to?
2: Já vím, tam pobouřili nějak Slovensko, nebo slovenskou policii, nebo koho. No tak já nevím, kde to tam bylo na skalnatém plese. Možná to bylo v parametrech veřejného pohoršení.
1: Ne, tam jde o to, že tam jsou citliví horský ekosystémy.
2: Jo, o tohle šlo.
1: A oni se tam ponořej, jo, a teďka narušují ten ekosystém.
2: Jo, tohle no. Já nevěděl. No. Já myslel, že byli třeba nevzhledný, takže se to vzalo jako estetická jaksi škoda, kterou způsobili harmonický krajině. Ale že šlo o to, že si lehli do nějakých vzácných lučních květin. No tak samozřejmě, nevím, člověk by musel vidět to místo, ale že jsou na to citliví, to lze pochopit, protože když si to zamyslíte nad tím, jak lidi chránějí tu krajinu a kvůli těm ekosystému a pak si tam lehne nahá žena, tak bude to takový protipolný svět. Je to svět rouhání, hříchu, radosti, neřesti. Je to úplný protipol. No, na Slovensku jsou na to asi ještě citlivější než Češi. U Čechů by taky mohla vzniknout nudistická pláž někdy mezi fialkama.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci 1.

0: no tak pozor. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale, no a českou reprezentaci čeká už v noci ze čtvrtka na pátek první zápas, a to proti Jižní Koreji. No a ve vybraných restauracích a barech Foodmarks můžete fandit českému týmu a navíc soutěžit o skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, najít pod etiketou kód a zadat ho do úplně jednoduché aplikace Coke App. A pozor, po Česku taky rajzuje náš kolega Tomáš Fíla, ale ten nikdy nejezdí s prázdnou, protože Tomáš, jak má to nový auto, tak ho má nacvakaný cenama.
1: Přesně, až po střechu. Tome, ahoj, krásné ráno, kam máš dneska namířeno?
2: Krásné dobré ráno, tak všechno platí, auto je nacvakané, jak jste řekli, cenama. No a dneska míříme k městu, které není ani malé, ani velké. Ovšem je velmi významné, a to zejména z hlediska historie, protože poblíž tohoto města leží zámek, z kterého odjel vlastně poslední císař pán František Ferdinand de Este a odjel kam jinam než do Sarajeva. No a tam už to potom bylo klasický prší 7 kulí a nazdar.
0: Mm-hmm. Tak já teda člověče...
2: No dobře, kdyby, ale to jsou právě tak kdyby tam byl Míra, tak by stačilo říct jedno jediné.
1: Pivovar.
2: V tomto městě sídlí pivovar, který je právě po posledním císaři pojmenován.
0: No jo, jenom že Míra tu není.
1: Budeš muset zvolit jiné nápoje než pivo.
2: Dobře, tak...
0: Já mám třeba Natalu Evera. Ani že...
2: Pusme tropy, pusme aloe vera, pojďme dál. Poblíž tohoto města se nachází ten již zmiňovaný zámek, který byl vlastně sídlem Františka Ferdinanda de Esteho, a zároveň je to také zámek, kde Frekvence 1 měla krásné letní festivaly.
0: U Benešov.
1: Že by Benešov?
2: No jo, ale bylo to těsně.
0: Ne. No pičko z jednovozu, tak se to podařilo.
1: Počkej, a je to...
2: Je to tak, bavíme se o Konopišti, jo. A město u toho je Benešov, je to přesně tak. Dneska tam míříme na Masarykovo náměstí, budeme tam přesně v 9.00, pozor, 9.00, Masarykovo náměstí, Benešov, a k tomu samozřejmě plato nápojů Coca-Cola, voucher do restaurace sítí Foodmark v hodnotě 500 korun, luxusní sluneční brýle a osuška s plážovou taškou. To všechno vezu, první, kdo přijde a řekne heslo 7 kulí, a ten to dostane.
1: Dobře, tak jo. Tome, tobě přejeme krásnou cestu, šťastnou cestu, a jenom doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola. Měj se krásně.
2: Hezké ráno.
0: No tak ahoj ty kluku.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.

0: Frekvenci 1. To nejlepší z muziky i po 8. vybíráme třeba Elány.
1: To je Jožora, že v svojí nejlepší formě a já bych dal třeba Imagine Dragons.
0: Já je mám fakt strašně ráda a přivedly mě k ním moje holky. A no, myslím si, že to je taková fakt jako mezigenerační kapela. Což se možná dá říct i o Krištof.
1: No ale tady u toho, u této písničky si přijdou na svoje všichni. Ženský si přijdou na Krištofa a...
0: Chlapi na Dominiku.
1: No ale to je pokoukání, přátelé. To pokud jste ještě neviděli, to budete vidět něco.
0: No a možná jste neslyšeli ani tuhle písničku, protože je to novinka, my vám ji hrajeme na Frekvenci 1.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
5: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: S Lucí Černou.
7: Dobré ráno, začíná fotbalové mistrovství světa. V Česku odstartuje biosmršť, lidé budou s mobilem v ruce mapovat invazní druhy. Nehody teď hlásí D1 i D3. Začíná světový šampionát ve fotbale. Česká reprezentace se na něj vrací po 20 letech. V týmu trenéra Miroslava Koupka nechybí například 18-letý záložník Hugo Sochůrek. A jak Frekvenci 1 řekl fotbalový komentátor Jan Rajnoch, toto jméno určitě zajímavé je.
8: Prostě na ten turnaj jsou nominovaní hráči, kteří oprývali aktuálně nejlepší formou v závěru toho sezóny, kterou si můžou přenést do toho mistrovství světa. Hugo Sochůrek prostě mezi ně patří. Nemám tam vůbec žádnou výhradu. Samozřejmě asi mě trošku mrzí jméno Adam Karabec, který tam naopak není, ale bohužel vypadstí sestavy Lyonu a opravdu těch zápasů na jaře moc neodehrál. Takže i když je to pro něj hodně, hodně těžký, tak asi logický krok, že tam momentálně není.
7: Světový šampionát začne dnes zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Naše fotbalisty čeká první utkání s Jižní Koreou zítra. Na zápas se ale budeme muset přivstat. Startuje ve 4 hodiny ráno našeho času. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká na Hradě s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Řešit budou otázku dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podporu paliativní péče a nebo řešení nedostatku lékařů, zejména primární péče v některých regionech. Celé Česko se od zítřka do neděle zapojí do mapování druhů rostlin a živočichů. Akce, známá jako biosmršť, má za cíl zmapovat výskyt vybraných nepůvodních a invazních druhů. Některé z nich jsou zařazeny na takzvaný unijní seznam a Česká republika je proto povinna sledovat jejich výskyt a omezovat jejich další šíření. Do mapování se může zapojit úplně každý. Stačí vyrazit s mobilem v ruce do přírody a svá pozorování zaznamenat prostřednictvím bezplatné aplikace nebo na webu iNatureList.org. Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu anebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několika kilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku. Vrcholí přípravy na Smetanovou Litomyšl. Slavný festival zahájí další ročník už zítra.
9: Jedna z největších kulturních akcí u nás, 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, nabídne během necelého měsíce desítky koncertů, operních představení a hodiny doprovodného programu. Do Litomyšle míří špičkoví čeští i zahraniční umělci a tisíce návštěvníků. Festival zahájí dva identické koncerty České filharmonie, a to 12. a 13. června. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
7: 20-letý Američan Jacob Tabler zaběhl v Eugene světový rekord na 110 metrů překážek časem 12 vteřin a 75 setin sekundy. O 5 setin tak vylepšil výkon Američana Merita z roku 2012.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
7: Čtvrtek nám začal zataženou oblohou a zejména na severovýchodě ještě doznívá noční déšť. Později začne oblačnosti ubývat a převládne proměnlivé počasí s četnými přeháňkami a taky bouřkami. Srážkové úhrny budou velmi nerovnoměrné, ale lokálně může při intenzivních srážkách spadnout až 20 mm. Nejvyšší teploty dnes zůstanou jen mezi 14 a 18 stupni, pouze na jižní Moravě mohou dosáhnout až kolem 20 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
7: A nehody v tuto chvíli hlásí D1 i D3.
6: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Vyškov u exitu 194 Vídeňská. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D3 ve směru na Mezno na 112. kilometru, kde havarovalo osobní vozidlo. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Petra.
7: A je po zprávách 8, to znamená, že na frekvenci 1 už pokračují Míra s Lubko, Mára.
10: Jo, já to zakonečně přejdu.
7: Omlouvám se ti, já už to mám tak zautomatizovaný.
11: Je to jedno písmenko, je to jako, když mi někdo řekne Lucko.
7: Promiň, klidu. Máro, je to jenom jedno písmenko.
10: Aha.
7: Omlouvám se ti, ale i tak se ti omlouvám.
10: Ale když by, takhle, moment, když by se toto stalo, jako mně, že bych to jako...
11: Že bys třeba řekl Lubka Černá.
10: No, to by byl oheň na střeše, co?
7: No nebyl, taky bych ti řekla, že to je jenom jedno písmo.
10: Nekecej, posledně jsem tady něco blbě plácel, už mě dávala ohnínek na zápěstí. To nesnáš.

0: spolu s námi dnes na frekvenci jedna herečka Jana Švandová. Vy jste zmiňovala několik těch otevřených scén pod širým nebem. Pod Žižkovskou věží v Praze vás čeká těch představení hned několik. Je tam třeba Molierův Lakomec. Kde jste se mimochodem po kolika letech potkala se svým spolužákem Pavlem Zedničkem? Teď myslím jako partnersky.
1: Jako partnersky je to po hodně letech, protože přestože jsme byli přátelé, tak jsme nikdy spolu nehráli. Teď, kdybych tak nějak přemýšlela, možná nějaká malá rolička někde ve filmu, ale vlastně divadlo to bylo poprvé, no tak já nebudu to číslo říkat, ale určitě je to po těch
0: X
1: letech, no.
0: X 50 minimálně. Ne, fakt jako po tolika letech jste se potkali na jevišti.
1: Ano, my jsme spolu někde na jevišti. Nemluvím teda o představeních na škole, jo, to jasně, nemluvím, jo, jasně. Ale takový, kdy už jsme oba vlastně hráli profesionálně, tak mě Pavel oslovil před, to bylo 96, takže to je vlastně dneska je to, pardon, říkám 2019 takhle, takže je to dneska 7 let, co to hrajeme. Jestli bych si s ním nechtěla zahrát tu roli Froziny v Lakomci, tak jsem řekla, že jo, že to zkusíme a dopadlo to dobře, no. Pořád je to úspěšné představení a baví nás to, no.
0: A on je Lakomec.
1: On je pochopitelně Lakomec.
2: Vždycky byl?
1: Ne, nikdy. On je štědrý člověk. Ale...
0: Pozval vás někdy třeba na škole na víno, nebo takhle?
1: Na škole ne, že on byl o dva ročníky níž, tak to jsem ho spíš pozvala já, ale já jsem spíš zvala své spolužáky ze třídy na skleničku dobrého třeba proseka, když jsme vydělali nějakou korunku, když jsme někde hráli kompars, že jo, v televizi, nebo když jsme začínali hrát, takže vždycky odměna pro naše spolužáky byla nějaká sklenička vína, nebo kampáry, my jsme strašně milovali kampáry.
0: Jana Švandová je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: My tady ujíždíme na kafe, já kafe, paní Švandová kafe, jenom ty seš tady jako u suchánku.
1: Já už jsem měl dvě, mě by se potom zdálo v noci o čertech.
2: Tak já si teda kafe dávám po ránu, já ho mám ráda. Přes den ještě jedno a večer nebo později z odpoledne už se ho bojím dát, protože pak v noci nespím, že jo?
0: Můj člověk, přesně. Ale víte co, mě teďka, to my úplně utečeme, ale to nevadí, že utečeme od divadla. Já nevím, teď mi se teďka stává, jestli to je tím počasím nebo čím, že nemůžu večer usnout a paní Lenka Ternmerová mě právě poradila, že vlastně je možná to tělo tak strašně unavený, že mu mám dát to kafe večer, aby získalo tu sílu k tomu, že člověk usne. A já jsem to vyzkoušela, přátelé.
2: Jo.
0: Ono to funguje. Když nemůžete večer usnout, tak si prostě třeba v 9 dáte takový kavčo.
2: No tak tam já většinou v 9 si ho nedám, protože to bývám na scéně ještě.
0: Jo.
2: Ale jako já teda spíš nikomu to moc nedoporučuju, ale já si dám tak jako, když přijedu třeba ze zájezdu 12 hodin v jednu v noci, tak si dám tak jako malinký kousíček Stilnoxu, malinkatej, tak si jako zobnu.
0: Jo. Lízno se a ono to funguje.
2: A jako usnete, protože když se přijede z toho zájezdu, tak v hlavě se vám honí opravdu všechno možný, jo. Od práce po rodinu, o zálibách, o všem možným, takže to je můj recept, ale dokonce teď jsem dostala od jedné kamarádky takové prášky, ne prášky na spaní, takové jakoby podpůrné prášky na spaní, ale moc mi to nepomohlo.
0: Placebo ne vždy funguje.
1: Musíte si jít dát víc.
2: Ale to jako Lenka, to jí obdivuju, protože to mi neřekla. My jsme spolu točili v Bratrech a sestrách takovou dvojici, bylo to hrozně fajn a povídali jsme si o všem možným, ale na toto téma jsme nepřišli.
0: No, vidíte, Jana Švandová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Herečka Jana Švandová je tu dnes s námi. Lakomce pod Žižkovskou věží, toho už jsme zmínili, ale to není všechno. Ještě další dvě představení, inscenace s vámi, Blbec k večeři a Ryba ve čtyřech.
1: Ano, tak to jsou představení z divadla Bez zábradlí. Blbce, toho už hrajeme, Blbce k večeři, to režíroval Jiří Menzel. A Blbce hrajeme už 30 let. Pořád je vyprodáno a myslím si, že to je jako inscenace, která se Jirkovi strašně povedla a lidi milujou, protože se celou dobu 2 hodiny smějí. No a ta další inscenace, to je vlastně moje taková poslední premiéra v divadle Bez zábradlí, Ryba ve čtyřech. A je to strašně krásné představení, výtvarné, takže diváci si přijdou na hezký pohled výtvarna, bych řekla, nejenom na krásné herečky v nejlepších letech.
2: Počkat, bacha, Mára vás viděl, on mi to říkal.
1: Aha, tak jo, tak to jsem zvědala, co mi pak řeknete, ale mimo vysílání. No takže vlastně my už jsme si to hodně vylepšili taky. Takže já nevím, kdy jste to viděl, že to od premiéry je už trošku jiné představení a lidé se baví.
0: No, já se bavil lidé, taky.
1: Jo, bavil.
2: Jana Švandová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
2: Krásné čtvrteční ráno, pojďme se podívat na počasí. Dnešní nejvyšší odpolední teploty na jižní a východní Moravě. Tady naměříme teploty až krásně do 20, jinde většinou mezi 14 a 18 stupni. Jinak celá noc propršela, dnešní ráno bylo opravdu chladné a sluníčka se dočkáme až příští týden.
0: No a my už máme skoro 30 minut před 8:30. Nejvyšší čas na to kousnout do zpráv.
2: No, hezké ráno, poslanci se dnes v poledne mimořádně sejdou k možnému střetu zájmu premiéra Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá ale nejvýš 3 hodiny. Ve 3 hodiny odpoledne totiž začne jiná mimořádná schůze, na které se mají poslanci už po čtvrté vrátit ke stavební novele. Po nynějším ochlazení se o víkendu v Česku oteplí až na 24 stupňů, bude ale i dál zataženo s deštěm, výjimečně i bouřkami. Vyplývá to z předpovědi meteorologů, podle které bude tepleji hlavně na jihu Moravy. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou dnes projednají návrh memoranda o spolupráci se státem k záměru stavby rychlobruslařské haly. Sloužit by měla především k přípravě vrcholových rychlobruslařů. Stát by mohla na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. Karolína Muchová si už příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Seriny Williamsové, a to 4 hru na trávě na turnaj v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po 4leté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval Liz The Times.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě smíříme na silnice.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 164. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 32. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: Herečka Jana Švandová je tu dnes s námi. Já mám teda velkou výhodu, že jsem jedno z těch představení už viděl, a to v divadle Bez zábradlí Ryba ve čtyřech. Vy tam hrajete vlastně z té trojice sester tu vášnivou.
1: Ano, ano.
0: Vy tam máte korzet na sobě. Říkám to správně. Poznal jsem to dobře.
1: No, poznal jsem to dobře. Ale ne korzet, kterým se nedá dýchat, ale korzet, který je kožený, takže povolí podle momentální velikosti.
0: Ale já teda, aspoň protože já teda korzet nenosím.
7: Ne.
0: Ne, moc ne, já se v tom necítím. A vím, že do toho se člověk jako, nebo spíš teda dáma jako špatně dostává.
1: No tak sama se do toho nedostávám, pomáhá mi garderobiér, jo, takže to nelze, to si nedovedu představit. Zřejmě dříve dámy, když je nosili, tak jim taky služky pomáhaly, tak mě nepomáhá sluha, ale garderobiér.
0: A měla jste někdy nějaký kostým, který jste opravdu jako nechtěla, nebyl vám příjemný?
1: Já jsem kdysi točila takovou pohádku se španělskou produkcí a tam mě předělali na ještěra.
7: Což
1: zlá královna, která se proměnila v ještěra. Takže to na mě lepili postupně různí takový, jakoby kůže ještěra, byly to takové ty pláty, až prostě bylo to vlastně od hlavy po pas, protože celé tělo to už by dlouhalo, to by trvalo několik dní a bylo to něco strašného. Teda to byl kostým, který bych nikomu nepřála, ani největšímu nepříteli.
0: Takže korzet ano, šupiny ne.
1: Šupiny ne.
0: Hostem dnes s námi na Frekvenci 1 je herečka Jana Švandová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Francouzské muzeum umění podalo trestní oznámení poté, co byl odcizen banán z kontroverzního díla italského umělce Paurizia Catalana s názvem Komik. Nejde o první incident spojený s touto slavnou instalací. Co vy na to?
2: Ano, to je taková slavná instalace. Na to je výborný film, který se jmenuje Čtverec. Myslím, že ho dělal nějaký Severan, nevím, jestli Dán, Šved, jsem zapomněl, je to významný režisér, ale asi nepamatujeme. A to je trošku o tomhle světě, ale to je čím krásný svět, protože právě to je banán takzvaně, ale je to artefakt. A tam ta hranice je subjektivní, takže nikdo nemůže říct, to není umění, a zase někdo vám může říct, pro mě to nikdy nebude umění. No, ale má to hodnotu, jak vidíte, už proto, že se to krade. Kdyby to bylo bezcenný, tak se to nekrade.
1: To jo, když oni ten banán, já jenom ještě dovysvětlím posluchačům, pokud neznají tohleto dílo, je to prostě banán, který je přilepený takovou tou stříbrnou páskou, to je všechno. A ten banán se po třech dnech mění, musí se obnovovat.
2: Ale je to ten banán.
1: No.
2: No, takže máte 3 dny, než se vám pokazí, nebo ho případně nějak zakonzervovat, ale je to ten banán.
1: Jo.
2: No, to je něčím prostě jedinečný. I když se mění každý 3 dny, jo. Tak je připravený na tu expozici, ale vy jste ukradla ten, co už byl vystavený.
1: No, právě. No.
2: Druhá věc je, tak já nevím, jakou má představu ten zloděj o hodnotě toho, jo.
1: Je neskutečná.
2: No, ona může být velmi malá. Ale je to ten banán.
1: Počkejte, to dílo koupila ta výstavní síň, to muzeum, tak to koupila za z přepočtu 140 milionů korun.
2: To dílo.
1: To dílo, no, ano, ten přilepený.
2: Mám zakomponovaný ten banán. No to neodnes, on odnes jen ten banán. Dejte si dneska banán, až přijdete. A zkuste si s ním sednout před zrcadlo. Zeptejte se vašeho pana partnera, manžela, ano. Jak by to tak uhodnotil.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: herečka Jana Švandová je tady dneska s námi na Frekvenci 1, tak divadlo jsme tak nějak probrali a další plány máte, filmy,
1: no, tak,
0: seriály.
1: Já jsem, i když jsem žena middle age, což je dneska middle age, jak říká moje teta, middle age je od 40 do nekonečna, tak já už se blížím k tomu nekonečnu, tak jsem loni opravdu hrozně moc pracovala, dokonce jsem musela nějaké projekty odmítnout a už jsem si říkala, no to nemůžu vydržet, takže jsem to vydržela, ale to jsem si říkala, tak pohodička, budu mít jenom to divadlo. A ozvala se mě jedna produkce, ještě nemám podepsanou smlouvu, tak to nechci zveřejňovat, ale teď bych měla, teď bych měla točit moc hezký film v létě, takže se na to těším. A na podzim ke konci roku by mě čekala ještě asi nějaká role na divadle.
0: A na Chaloupku zbyde nějaký čas? Sem k nám jste přijela přímo z Chalupy.
1: Ano, přímo z Chalupy. A trvalo to déle než normálně, protože mě nikdy nenapadlo, že takhle po ránu je taková zácpa, no ale zvládla jsem to, jsem tady. No a chtěla bych pochopitelně být na Chalupě, věnovat se taky vnoučatům, protože včera mi volal syn a řekl, napiš mi, kdy můžeš hlídat, protože mají prázdniny a já mám napůl anglickou rodinu, moje snacha je Angličanka, takže oni jezdí v létě většinou do Anglie za druhou babičkou. No a tentokrát jedou nějak pozdějc, takže mi dal za úkol, kdy budu mít čas, kdy budu moci vzít děti na Chalupu. No a najednou zjistil, že teda vlastně...
0: Že babička nefunguje.
1: Že teda říkala, no to není možný, prosím tě, jak to, že zase nemáš čas, jo. Já si říkala, no nějak to uděláme, prostě nějak to poskládáme, no. Takže to mě čeká, no a nějaká ta práce, na kterou se těším a pochopitelně hraní na letních scénách.
0: Herečka Jana Švandová byla s námi na Frekvenci 1. Díky moc, mějte se krásně, ať se daří.
1: Já taky, naschledanou.
2: Naschledanou. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
5: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: 8 hodin 53 minut. No pojďme kousnout do toho kyselého jablíčka posledního slova.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 2000 pro vás máme na čísle 257-400-999. Kdo pak je chce? Hezké ráno, tady Lubka a Mára.
0: Dobré jítro.
4: Dobrý den. Marie, Hradecko.
3: Maruško, zdravíme na Hradecko a máme pro vás tuhle větu.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
4: No, zkusíme ticho.
3: Zkusíte ticho? Pojďme to prověřit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
0: A ticho to nemá.
3: Bohužel, není to ticho. Maruško, každopádně díky moc za zavolání, mějte se krásně.
4: Taky.
3: A my tady přihodíme 500.
0: No a u Robina se hraje o 2,5.
3: Přesně tak, držíme palce.

0: vrecky.
1: To jsou ale jiný vrecka.
0: Za chvilku zprávy.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood.
11: Každý váš krok za to stojí.
12: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
13: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
14: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: S Lucí Černou.
0: Ano, hezké ráno, začíná mistrovství světa ve fotbale. Za volantem nám to moc nejde. Každý pátý řidič se lepí na kufru, osmina jde do konfliktu. D8 za Prahou teď blokuje nehoda. Dneškem začíná mistrovství světa ve fotbale. Odstartuje zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Někdejší fotbalový reprezentant Jan Rajnoch Frekvenci 1 řekl, že od týmu trenéra Miroslava Koupka čeká postup. Věří, že se budeme reprezentovat dobrým fotbalem a okomentoval i naše soupeře.
16: Myslím si, že bychom mohli z té skupiny postoupit. Samozřejmě soupeři jsou to zajímaví, každý prostě jinak herně, jinak taktický, jinak vyspěle, jiný styl fotbalu, takže na každý ten zápas určitě trenér Koubek připraví taktiku proti tomu soupeři na míru, ale věřím, že opravdu ten náš tým cítím z něj dobrou atmosféru, dobrou mentalitu a věřím, že v těch zápasech můžeme být úspěšní.
0: České fotbalisty čeká první zápas s Jižní Koreou už zítra. Budeme si ale na něj muset přivstat. Zápas startuje ve 4 hodiny ráno našeho času. S Jihoafrickou republikou se pak česká reprezentace utká 18. června a 25. června naše fotbalisty čeká duel s Mexikem. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit ani ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony.
15: Jak dnes píše iDnes.cz, který se opírá o data nedávného evropského průzkumu, každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy. A stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale nepřipraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
0: Klienty České spořitelny čeká už o víkendu dočasné omezení služeb. Banka totiž bude v noci ze soboty na neděli aktualizovat aplikaci George a ta tak bude nedostupná. Po odstávce by internetové bankovnictví mělo být stabilnější a rychlejší. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informuje o tom Rada Evropské unie zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. 20-letý Američan Jacob Tarp zaběhl světový rekord na 110 metrů překážek. Hned v rozběhu na univerzitním šampionátu v Eugene se blízkl časem 12 vteřin a 75 setin sekundy. Juniorský mistr světa z roku 2024 tak o 5 setin vylepšil dosavadní světový rekord krajana Arise Merita z roku 2012.
14: Frekvence 1.
0: Počasí. Dneska bude oblačno, vyskytnou se přehánky i bouřky, večer ale většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty zůstanou jen mezi 12 a 17 stupni, na jihu Moravy může být až 16.
17: Frekvence 1.
14: Doprava.
0: Až 20 na jihu Moravy bude o něco tepleji, až 20 stupňů a teď ještě
18: to rozmyslela.
0: Na silnice.
19: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem. Na 5,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 3. až 7. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 165. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: A i po 9. hodině pokračují na frekvenci 1 Mára s Lubkou.
20: Děkujeme za krásné antre.
18: Krásné dopoledne. Tak, ty jsi mluvila, Luci, minulou hodinku, myslím o tom, že budeme nějak mapovat ty invazivní druhy živočichů a rostlin tady
0: ano,
18: na našem území.
0: Ano, jde o akci Biosmršť.
18: Biosmršť. Mhm. Tak u nás se to asi smrskne k potoku všechno, protože my tam máme přátelé nutrie, u nás na vsi.
0: Vy se máte.
18: A je tam teda cedulka zákaz krmení.
20: Pozor, to si, musíš si nalákat domů, tam si ji vykrmit v té klícce.
18: Nutrijku.
20: No, a potom až bude mít jak takovou jateční váhu, jak už jak takový malý hubený šunkový selátko. A nejlépe, když jsou dvě, no, tak je z toho krásná koška. A ještě hostina.
18: A ledvěňák, viď?
20: No pozor.
18: Ze dvou nutrují by to asi byl ledvěňák.
20: Ježišmarjál, to bys musela být ale macek, aby si tak

0: má fantastickou nutriční hodnotu. Ale to by ti i pan Havlíček a paní Sajdanová potvrdili. Ono se totiž používá pro nemocný lidi.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Maso z nutrií, to já nevím. Vím, že se používá maso z králíka.
0: No.
1: To jsem jedla, když jsem měla mononukleózu.
0: Ano.
1: A to byl králík dělaný na vodě. Musím teda říct, že to není nic úplně jako, jako, že by to byl nějaký gurmánský zážitek.
0: No ne, musíš vědět tak na to, že jo, samozřejmě. Ona ta nutrie taky má s tou vodou docela dost jako...
1: Blízko.
0: Ona není na ní dělaná, ale celý život v ní tráví. Ona je jako macerovaná. Ale co? Barám pak, jestli by si teda krom někdo ještě toho nutričně dobrého masa z nutrie, jestli by si koupil kožich třeba? Koupila by si kožíšek?
1: Asi ne.
0: Jako vědomky, nebo jako, že bych řekl, tady máš krásný kožich, je umělej?
1: Kožich takhle. Jak já to mám s kožichem? Pokud by to byl kožich po babičce, který je ve skříni, tak ten bych asi nosila, protože už jsem to já nezpůsobila.
0: Jo.
1: A to já normálně jako jím maso, nosím kožený boty a tak, ale ta kožešina, to už mně přijde takový jako moc. Takže pokud by to byl kožich po babičce, který visí ve skříni, ještě jsem to stihla dřív než molové, tak bych ho asi jako vytáhla a nosila. Ale jakože bych šla do obchodu a koupila si nějakou pěknou nutrijku na sebe, to asi ne, no.
0: Ani jenom takový límec?
1: Límec.
0: No co malýho, no.
1: Z ráno stajem. Jsem královna.
0: Nutrijního štěňátka.
1: Tak prosím vás, nutrie, ano nebo ne, kožich, maso. A nebo klidně dejte vědět, jako co nejšílenějšího třeba za masíčko jste ochutnali. 736 300 444, anebo taky naše telefony 257 400 999.
0: Já si myslím, že bych si na té nutrie pošmak.
1: Jo,
0: už by se to hodně naložilo do sojovky třeba.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: frekvenci jedna slibovaná, taky mnou oblíbená Kylie Minogue. Máme přesně 3 minutky před 9:30 a dnešní téma jasně znělo nutrie ano nebo ne.
1: Já jsem říkala,
0: na talíři nebo na sobě.
1: Já jsem říkala, že na sobě asi jenom kdyby to už prostě viselo ve skříni.
0: No a když už je to na talíři, tak jak tady píše Martina.
1: Ano.
0: Ahoj, maso z nutrie určitě ano, na zelenině, tak se k tomu dostáváme, že je to velká dobrota. Používalo se i v nemocnicích jako dietní jídlo, ale kožíšek ne.
1: Vidíš, tak to je dost podobný názor. Taky nám telefonuje někdo. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1. Halo, halo.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Moravy. Já jenom budu nutrím.
1: Ano.
2: Já si vzpomínám, že v těch 70. a 80. letech to byl úžasný boom, něco super. Takže mám pocit, že i my ve školní jídelně jsme jedli nutrím. Protože jsme domali, co to je, jako vepřové jsme poznali, že to není hovězí, to taky nebylo králík, to se nám zdálo by divné, tak si myslím, že toho, tu nutriu jsme měli i ve školní jídelně v rámci zdravé výživy.
1: Mm-hmm.
2: A co se týká těch kožichů, tenkrát s těma nutriama byl i úžasný boom, jako ty límce a čepice, takže když si žena nemohla celý kožich, tak aspoň když měla ten límec s tou čepicu, tak to bylo cosi. Ale je fakt, že když jsem viděla celý kožich, tak mě ta žena připadala spíš jak myš, než když jakože má něco lepšího.
1: Prostě s myším kožíškem.
2: Ano. A jinak mám pocit, že nutrie jsou i na Čertovce. To, když jsme pluli loďu, tak to tam bylo neskutečné. Tam jsou úplné nory. Možná to byly nějaké něco jiného, ale mám pocit, že to byly nutrie.
1: No tak jo, Evi, každopádně díky moc za zavolání, mějte se krásně.
2: Vám taky přeju krásný den. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.com. Travel.
5: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
0: Máme 9:30, Lucie Černá na značkách, pojďme se do toho pustit.
6: Hezké dopoledne. Jdeme na to. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Na Hradě budou řešit otázku dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podporu paliativní péče anebo řešení nedostatku lékařů, zejména primární péče v některých regionech. Éra obřího rypadla RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku je definitivně u konce. Před pár týdny ho začali dělníci demontovat a dnes část stroje odstřelí náložemi a následně ještě bude pokračovat rozebírání. Většina součástí půjde do šrotu. Na místě zůstane jen torzo jako připomínka těžby uhlí. V Hradci Králové dnes druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Hlavní hvězdou programu bude numetalová kapela Limp Bizkit. Ta se na festival vrací poprvé od roku 2015. Čeští fotbalisté dnes v noci vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne ve 4 hodiny ráno našeho času.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A ještě míříme na silnice.
7: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem. Na 5,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel a kolona se tvoří mezi 2. až 7. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 164. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Máme jednoho kolegu a ten tady té písničce říká Sleepy in my car.
1: Aha, prosím tě, a kdo to je?
0: Toho neznáš.
1: Kdo má takový čurbec v autě?
0: Já myslím, že se potkáváte o víkendu, ne?
1: Fakt?
0: Já myslím, že ne, a tak nic, pojďme dál.
1: A teď Milan Bílek jezdí na Vespě.
0: pojďme na nutrijky pěkně. Tak, probíráme dneska nejenom, že bychom probírali nutrie, ale nějak jsme se k tomu dostali přes ty invazivní druhy, které jsou tady v Česku, ano, a které máme teď o víkendu mapovat. No a tak nějak jsme se zakousli do těch nutrií a to doslova. Vy nám píšete na 736-300-444.
1: No a máme tady SMSku. Dobré ráno, Lubko a Máro. Kdysi se u nás prodávali nutrie, podobně tak, jak se prodávají králíci, maso jsme koupili, upekli, bylo to výborný, levlý, stálo to 20 korun, tehdy ještě kčese, jo? No, já si myslím, byť teda tady paní Maruška píše, děkujeme za SMSku, že už je to desítky let zpátky, hele, já bych do toho jako šel.
0: 20 korun za kilo to bylo, ale fakt málo, já totiž si nepamatuju si moc cenu masa, to vůbec ne, ale pamatuju si cenu šunky,
1: no,
0: a to bylo 100 korun za kilo. To bylo, já jsem uklízela u paní Větrovcové, vždycky jsem dostala 10 korun za uklid o víkendu.
1: Koupila jsi vepřovou šunku?
0: Koupila jsem si vepřovou šunku, tak protože víš co, teď je to úplně běžný, ale jako tenkrát to úplně běžný nebylo. Když jsi byl v nemocnici, tak jsi dostal bílý kafe, rohlík a plátek šunky, nebo možná jako dva.
1: No.
0: A to byla vzácnost v nemocnici, ale nebo ty jsi mladší, ty si to asi nepamatuješ, viď tohle z to.
1: No, já...
0: Že byla šunka ještě vzácná.
1: Ale jo, tak tu, u nás byla šunka vzácná, nebo vlastně i teď, jo. Protože někdo si občas třeba koupí jako slaninu, ale jo. Já třeba mám rád švarcvázskou šunku.
0: To já mám taky ráda,
1: a
0: no.
1: A tu si koupím opravdu jenom jako pokoutně pro sebe, třeba do auta.
0: Na tajňáka.
1: Jo.
0: Jo, jo.
1: Sednu si, ještě to takhle dělám s dobrou tlačenkou, sednu si... Otevřu to, nechám to hovanout, protože tomu tam na tom balu píšou.
0: Jo, jo.
1: A takhle si to těma mastnýma rukama vkládám do volátka.
0: A těma samýma mastnýma rukama řídíš to autíčko, jo?
1: Jo.
0: Ty seš prasátko?
1: Co prasátko? Ale neválí se mi tam slipy, jak Milanovi.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop.

0: vámi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.

0: Ty bys si zdala něco z Nutrie, Marti?
1: Ne, já jsem jako to byla moje oblíbená písnička, Krásné dopoledne. Když jsem byla malá a hrozně to jsem chtěla jmenovat Juliet v ten moment, jo, ale to je vtipný, že zpět Julie, oh Julie, a vy máte téma Nutrie, oh Nutrie.
0: Že to tam pěkně páslo? Kdyby jsme to chtěli takhle, tak to nevymyslíme.
1: Přesta si písnička o Nutriích, no.
0: A že by si zasloužili. Maso zdraví. Kožíšek fantastický.
2: Myslí.
0: Ne.
1: A myslíš, že bych chtěla něco, co bych tak já chtěla z Nutrie? Její zuby. Když jsem byla malá a viděla jsem Nutrií
0: jako
1: zuby. třeba. Když jsem viděla poprvé Nutrii, tak jsem se úplně lekla, jaký oni mají. Oni mají úplně oranžový ty zuby, že jo?
2: Ty, ale to jsem vlastně, já jsem říkala Márovi, že u nás na vsi jsou teďka v potoku, tam se nám tak nějak jako
1: u nás taky
2: usídlili a je tam jenom cedulka jako nekrmte je, samozřejmě nekrmte je. No, ale jsou krásný.
1: Co, jsem to chtěla říct, jsou tak krásný.
0: No, ale... Já jsem teda, že jsme se bavili jako o tom kožichu z té Nutrie, protože dneska už kožich jako málo kdo nosí, že už nejsou ty
1: přeskutný
0: zimy, ano, a hlavně je to nechutný. Tak já jsem tady narazil na to, že aby si to člověk jako nespletl, tak kožich z Nutrie se taky řekne bizam. Ale... Někteří to vydávají, jakože, tyjo, mám kožich z bizona.
2: Z bizona.
0: Tam byl jenom překlep,
1: jo, biz,
0: vzal jsem ho
1: jo,
0: na bohošu. Ne, přátelé, není to z Nutrie, je to z Ondatry.
1: Ježiš, to je taky krásný slovo.
2: Taky.
1: Ondatra.
0: Pižmová.
1: Já to ještě vím o jednom kožichu, tam jednou, pardon, to mi vyprávěl můj táta, že existuje, že některé ženy nosejí kožichy,
2: ano,
1: který byly udělaný z kožíšku nenarozeného mláděte.
2: Cože?
1: Jako fuj, ty lidi jsou fakt nechutný.
0: No, to úplně logicky není možný, ne?
2: To jo, mě je z toho...
1: No bohužel, se to musíte, jako radši si to nepředstavujeme.
2: Mě je z toho
1: pojďme
2: smutno,
1: radši nosit
2: pojďme.
1: Umělou kožišinu, prosím
2: přesně,
1: vás,
2: přesně.
1: A dělat dobro našemu světu.
3: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
4: Jana Knížková a Vojta Effler
3: a mají pořád co rozebírat.
5: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
4: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
6: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
5: To za chvilku vyteče ušima.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
4: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Club Card a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
6: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
7: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
8: Lucie, už je tady, má pro vás čerstvé zprávy, krásné dopoledne.
9: Hezké dopoledne, startuje fotbalové mistrovství světa. Kanada zakáže sociální sítě pro děti do 16 let. Půl hodiny teď necháte na D8 za Prahou. Zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes odstartuje mistrovství světa ve fotbale. Česká reprezentace se na světový šampionát vrací po 20 letech a zítra ve 4 hodiny ráno našeho času ho zahájí utkáním s Jižní Koreou. Fotbalový internacionál Ladislav Vízek k našim soupeřům Frekvenci 1 řekl.
10: Zaplať pánbu, že tam jsme a nemáme úplně, tak bych řekl, těžkou skupinu. Takže mám to takhle, když vypadnem ze skupiny, je to trošku ostuda a když postoupíme, tak do nich nikdo nepůjde. Takže si myslím, že máme docela to, že bychom to mohli splnit.
9: S Jihoafrickou republikou se česká reprezentace utká 18. června a 25. června naše fotbalisty čeká duel s Mexikem. O předčasný důchod je letos výrazně větší zájem než loni. Za první 3 měsíce roku si o něj požádalo více než 5 000 lidí, což je meziročně o 137% víc.
11: Jak poznamenává iDnes.cz, do předčasného důchodu je možné odejít až o 3 roky dříve. Podmínkou je ale alespoň 40 let důchodového pojištění. Podle dat České správy sociálního zabezpečení zájem roste už od loňského podzimu. A letos v lednu počet žádostí vystoupal na rekordní hodnoty. Jedním z důvodů může být nová úprava, která některým lidem s alespoň 45 odpracovanými lety snižuje krácení důchodu. K vyššímu zájmu ale také může podle některých přispívat stále složitější situace starších lidí na pracovním trhu. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
9: Celkové výdaje na zdravotní péči v Česku v roce 2024 dosáhly zhruba 697 miliard korun. Meziročně vzrostly o 8,5%. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. V přepočtu na jednoho obyvatele došlo k nárůstu o téměř 5 tisíc na 64 tisíc korun. Největší výdaje zdravotních pojišťoven směřovaly na léčbu onkologických onemocnění. Pražská policie doporučuje v následujících měsících využít při cestě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu anebo vyrazit s výrazným časovým předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojeným dopravním omezením totiž policisté opakovaně řeší komplikace v dopravě a několika kilometrové kolony. Stavba potrvá do října příštího roku. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Vyplývá to ze zákona o digitální bezpečnosti, který představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie. České tenistky narazí ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové na Velkou Británii. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde finálový turnaj v září proběhne. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Dneska zůstane obloha většinou pod mrakem, bude oblačno až zataženo, připravit se musíme na další přehánky, ale i bouřky. Večer ale většinou ustanou a oblačnosti ubyde. Teploty dnes zůstanou jen mezi 14 a 18 stupni, na jihu Moravy může být až 20.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
9: A dlouhé kolony hlásí D8 za Prahou.
12: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě na 5,5 kilometru počítejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem. V koloně budete popojíždět mezi 1. až 7. kilometrem okolo 30 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 171. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
9: A po zprávách, kde se tuž máte na frekvenci na nádhernou, nádhernou, opravdu nádhernou, dneska je ještě nádhernější než včera, Martu Jandovou.
8: Tak když se člověk normálně nelíčí, pak se jednou nalíčí, no, a prostě. Lucie, ty jsi měla málo spánku.
9: Neměla, jakoby, jako každý den mám stejně.
8: Byla vždycky takhle milá, to nádherná. Je bylo fajn.
9: No ale prostě, jak je vidět, stačí ti málo, prostě stačí troška make-upu, červená pusa a jako je to nádherný.
8: A teplákovka, měj se krásně, přeji krásný den, ahoj. Já vás taky všechny ještě jednou zdravím, dneska je 11. června, máme čtvrtek, to znamená malý pátek vlastně, dneska už můžete dneska vypustit toho čertíka, chtěla říct z obušku, ale z krabičky, že jo, z krabičky se vypouští čertík. No a svátek mají dneska všichni Brunové, tak milí Bruníci, mějte krásný sváteční den, možná i Brunhildy, to se musím zkontrolovat. Každopádně chci dneska s váma mluvit o jedné takové věci, která je teďko strašně in. Je zvláštní opravdu, nebo zajímavý to sledovat, jak jsou určitý věci vždycky na vrcholu, prostě najednou se všecko řeší, po pár letech přijde si něco úplně jiného. Teďko, jak už jste slyšeli, že spousta lidí chce jít dřív do důchodu, já se jim vůbec nedivím, protože když pracujete celý život, tak o ty 3 roky jít dřív, jako proč ne, já vám držím pěsti opravdu. Je to takový ten work-life balance, jak tomu říkají ty mladší, no a proto mám to téma, longevity, jo, nebo longevity. Jak to máte vy, staráte se o sebe, berete vitamíny, máte na ráno nějaký vitamíny, na večer ještě magnésko, tamhle to, křemník, já nevím co všecko. Berete kolageny nebo nějaký ty EZO, něco. Napište mi, jak to máte vy, jak se staráte o sebe? Co děláte pro sebe, abyste prostě byli mega fit? Pište mi na 736 300 444. Já vám řeknu, co dělám já za chviličku na frekvenci 1.
2: Co se děje?
7: Co se děje?
2: S Martou Jandovou.

0: s Martou Jandovou.
1: Jsme zrovna doposlouchali Inner Circle, písničku Push It. Já jsem se vždycky taky, to jak jsem včera vyprávěla o písničkách, kde vůbec netušíte, o čem to je, a on tam zpívá holka, chci, aby se pořádně spotila, jo, a až budeš křičet, tak to zatlačím ještě víc. To je opravdu v tom textu. No, to je něco, ale tak zase, tak třeba to myslel romanticky. Kdo ví. No, a já mám dneska na vás téma právě tady ta longevity, dlouhověkost. Takhle, máte taky pocit, že už si prostě jako dneska nikdo nedá třeba jen tak vodu a tamhle svíčkovou a tak dále, protože kam se podíváte, tak tam je tady ta longevity, doufám, že to říkám správně, prostě ta dlouhověkost. Jak to mě napadla taková jedna písnička, protože mám pocit, že všichni chceme být vlastně furt mladý a krásný a fit.

Jako bylo by to úžasný. Bylo by to úžasný být mlád, jako fakt nestárnout, ale jako by se ten čas prostě zastavil, protože bychom nemuseli dělat ty všechny věci, které teď jsou tak strašně trendy. Jo. Chceme žít 100 let, ale hlavně chceme vypadat furt. Co na 50, na 35 třeba. Ráno kolagen do kafe, dopoledne nějaký vitamin D, horčík, omega 3, probiotika, potom to prolejt nějakou kokosovou, teďko se pije březí voda vlastně, večer ashwagandha, před spaním magnésko, samozřejmě, to dělám taky teda. Mača, nějaký prostě ten biohack, jsou o tom podcasty a tak dále. Ještě před pár lety jsme řešili hlavně ty diety, dneska řešíme, jak být zdravý, výkonní, mladí, co nejdéle, jak máme chodit dřív spát, dlouho spát, potom se začvitit. Já si říkám, kde na to ty lidi berou čas? Tam je ten work-life balance, jo, že úspěch není jenom vydělat peníze, ale je to mít energie, dobře spát, nestresovat se, prostě neskolabovat ve 40, aby jsme si fakt ten důchod sakra mohli užít. Protože všichni máme sny, že až budeme v tom důchodu, tak uděláme cestu kolem světa, nebo pojedeme tamhle to, uděláme tohleto. Jenomže co, když v tom důchodu už nebudeme moc, protože naše tělo to nebude dávat. Znám dost lidí, kteří to takhle měli, takže pojďme si ten život užívat už teď. Mě zajímá, co je vaše největší longevity vychytávka, jestli berete vitamíny, kolagen, pijete kokosovou nebo březovou vodu, nebo naopak si myslíte, že musíte vypnout telefon, jít na procházku, dát si rohlík s máslem, nebo rohlajs, takhle. Ale mám tady už první zprávu od Káji, snažíme se, zdravá strava, pohyb, vitamíny, ale když je právě sezona ovoce, tak se těm jehodovým knedlíkům nedá odolat. Všeho s mírou. Stále!

vás mám, protože jestli posloucháte, tak jste teď právě správně u toho, jelikož my vysíláme světovou premiéru nového letního hitu, který má připomínat na babičku, na letní prázdniny prostě. A tady to máte, tady je Miraj s písničkou Malinovej syrup. Krásný poslech!

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: Modern Talking a my jedeme dál.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Dnes tady spolu mluvíme o tom tématu, jak si vlastně teďko snažíme zlepšit život právě, že víc sportujeme, bereme víc vitamínů, doplňků stravy, snažíme se víc spát, pozitivně myslet, na všechno jsou i aplikace, kde si všechno můžete zapisovat, pokud potřebujete. Já třeba skoro nepiju, tak teďko mám asi týden novou aplikaci, která mě každý dvě hodiny jako blikne na mobilu a řekne mi napij se. A já fakt normálně třeba vypila půl litru. Teďko se pokouším o ty dva, takže jsem na sebe pyšná. Děkuji, milá aplikace. No, zajímalo mě to, protože všichni říkají, že teďko jako vypadáme o hodně líp, než jak třeba vypadali lidi před 100 lety v našem věku, no před 200 lety v našem věku. Já jsem si říkala, že to musí být blbost, když třeba jako žili, nebyl tak znečištěný vzduch, dělali hodně manuální práce, takže jako vlastně furt byli v pohybu, to znamená, že byli vysvalený a tak dál. Ale internet neboli od internetové můj výzkum mně řekl něco úplně jiného. Tady mi řekl, že 50tník dneska často vypadá mladší než 50tník před 50 nebo 100 lety. Prý to fakt není jenom pocit a tady mám vypsaný důvody. Jo. Tak zaprvé lepší výživa. Jo. Prostě méně podvýživy hlavně. Teďko jako opravdu skoro každej, aspoň tady v Evropě, se dostane prostě jako k jídlu. Že netrpí hlady skoro nikdo. Máme víc bílkovin, máme opravdu pestřejší tu stravu, jo. Nejíme jenom furt to samý, prostě jako oni měli třeba jenom brambory, bramborové placky a chleba s tukem třeba, jo. A samozřejmě máme o hodně lepší zdravotní péči, jo. Léčíme každou infekci, vlastně máme dobrý zuby, dobrý oči, různý hormonální problémy. Prostě je o nás o hodně víc postaráno a všechno se utne už na začátku, to znamená, že to toho člověka pak netrápí celý život a pak z toho vlastně nemá ještě takový ty pokračující problémy, jo. Méně se teda kouří, než v minulých desetiletích. Já mám teda pocit, když jdu po ulici, že zase to kouření je zase nějak teďko v módě. Nerozumím tomu, ale je to tak a já jsem teda bývalý kuřák a ať si klidně každý kouří, ale jako zdraví to fakt není. Že se víc chráníme před sluncem, máme prostě jako tu kosmetiku, ta estetická medicína, všecko napomáhá tomu, že vypadáme líp. No a samozřejmě toho víc pohybu ve volném čase, že jo, takový ten důraz na zdraví prostě. Zajímavé je, že vědci rozlišují chronologický věk, to je kolik máme opravdu, a biologické, jo, jak starý je vaše tělo. To znamená, že třeba někdy můžou ty lidi mít třeba i o 10 let rozdíl, že jim je třeba těch 50, ale tělo mají prostě fit jako na 40tníka, anebo obráceně na 60tníka. No, dnešní 60tník vypadá prostě často mladší než 60tník v roce 1920, ale zároveň teda přibývá obezity, cukrovky, sedavýho způsobu života, takže ne úplně všecko jde tím správným směrem. No, ale zase, když kam se podívám, všichni prostě chtějí být zdraví a tak dále. Co píšete vy? Byl jsem za mladá dobrý sportovec a tělo trápím celý život. Dnes mi je 67 a stále v důchodu makám. Včera jsem dokončil stavbu komína, wow, klobouček. Kouřím a přiměřeně piju. Prášky a vitamíny nepapám. Vepřová pomazánka je můj motor. Tak to já gratuluju, to je super. No, když člověk je furt v pohybu, tak je to kolikrát lepší, bych řekla, než miliarda těch doplňků. Já se třeba podívám na mýho tátu, nevím, jestli vůbec nějaký vitamíny bere, ale ten se hejbe furt. A když se zastaví, tak má pocit, že musí umřít, takže ten se radši hejbe i tak. A ještě píše tady Hanka, Martičko, moc krásně, děkuju. A pozitivně jste povídala o tématu života, si užívat si života. Potěšilo mě to v mých náročných dnech. Ano, čas je na to, na co si ho člověk udělá a užije. Mně nakopne vždy voda. Na podzim a v zimě je to otužování a na jaře a v létě osvěžování. A samozřejmě sluníčko a příroda. Děkuju za zprávy a už se řítíme na narozeniny. Pište.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí. Frekvence 1. Doprava.
3: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 168. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 190. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním. A osobní vozidlo stojící na krajnici, kterému upadlo kolo, nepřehlédněte na dálnici D11 na 60. kilometru na trase z Prahy do Hradce Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

tady jedno přání dneska. Jedno přání k narozeninám, který ještě k tomu docela vtipný, jo. Tady mi píše Jitka. Píše mi ahoj, tady Jitka z Kladna. Koupila jsem si k narozeninám kolagen na pleť a teď ho poctivě dávám manželovi do kuláše, aby se neskazil. A přeju tímto jeho manželovi Martinovi všechno nejlepší k narozeninám a doufám, že s těma vitamínama bude nadále vypadat mladě. Jinak si najdu mladší verzi. A píše Jitka. Jitko, ty jsi hustá. Pojďme na ostatní oslavence, kteří dnes 11.6. mají svůj den a je to mnou od malička obdivovaný skvělý herec Petr Kostka, který mu je dneska 88 let. Pane bože, to je milej, slušnej, takový gentleman a ještě k tomu krásný muž a talentovaný herec. Takže pane Kostko, všechno nejlepší. No dneska slaví narozeniny Otta Váňa z Kabátu.

Jo, ať žije Las Vegas, přesně tak. Herců dneska mám tady hodně. Ještě s narozeniny slaví ještě herec Hugh Laurie, alias Dr. House, nebo Petr Dinklage, Shia LaBeouf. Narozeniny by dnes slavil i francouzský vědec Jacques Cousteau, který miloval podmořský svět, a taky německý skladatel Richard Strauss. Všem, kteří dnes cokoliv slavíte, mějte se naprosto báječně.

0: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.
1: Chceš se potkat se Samanthou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: pokoj v duši. To přeju vám všem. A já ho už mám, protože nejsem sama a je tady Robin Slick.
1: No, když tam nemůže být slunce, tak aspoň pokoj.
0: Krásné dopoledne. Ano, koukáme z okna a tam se ženějí všichni čerti, opravdu.
1: No nic, Martičko, ty tady jedeš nějaké podpůrné věci nebo vitamíny nebo něco
0: ano, ano,
1: na ten
0: styl. Ano, co děláme pro tu longevity.
1: Ono, a já tady vidím ještě nějakou zprávu.
0: Jsem s ní.
2: Ahoj Marti, já zatím žádných podpůrných prostředcích nejedu. Takhle třeba v zimě Dčko, když není to sluníčko, tak doplňujeme vitaminky, nebo doma na zahradě máme rakitník, tak na posílení imunity já se ho takhle po sezóně rozlisuju, nařídím s vodou, aby to nebylo tak silný a uděláme si ledový kostky a pak si ho dáváme třeba do vody nebo klidně do čaje. Mm-hmm. No a když jsem unavená, tak si dávám hořčík, ale já mám doma takovou tezi, když už nemůžu, tak děti pomůžou, protože to si myslím, že jsem unavená a pak jenom slyším mami a zjistím, že vlastně ještě pořád můžu, že ty síly mám strašně moc.
1: Takže vlastně potřebuješ děti.
0: Když nemůžeš, přidej víc. Tak to s dětma je.
1: Potřebuješ děcka okolo sebe.
0: Co děláš ty, Robine? Já teda děkuju Pavlínce, a co ty?
1: No já...
0: Vitaminky?
1: No jasně, sport? Určitě. Je to Plzeň. A k obědu, k večeři, samozřejmě...
0: Můj táta už k snídani, hele.
1: A teď jsem chtěl dodat, že někdo si dává Plzínku i k snídani jako tvůj táta, protože já to dobře vím, měl jsem tu čest s ním popovídat o tom, vím to nejenom jakoby od něj, ale i od tebe. Mm-hmm. Že rád si dá vajíčka třeba
0: vajíčka
1: k snídaní a s plzínkou.
0: Chleba s máslem a plzínka, ano, přesně.
1: Takže tvůj táta to umí i po ránu. Já třeba obídku,
0: po ránu má čas, že jo, on pracuje večer, tak ráno to je jediný, kdo má trošku.
1: Tomu rozumím. Ale jak jsi říkala, ano, sport to je asi nejvíc, ale základ k tomu bych doporučoval prostě protein. Dneska už je to taková normální věc, já si ho dávám, protože není to jenom k tomu sportu, ale když člověk třeba trošku fláká to jídlo, tak si myslím, že to je naprosto ideální parťák, jo, k tomu třeba teďkom hodně frčí teda poslední dobou i kreatin, i mezi jako lidma, kteří třeba nesportují, nejenom na tělo, na mozek, na všechno, vlastně už je to dokázané, takže to si myslím, že je taky jako zajímavá, docela fajn věc. Takže tak, no.
0: To já taky, proteiních taky jedu, protože cvičím ve fitku, silový trénink, ale já normálně jedu ten tuk, jako ten kryl, magnésko na večer, co si ještě dávám, kapky, Dčko. Dčko si dávám ještě.
1: A Pavlínka vlastně zmiňovala hořčík.
0: No, to je to magnézium.
1: To znamená přesně tak,
0: magnésko. A to na noc, já mám to na noc.
1: A to je konkrétně na co teda, počkej.
0: No to je opět na všecko.
1: No ne, tak jestli si to dáváš na noc, protože to by ti mělo trošku dodávat tu energii, ne, si říkám. Takže si to není lepší třeba po ránu, ne?
0: Ne, ten hořčík se dává většinou na noc. Je to vlastně jako minerál, no. Ten se podílí na stovkách procesů, bez něj by svaly, nervy ani mozek nefungovaly správně.
1: Takže vlastně není to takový jako nakopávák, takže můžeš si to dát klidně vlastně.
0: Nebo pomůže prostě, že svalům, ale i spánku právě, že jo, se lidi jako víc klidně, je to i na stres, na únavu, na srdce, ale právě já to beru hlavně kvůli kostem a svalům, no.
1: Jasně. No tak jo, no tak tomu ještě Martičko nějaký kolagen, že jo, nejsme úplně nejmladší a...
0: Děkuji za radu, měj se. Čau.
3: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
8: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
9: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
7: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Po 11. hodině má zprávy Lucie Šmídová.
10: Hezké dopoledne. Prezident Pavel odstartoval jízdu veteránů. Většina jihočeských měst změní čísla linek MHD. Celníci zajistili 38 kilo nelegální slonoviny. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Prezident při této příležitosti řekl.
11: Je to taková srdeční záležitost z mnoha důvodů. Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z převálečné doby.
10: Kvůli přechodu na integrovaný dopravní systém změní většina jihočeských měst čísla linek v městské hromadné dopravě. Každé číslo se totiž v systému může objevit jen jednou. Změna se týká 11 měst, kde hromadnou dopravu využívají. Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od 1. července. Kvůli poškozeným trolejím se v Praze dnes dopoledne zastavila vlaková doprava mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený také přímo na hlavním nádraží. Předpoklad obnovení provozu je kolem poledne. Celníci z Královéhradecka zajistili 38 kilogramů umělecky vyřezávaných artefaktů ze slonoviny. Dva kly a 10 různě zpracovaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Muž dovážel slonovinu do Česka už v průběhu 90. let, kdy legálně pracoval v Africe. V roce 2024 se pokusil prodat celou sbírku.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: Dneska bude většinou oblačno až zataženo, čekají nás přeháňky nebo také bouřky. Oblačnost se protrhá až k večeru a nejvyšší denní teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů. Malinko teplej bude na jihu Moravy, tam naměří 20.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
10: Na D11 se pozor na auto bez kola a zdržíte se na D1.
12: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 167. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut. Dejte si navíc pozor v této koloně na 190. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním. A osobní vozidlo stojící na krajnici, kterému upadlo kolo, nepřehlédněte na dálnici D11 na 60. kilometru na trase z Prahy do Hradce Králové. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
10: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky a taky Robina Sobka.
1: Já nevím, jestli za to můžu já nebo ty, ale sotva, co si vlastně přišla do studia, tak venku za okny, jestli si to zaznamenala, tak z toho obrovského slejváku, ale ten byl teda.
10: No.
1: Sluníčko.
10: Tak to bude mnou.
1: Nebude to teda mnou.
10: Ne, no to bude ne. Nějakou energii, kterou vysíláme, ne?
1: Martí, kdo za to může, rozhodni to, protože my tady jedeme, je to zatím pade na pade, odstartovalo jako dopoledne se mnou, tak jsem si to chtěl přivlastnit, ale ta Lucinka přece jenom...
0: Já jsem
1: jenom...
0: se usmála a vyšlo slunce.
1: Takže za to můžeš ty.
0: Když se usměješ, vyjde slunce.
1: To jsem si vzal tu pravou k mikrofonu, aby to rozsekla. Kdo z nás dvou, Luci, a vlastně za to může Martička. No, je to úplně jedno, kdo za to může, přátelé. Já doufám, že sluní hezky u vás, jestli tomu tak je.
0: Za všechno může čas.
1: Jo, to je pravda. A jestli tomu je, tak u vás, tak nám napište klidně na 736-304-44, jak to s tím nečasím nebo počasím nebo klidně sluníčkem vypadá. Ať jsme tady v rádiu zase o něco málo chytřejší.
10: A každých 5 minut jinak, já ti to řeknu rovnou.
1: No jo, ty vlastně vidíš, no jasně, tak můžeme se jakoby podívat, samozřejmě, to chápu, no, ono se to docela dost střídá. Ale příští týden, pozor, 26, bude nádherně, vedro, takže jenom už chci psychicky připravit naše posluchače spíše na to, aby si vyčistili bazény, třeba pokud mají, anebo šli někam k vodě, protože to bude stát za to. A já jsem včera obdržel pro svého pejska bazén. Ha! Domácí psí bazén, mám z toho obrovskou radost a strašně se těším, až Cezarek bude mít svůj bazén.
0: Tak Cezarek má před sebou krásné léto, doufáme, že i vy.
1: Mám z toho fakt radost. No nic, každopádně vy budete mít radost. Za chviličku můžete vyhrát 2 500 korun a k tomu také dárky od Frekvence 1 a nápoje Coca-Cola, protože od pondělka vyrážíme za vámi. Ale více v této hodině, teď třeba The Killers, pojďme hrát, hezké dopoledne.
0: Krásný čtvrtek.
13: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Koupil jsem pytel substrátu pro muškáty. Když do toho zasadím rajče, pozná to, nebo je to všechno stejný? Ale bor 41 cheb. Tohle už je hodně podle mě pokročilá jako zahradnická otázka. Teda i na mě.
2: Jakože by ho tam vpašoval, jakoby ho.
1: Já to chápu, no, že jestli ten substrát mu zafunguje i na ty rajčata.
2: A myslíš, že zároveň s muškátama, nebo to chci dát zvlášť, jakoby, že mu...
1: Ne, myslím, že mezi ty muškáty to chci
2: dát. Rajčat, jako.
1: No, ale tak jako jedno rajče nikoho nezabilo, že?
2: Přesně tak, jako.
1: Si pamatuju, že jsme dělali ten seriál Pouč,
2: no.
1: Kde tam máš ty kačery a mezi němu jednu labuť.
2: No.
1: To taky se prdstalo, no, když možný jedno rajče, prostě třeba i do pivovně, když dáš rajče, no, tak se nic nestane.
2: Jasně, jak muškáty většinou bývají asi na balkóně, tak naopak ještě ty lidi si budou říkat po úkolem a říkat, panečku, teď má pěkný rajče mezi těmi muškátama, jako.
1: No přesně.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadioTalk nebo na webu Frekvence 1.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Krásný hit na frekvenci 1-3 minuty po půl 12.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A řekl bych, že i poměrně krásný bank v posledním slově 2,5 tisíce korun. Tam je teď aktuálně, tak to jsou peníze, o které budeme hrát s větou Jany Kiršner. Tak pojďme na to, 257-400-999. Kdo se k nám dovolal takhle ve čtvrtek jako první? Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady je Jiřina Vyškovsko.
0: Jiřinko, 2,5 tisíce korun visí ve vzduchu, cítíte to? Cítíte?
3: No, no, tak na dálku.
0: Co?
3: Trošku.
0: Jo, zavání
3: zkusíme,
0: to tam z Prahy.
3: Přihodíme.
0: Jo, vy už chcete přihodit rovnou.
3: Jo.
0: Jo.
3: Moc tomu nevěřím, ale pokus je pokus.
0: Tak chcete hrát nebo rovnou přihodit?
3: Jo, ne, zkusím.
0: Jo, zkusíte,
3: určitě.
0: Dobře.
3: Zkusím.
0: Ještě se to nestalo teda v historii vlastně posledního slova, že by někdo zavolal a řekl přihoďte a zase se rozloučil. Byla byste
3: ne.
0: První teda, historicky první.
3: Ne.
0: Dobře, nebudete. Tak to necháme na někoho jiného. Pojďme si pustit větu Jany Kiršner, zní takto.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chýbá mi tam jedna vec.
0: A čo tam může chýbat?
3: Zahradník.
0: Zahradník, co může být? To mě nenapadlo. Zahradník. Dobrá, držíme palce, pojďme si tu větu pustit ještě jednou.
4: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
0: Ne.
3: Tak jak jsem říkala, budem zkoušet dál, přihodíme, nic se neděje.
0: Tak přihodíme, Jiřinko, bohužel evidentně svého zahradníčka Jana Kiršner má. No.
5: Ježiš,
0: no to již se pustila nějak doprava do toho. Tak pojďme přihodit,
3: tak,
0: dáme tam 500.
3: Mějte se pěkně. Ano.
0: Mějte se taky krásně. Budem naschledanou.
3: Budem zkoušet dál. Naschledanou.
0: No, 500 je v banku posledního slova, to znamená 3 000 korun a bude se pokračovat v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 167. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut. Dejte si navíc pozor v této koloně na 190. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním. A osobní vozidlo stojící na krajnici, kterému upadlo kolo, nepřehlédněte na dálnici D11 na 60. kilometru na trase z Prahy do Hradce Králové. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
1: Frekvence 1.

0: Jo, jo, jsou to oni, Backstreet Boys na frekvenci 1, kteří zpestřili čtvrteční dopoledne. Máme 11:45 a ten zvuk? Ten zvuk je naprosto jasný, protože ten svědčí o tom, že my, Frekvence 1 a taky Coca-Cola, jsme vrazili opět za vámi. Celý tento týden, vlastně už od pondělka, jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým auťákem výher. Kdo ho odchytí jako první, tak vyhrává, a to se podržte, nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou, k tomu sluneční brýle Coca-Cola. Aby toho nebylo málo, přidáme voucher do restaurace Foodmark v hodnotě 500 korun a k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Takže je určitě o co hrát. Tomáše bychom měli mít na telefonu, tak to ve čtvrtek 11. června, tak doufám, že ho máme. A schválně, odkud se hlásí konkrétně a jestli pak už máme taky vítěze, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravíme z Benešova, u kterého leží konopiště, odkud odjel do Sarajeva Ferdinand František de Este. No a jak to tam dopadlo, to se dozvíme teď, protože heslo pro dnešní den je, dobrý den, jak zní heslo?
2: Sedm kulí.
1: Sedm kulí jako v Sarajevu, je to tak, jak se jmenujete?
2: Zdeněk.
1: My vás zdravíme, Zdeňku. Vy jste byl první, který dorazil k našemu autu a samozřejmě my jsme vám přivezli všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil před malou chvílí. V každém případě máme pro vás. Heslo jste řekl. Jako první jste přišel, řekl heslo, dotkl se auta. Jsou vaše, tady jsou.
2: Děkuju moc, děkuju Frekvenci 1, je to super, jsem spokojený.
1: No tak my jsme rádi, že jste spokojený a samozřejmě i zítra pojedeme někam jinam. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a vám všem dnes přejeme dobrou chuť k obědu z Benešova. Tak ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Zdeněk má sedm kulí a zvítězil díky tomu. Lépe řečeno, znal heslo sedm kulí a zvítězil. My gratulujeme. Samozřejmě, protože je vlastně mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vyrazit za fotbalovou atmosférou do restaurací a baru označený samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci, kterou čeká zápas proti Jižní Koreji. A zároveň můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Kouk app a jste ve hře. Mapu podniku Foodmarks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill na frekvenci 1, taky Bellini. Něco pro naší usínající zprávařku Lucii Šmídovou. Samba.
1: Tady se spát nedá.
0: A nebo Chris Martin, taky Coldplay, to všechno po zprávách.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
8: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, nechlu přesně 12. Přejeme krásné poledne s právěma Lucinka Šmídová.
1: Pěkné poledne, agresivita za volantem stoupá. V komunikaci pomůže školám a rodičům mapa. Po nehodě motorky je zavřená D1 směrem na Ostravu. Podle Pirátů bude ostuda, pokud premiér Andrej Babiš nedorazí na dnešní jednání sněmovny. Ta má totiž opět řešit střet zájmů. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba dnes ale zdržovat nechtějí.
9: Každá další hodina, kterou tady trávíme ve sněmovně řešením střetu zájmu Andreje Babiše, pochopitelně i další hodinou, kdy se nemůžeme věnovat řešení dalších problémů, které trápí mladé lidi, rodiny a seniory v naší zemi. Proto dnes nebudeme obstruovat, nebudeme řeči natahovat, ale nemůžeme to přejít bez povšimnutí. Budeme tedy věcní.
1: Představitelé opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09 volají po pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají se do řešení konfliktu zapojit také s rukama. Problém zůstávají i mobilní telefony.
10: Jak dnes píše iDnes.cz, který se opírá o data nedávného evropského průzkumu, každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy. A stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale připraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: S řešením problémů v komunikaci mezi školami a rodiči může pomoci mapa, kterou vytvořila Unie rodičů. Nabízí příklady toho, jak se školy a rodiče snaží lépe spolupracovat. Počet stížností, které Česká školní inspekce řeší v posledních letech, roste. Od září 2025 do konce dubna evidovala asi 1500 stížností. Švédská vláda ustupuje od svého plánu snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Dnes to podle agentury Reuters oznámil švédský ministr spravedlnosti. Uvedl, že návrh nemá dostatečnou podporu v parlamentu. Proto vláda připraví nový návrh, který hranici sníží na 14 let. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodlo o tom dnešní los v Číně, kde finálový turnaj od 22. do 27. září proběhne. Titul obhajují Italky.
8: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: A také odpoledne zůstane oblačné až zatažené. Čekají nás přeháňky nebo bouřky. Oblačnost se protrhá až k večeru. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až na 20.
2: Frekvence 1.
8: Doprava.
1: Velké problémy teď hlásí z D1.
11: Aktuálně uzavřená dálnice D1 na 344,5 km ve směru na Ostravu z důvodu dopravní nehody motorky do šipky silničářů. vozů. V místě nehody je provoz veden přes čerpací stanici. A dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 146. kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem pneu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
1: 4:12 už má slovo opět Robin Sobek.
0: Takže říká, že čeští řidiči jsou stále agresivní, jo? Tak my vám teď uděláme takovou malou scénku s Lucinkou, nepřipravenou, budeme improvizovat malý workshop, jak se zachovat v tomhle tom případě. Takže ty troubíš.
1: Já ale netroubím.
0: No tak to
1: tak
0: udělej.
1: Tak teď troubím, jo? Tak.
0: No.
1: Tuuut.
0: Tak teďkom začneš jakoby nadávat, dáš to okýnko dolů, začneš nadávat tak jako...
1: Ty.
0: Ty, přesně tak. A pozor, jsi agresivní a já teda sundávám okýnko. Jdi k šípku, ty plantážníku.
1: Ale to seš taky teď. Ty máš být klidný, když já jsem agresivní. Ty jsi nebyl co to je za scénku?
0: Jo, tak myslíš, že oko za oko tohle bylo?
1: No.
0: Jakože to je málo použít prostě to, co jsem se naučil z knih pana Foglara v dospělosti. Je to málo, jako jo, že jsem se zachoval jako Mirek Dušín, protože i on by řekl, ať jde k šípku.
1: No ale ty zůstaneš úplně klidný.
0: Dobře, no tak jo.
1: Nic nebudeš dělat.
0: Nic nebudu dělat.
1: Mm-hmm.
0: A řeknu teda...
1: Tak si trubko.
0: No ale to je na potles teďkom, přátelé. Na to, že to byla nepřipravená scénka, tak takhle vám vlastně Lucinka ukázala v přímém přenosu, jak byste měli reagovat v případě, že prostě narazíte na trubku za volantem.
1: No, dneska přede mnou jela autoškola.
0: Ano.
1: A nerozjeli se prostě hned na tu zelenou.
0: Mm-hmm.
1: No, za mnou se mohli všichni zbláznit přesně, jako ruku na klaxon a trutut. Tak jsem říkala, no to určitě pomůže tomu, kdo se učí řídit.
0: No, jasně tak, ještě ho stresujou. No, tak hele. Ach jo, pořád existují blbové za volantem, co se dá dělat, ale tak snad budíš někomu inspirací náš malý workshop. My už jedeme dál na frekvenci 1 pro dobrou náladu a pevné nervy za volantem. V případě, že třeba stojíte někde v kolonách, vám budeme hrát to nej z muziky Waterfall, Rihanna bude taky Bellini, jak jsem sliboval, ale určitě i Petr Jablonský anebo filmový odborník za pár minut. Hezké poledne.
1: Krásný čtvrtek.
0: Bez nervů a stresu.
2: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Nyní jsem odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, na chlup přesně 12:15 odpoledne, je tady filmový odborník, je to takový ten náš pravidelný čas od pondělí do pátku, kdy můžete vzít telefonní aparát do ruky a vytočit číslo 257-409-99 a stát se filmovým odborníkem, prostě si ten čas oběda pěkně zpestřit. A ten čas je tady právě teď, jak bylo řečeno, 257-409-99, tak kdo se dovolal, kdo je tam, hezké odpoledne?
3: Hezký odpoledne, tady je Helena ze Znojma.
2: Je tam Helena ze Znojma, konečně opět máme v éteru ženu, Heleno. Tak, jak se cítíte před samotnou hrou?
3: Tak úplně normálně.
2: Hele, na blbou otázku blbá odpověď, že jo, Heleno?
3: Přesně.
2: Jako, pojďme si to jen tak pošeptat mezi náma, dokud nás nikdo neposlouchá. No nic, každopádně, já se zkusím zeptat trošku lépe. Jak se teda, Helenko, daří normálně, když... Takhle, můžu tykat?
3: Jasně, určitě.
2: Jo, super. Jak se ti daří, když hraješ třeba doma, u rádia?
3: O, tak někdy to uhádnu oboje, někdy půl, a když jsem se dovolala, tak jsem neuhádla ani jednu. Jednou jsem byla poloviční a jednou vůbec, takže jako...
2: Takže tam chybí vlastně jenom ten titul.
3: Ano, přesně.
2: Dobře, tak ten si možná odneseš teď, protože tady mám parádní ukázky a ta první zní takto.
4: Já vám oznamuju, že se té svatby nemůžu zúčastnit.
5: Cože?
4: Že na tu veselku nepůjdu.
5: A proč, prosím tě?
4: Protože se někde ztratil zuby.
5: Zuby? A jak se ti mohli ztratit zuby?
4: Jak se mě mohli ztratit to? Mašin nevím. A zuby jsou fuť.
2: No, zuby jsou fuť? Tak, Helenko, a mě zajímá, z čeho je tato ukázka?
3: No, zkusím svatba jako řemen.
2: Svatba jako řemen to není. Ne, tu je cesta nevede. Ne, ne, ne. Opravdu, ale opravdu. No. Tohle je československá komedie, ale já samozřejmě napovím velice moc. Je to seriál. Tohle mělo několik sérií. Natáčela se tahle ta paráda během let 1972-1987.
3: Takže by Arabella.
2: Těsně vedle. Taky
3: těsně
2: ne.
3: Vedle.
2: Ne, kde pak? Tohle jsou přece bakaláři.
3: Aha, tak to mě vůbec nenapadlo.
2: Vůbec nenapadlo, no jasně, no a ta epizoda se jmenovala konkrétně Zuby. No, Zuby, které tam trošku postrádalo vlastně pan Menšík. Pojďme dál, tady si to zkusíme trošku napravit.

0: sedačku maličký.
1: No tak, tady je to jasné.
2: Jasný, Bobu Vřesky.
1: No jo. Babo Vřesky, přesně, trefa do černého, takže si vlastně poloviční filmová odbornice, to už tady bylo, ale...
2: Jasně, to nevadí.
1: Nevadí.
2: I to je dobrý.
1: I to je dobrý. A já do Znojma budu hrát to nejlepší z muziky, mám tady parádní píseň od Coldplay, tak komu ji dáme?
2: Tak pošleme jim manželovi a ještě neteří Soni do Jemnice.
1: Super.
2: Já jsem mi to slíbila, když mě slyšela poprvé, když jsem se k tobě dovolala.
1: Fakt?
2: Ano.
1: Super, takže poslouchá teďkom.
2: No asi jo, myslím si, že jo.
1: Doufujeme, že jo. No, tak zdravíme, tak jo. Tak Lenko, měj se a zase někde zavolej. Ahoj.
2: Jasně, ty měj se hezky, hezky odpoledne, ahoj.
3: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok.

0: to nejlepší z muziky Vanessa Williams, za chviličku pozvánka na Dolní Moravu, do té doby třeba Saša, Le Farben, Ilira, taky Miles Smith, aktuální doprava. Ale před tím vším i slibovaný Petr Jablonský, my si pustíme na Frekvenci 1 to nejlepší z jeho nedělního lifeu, který můžete pravidelně poslouchat každou neděli mezi 13. a 14. hodinou.
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský.
2: Dobrý den, to je pan Bedřich.
1: Dobrý den, pane Bedřichu, tak kdo to bude dneska?
2: Pan Babiš.
3: Ano, dobrý den, Bedřichu, já vás zdravím.
2: Já vás taky.
3: Zdravím, tak o čem si dneska budeme povídat?
2: Já nechci v Česku, aby bylo euro.
3: No, tak to nejste sám, to já taky nechci. To Pavel teďkom to začal rozebírat, že jo? Ano, na to reagujete, no oprávněně, protože prostě nevím. Tak on jako chce tady euro a jako co, jako až nebude koruna, až bude euro, tak jako svatováclavskou korunu jako přejmenujeme na svatováclavské euro, nebo jako co to je? No, takže s tou EU, to jsou sami eunuchové a prostě já tohle to nechci. Já s vámi
2: souhlasím. Já chci česko korunu.
3: No já taky. Já taky chci korunu. Já chci hodně korun dokonce. Hodně korun. No.
2: Já taky.
3: No jistě, samozřejmě, ale nech jsou to koruny, tak samozřejmě říkám euro, to asi nechají, jako to vůbec jako zbytečné, že jo. My jsme vlastenci, naše vláda, to víte, že jo.
2: To vím, no.
3: No, takže my si nenecháme prostě tu korunu vzít a já samozřejmě jsem člověk, který jako umí věcem nasadit korunu a vždycky se něco děje, tak tomu zase nasadím korunu, takže jo, občas teda poslední domů vede Turek nebo Macinka, ale jinak jako jsem já nastavovací koruny, takže jako, jo, no, takže máte pravdu, já naprosto s vámi souhlasím, jo, Bedřichu.
2: Děkuji.
3: No, hlavně, ať máme ty koruny, ať máme co nejvíc jako v té peněženke.
2: Ano.
3: A my na tom pracujeme, no.
2: Já jsem
3: přinesl i do parlamenta taky seznam opatření, které musíme právě udělat, aby se lidé měli dobře, no. A taky seznam těch lidí, kteří by se měli mít dobře. No a to jsem nechtěl říkat. Takže Bedřichu, hlavně si přejme, aby měli jsme tu korunu. A ano. Co musíme udělat, aby měli jste tu korunu, kterou všichni chcete? Co musíte udělat?
2: Ano.
3: No ne, ano. No, nebo respektive ano, správně. A co musíte udělat? No?
2: Žádný euro.
3: No ne, musíte volit ano.
2: Když se volil a hnutí ano.
3: Jo? No tak v tom případě dobrý. Tak vám ta koruna zůstane.
2: Díky.
3: Já vám ji klidně nasadím. Až se uvidíme, jo? Mějte se krásně. Děkuji.
4: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel. Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D1 na 344,5 kilometru z Olomouce na Ostravu. V místě se tvoří kolona, policie provádí odklon dopravy přes přilehlou benzinovou čerpací stanici. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíš, že budete mezi 160. a 196. kilometrem, osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Frekvence 1.

0: Jo, tohle je Saša. Minutu po 12:45 odpoledne. Je to on, kdysi dávno Martičky šampion. A doslova tyto slova teda uslyšíte říkat Martovi v našem nejnovějším díle Pospátku s Martou Jandovou, který najdete aktuálně na našich sociálních sítích. Stačí mít k dispozici Instagram nebo Facebook a najít si tam Frekvenci 1. Pokud používáte jenom Instagram, no tak v tom případě doporučím nejenom Frekvenci 1, ale můžete najít také na naše osobní profily, klidně s Martou, buď teda Robin Sobek nebo Marta Jandová, protože i tam ten nový díl najdete. A říkám to z toho důvodu, protože jsme tady na Frekvenci 1 odehráli krásnou písničku od interpreta Saši a tentokrát jsme se právě Sašovi věnovali, jak konkrétně teda Marta bojovala s jeho písničkou, kterou slyšela pospátku. To musíte vidět zákonitě, protože za mne je to jeden z nejpovinnějších dílů a myslím, že se pobavíte. Za chvilku tip na výlet, mrkneme na Dolní Moravu.
1: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
2: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

tip pro vás. Přijeďte zahájit léto do horského rezortu Dolní Morava. V sobotu 20. června od 13 hodin vás čeká oblíbená akce Den zážitků. Odpoledne plné hudby, tance a skvělé zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na Lucku z kouzelné školky, populární K-top hrdinky nebo Lilo a Stitch se svojí hudebně zábavnou show. Program doplní TikTok Dance Workshop a magická bublinková show. Nebudou chybět soutěže o skvělé ceny a bohaté doprovodné aktivity. Vstup na akci je pro všechny návštěvníky zdarma. Den zážitků na Dolní Moravě. Začínáme v sobotu 20. června od 13 hodin v horském rezortu Dolní Morava. Více info a kompletní program na www.dolnimorava.cz.

0: ETA extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
8: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
9: 13 hodin, Frekvence 1, zprávy.
10: A ty připravila Lucie Šmídová.
11: Dobré odpoledne, poslanci se scházejí na mimořádné schůzi. Kampaň upozorňuje na chyby při používání dětských autosedaček. Nehody komplikují provoz na D1 a na D6. Poslanci se dnes opět sejdou z podnětu opozice na mimořádné schůzi, kde chtějí řešit střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Jak před jednáním naznačil šéf starostů Vít Rakušan, premiér podle něj nehraje čistou hru.
12: Andrej Babiš hraje takové pomyslné skořápky, jenom ta kulička, jako v těch skořápkách, tam není. Jedna ruka dělá něco a my sledujeme tu ruku, to znamená, hází nám nejrůznější témata. A ta druhá ruka pod tím stolem spe peníze daňových poplatníků do vlastních kapes, respektive do kapes firem z jeho holdingu. Ta změna je neuvěřitelná a my musíme poukazovat na to, že se nesmí a nebudou psát zákony pro jednoho člověka v téhle zemi. Ta plejáda podepsaných je legrační.
11: Podle Pirátů by byla ostuda, kdyby Babiš na jednání nedorazil. Každopádně premiér má program v Plzni do 14:30 a schůze končí ve 3 odpoledne. Trojice mužů podezřelá z loňské krádeže kabelů na železničním koridoru v Lipníku nad Bečvou se dnes před Přerovským soudem k činu přiznala. U soudu muži vypověděli, že netušili, že kabely byly pod proudem a mohou tak krádeží ohrozit dopravu. Krádež tehdy zhruba na 20 hodin zásadně zkomplikovala dopravu na páteřní železniční trati. O předčasný důchod je letos výrazně větší zájem než loni. Za první 3 měsíce roku se o něj požádalo více než 5 000 lidí, což je meziročně o 137% více.
13: Jak poznamenává i dnes CZ, do předčasného důchodu je možné odejít až o 3 roky dříve. Podmínkou je ale alespoň 40 let důchodového pojištění. Podle dat České správy sociálního zabezpečení zájem roste už od loňského podzimu. A letos v lednu počet žádostí vystoupal na rekordní hodnoty. Jedním z důvodů může být nová úprava, která některým lidem s alespoň 45 odpracovanými lety snižuje krácení důchodu. K vyššímu zájmu ale také může podle některých přispívat stále složitější situace starších lidí na pracovním trhu. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
11: Tým silniční bezpečnosti zahájil kampaň ke správnému používání dětských autosedaček. Má vzdělávat rodiče a prarodiče, kteří se dopouštějí chyb při cestování s dětmi. Používají nevyhovující sedačky. Děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Například až 45% dospělých nepovažuje za problém, že je dítě připoutané v autosedačce v zimní bundě.
9: Frekvence 1.
4: Počasí.
11: Odpoledne bude oblačno a zataženo. Čekají nás přeháňky nebo také bouřky. Oblačnost se protrhá až k večeru. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů.
4: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Nehody komplikují provoz na D1 a D6.
14: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 na 344. a půltém kilometru z Olomouce na Ostravu. Provoz v místě nehody je veden pouze krajnicí a zdržení je okolo 15 minut. A dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel se vyšetřuje na 54. kilometru dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary. Projíždějte opatrně. A na příjezdu do Brna po dálnici D2 se tvoří kolona převážně nákladních vozidel, která popojíždí již od 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
11: Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, teď už má slovo opět Robin Sobek.
10: A já vlastně můžu zůstat taky na těch silnicích, protože Petr Pavel dneska ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zase zpátky. No tak se podíváme na tuhle tu parádní akci už za pár minut, do té doby Korona, Enrique Iglesias nebo taky Avicii, Yellow, Black a Wake Me, a pojďme hrát to nejlepší z muziky. Hezké odpoledne.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Would you dance?

0: Baby Baby a taky Korona. Hrajeme to nejlepší z muziky. Minutu po čtvrté dvě odpoledne na Frekvenci 1. Tak Petr Pavel dneska ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československý z Prahy do Bratislavy a zase zpátky. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. No a prezident při této příležitosti řekl...
1: Je to taková srdeční záležitost z mnoha důvodů. Je tady přehlídka nádherných aut československé výroby z předválečné doby, což tady dokazuje těch více než 70 vozů z české produkce. Je moc hezký se na ně podívat. Je to nadšení těch lidí, kteří je dávají dohromady. Je to vlastně takový pokračování umu těch našich inženýrů, konstruktérů z převálečné doby.
0: Já bych ještě doplnil, že jako první se po mávnutí prezidenta na trasu vydala Java Minora Roadster, a to z roku 1939 s ženskou posádkou. Pravda je, že následoval další Roadster od vlastně téže značky, který vyslal na trati minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Také je pravdou, že soutěž už několik let obnovuje vlastně tradici stejnojmenného dálkového závodu mezi Prahou a Bratislavou 1000 mil československých, který byl pořádán Autoklubem Republiky Československé ve 30. letech 20. století. Ta historie je tam opravdu obrovská. První obnovený ročník se jel v roce 1970 a od roku 2015 se ten závod jezdí každoročně. Jízdy se vlastně mohou zúčastnit vozy do modelového roku 1939.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírá.

stíne odkvete. Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát. Pojď zářit celým světem.

0: To nejlepší z muziky Kamufláž. Máme minutu po půl druhé odpoledne. Za chviličku nás čeká aktuální doprava. Abyste také věděli, pokud nás posloucháte za volanty svých vozů, kudy kam a třeba se nesekli někde v koloně, nějaké té zácpy a tak dále, ale když už jsem zmínil teda tu dopravu, tak už také tušíte nebo víte z našeho vysílání, že 130 historických auťáků můžete od dnešního rána vidět v rámci soutěžní jízdy veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zase zpátky. Kdybyste opravdu chtěli být u tohoto, řekněme, skvělého závodu, tak bych měl zmínit trasu jízdy, která, a teď pozor, to si klidně někam poznačte, vede přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a taky Hodonín až do Bratislavy. S tím faktem, že zítra, to znamená v pátek, všechny jezdce čeká okruh po Slovensku, no a v sobotu zase návrat zpátky do naší metropole do Prahy, ale i u toho návratu vlastně můžete být, stačí se jenom dostavit k Národnímu technickému muzeu, protože příjezd vlastně všech těch vozů zpět organizátoři plánují v sobotu okolo 17. hodiny, no a ten sraz bude, ještě jednou opakuju, před budovou Národního technického muzea, čili pokud dorazíte tam, tak si myslím, že se pokocháte. 130 historických aut, to není málo.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Komplikace očekávejte na pražském okruhu na 18,5 kilometru se střetly 3 osobní vozidla v levém jízdním pruhu na trase od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Popojíždět budete již od 15. kilometru. A dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 na 344,5 kilometru z Olomouce na Ostravu. Provoz v místě nehody je veden pouze krajnicí a zdržení je okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Sing Hallelujah. A taky doktor Alba na frekvenci 1 ve 3 čtvrtě na 2 odpoledne. Doktor Alban, který vlastně než začal s muzikou, tak se živil jako zubář, to není žádným tajemstvím, a na to, že teda jeho vzorem byl James Brown, tak celý život dělal teda dost rozdílnou hudbu, nicméně pravdou je, že ji dělá až doteď a to bude mít vlastně na konci srpna, pokud se nepletu, 69, wow. Jinak přes léto bude vystupovat opět aktivně, třeba ve Španělsku nebo Švýcarsku, ale díval jsem se, kde byste to třeba měli nejblíž, v případě, že patříte mezi jeho fandy a v případě, že jste se na něm tak trošku odkojili stejně jako já, tak to nejblíž máte do Polska, protože tam se ukáže v prosinci na festivalu The Magic of Disco Festival 90s. Takže tam v prosinci tohoto roku klidně můžete vyrazit. Nicméně my na Frekvenci 1 za chviličku pro vás máme tip.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

tip pro vás. Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým zahradám a kulturním památkám. Francouzský park a oranžérie na zámku Dobříš, které bývají přirovnávány k zahradám ve Versailles, prošly díky evropské podpoře rozsáhlou obnovou a dnes znovu lákají návštěvníky z celé republiky. Evropská unie přispěla částkou 83 843 598 korun, což představuje 85% celkových nákladů. Revitalizací prošel celý francouzský park. Obnoveny byly historické prvky, fontány i oranžerie s největší iluzivní malbou ve střední Evropě. Vznikly zde také moderní interaktivní expozice Voda a tajuplný les. Děti navíc potěší galerie Zdeňka a Emílie Millerových s motivy krtečka. Chcete se podívat, jak vypadá francouzská zahrada inspirovaná Versailles uprostřed Česka? Frekvence 1 vás zve už tuto sobotu 13. června na den otevřených dveří na zámku Dobříš. Během celého dne bude zdarma přístupný francouzský park i oranžerie a připraven program pro děti i dospělé. Těšit se můžete na komentované prohlídky, vystoupení folklorního souboru Kamíček, odpočinkovou zónu i další aktivity pro celou rodinu. Přijďte si užít den v jedinečném prostředí historické zahrady. Akce je zdarma. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle Michael Jackson, třeba představovat Black or White ve vysílání Frekvence 1, za chviličku zprávy a Lucinka Šmídová a pak už teda Vojta s Janou, nazdar.
1: Nazdar.
2: Mně se teď stala taková docela vtipná situace, jo. Mám tady psa, jdu po chodbě a stál tam Karel tamhle z Evropy a koukal z okna a já mu říkám, čau Karle. A pak jsem se otočila na svýho psa a říkám, kam čumíš?
0: Čekaj, kdo je Karel z Evropy?
2: No, Karel Kučer.
0: Jo, máme
2: on,
0: tady.
2: Ale on úplně tak říká, já jenom koukám, jak tam makáš. Ne, to je pro psa, to se ptala na psa.
1: Když to je to, že, to je to, že prostě na ty zvířata mluvíme stejně jako na lidi. No, měla jsi to rozdělit. Čau, Karle. Kam čumíš?
2: No, přesně. No, jenom kouzlo nechtěnýho. Tak to je všechno.
0: Tak jo, tak děkujeme za okénko s Karlem z Evropy a zítra třeba Luboš z Česka.
3: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu a já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance a já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: ETA extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hej, tu s nimi Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Hygienici potvrdili nákazu norovirem u školy v přírodě. Kanada zakáže sociální sítě pro děti do 16 let. Startuje fotbalové mistrovství světa. Hygienici potvrdili nákazu norovirem u dětí, které byly na škole v přírodě v rekreačním zařízení u Sečské přehrady na Chrudimsku. Dvě byly se silnými žaludečními a střevními problémy hospitalizované v Chrudimi. Další byly na vyšetření v nemocnici v Pardubicích. Informují o tom dnes z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice. Obtíže měli i další žáci. Ve stejném zařízení se infekce objevila už v minulých týdnech. Celkové výdaje na zdravotní péči v Česku v roce 2024 dosáhly zhruba 697 miliard korun. Meziročně vzrostly o 8,5%. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. V přepočtu na jednoho obyvatele došlo k nárůstu o téměř 5 tisíc korun na 64 tisíc. Celníci z Královéhradecka zajistili 38 kilogramů umělecky vyřezávaných artefaktů ze slonoviny. Dva kly a 10 různě zpracovaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Muž dovážel slonovinu do Česka už v průběhu 90. let, kdy legálně pracoval v Africe. V roce 2024 se pokusil prodat celou sbírku. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zákona o digitální bezpečnosti, který ve středu představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie. Zápasem domácího Mexika s jeho Africkou republikou odstartuje mistrovství světa ve fotbale. Česká reprezentace se na světový šampionát vrací po 20 letech a v pátek narazí na Jižní Koreu. Fotbalový internacionál Ladislav Vízek k našim soupeřům Frekvenci 1 řekl.
13: Zaplať pánbu, že tam jsme a nemáme úplně, tak bych řekl, těžkou skupinu. Takže mám to takhle, když vypadnem ze skupiny, je to trošku ostuda, a když postoupíme, tak do nich nikdo nepůjde. Takže si myslím, že máme docela to, že bychom to mohli splnit.
12: S Jihoafrickou republikou se česká reprezentace utká 18. června a 25. června naši fotbalisty čeká duel s Mexikem.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
12: Odpoledne zůstane oblačné až zatažené, čekají nás přeháňky nebo také bouřky. Oblačnost se protrhá až k večeru. Nejvyšší teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů, o něco tepleji je na jihu Moravy, tam naměří až 20.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
12: Obousměrné kolony teď hlásí na D1. U Brna od Prahy se zdržíte kolem 20 minut a s velkým zdržením počítejte na D5 na příjezdu do Prahy. Tady to je na půl hodiny. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
2: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině do 11. června. Dneska je čtvrtek a dneska je velice významný den.
1: Ano.
2: Prosím vás, dneska je Mezinárodní den pletení na veřejnosti.
1: No tak jestli máte doma jehlice a ovečku, tak šup.
2: No, někde ovečku? Jsi... Dám co
1: no,
2: ovečku?
1: No, tak jako oholit, že jo.
2: Já si pamatuju třeba, že moje mamka, a to bylo fakt jako, bylo ještě za to táči, no, že jo. Když se donosil svetr, tak ten se rozpáral a z té vlny se uplet novej.
1: No, a moje babička, obě dvě babičky vlastně pletly. Měly ty jehlice, že jo, takový ty dlouhý, měly ty klubíčka.
2: No, nás doma taky.
1: A každou chvíli vždycky, protože babička bydlela opatro, ní se ozvalo. Pojtiko!
2: Pojďme to namotat.
1: Tak jsem přiběh dole. Co pak, babi? Pojď, já si tě změřím.
2: Jo. Jasně,
1: a pak měřený. Byl vždycky svetr, nebo šála,
2: já
1: nebo čepice.
2: Já jsem to nikdy nepochopila. Třeba vůbec nechápu, jak je někdo schopen uplést třeba ponožky nebo rukavice.
1: Já jsem nepochopil, že je někdo schopný uplíst nějaký čtvereček v rozměrech 5x5 cm.
2: Je strašně zručný, je strašně šikovný a musí jim to pálit.
1: Ale hlavně, babička pletla a u toho ještě koukala na televizi a držela vzor.
2: A vařila.
1: A kolikrát si i zajela na nákup.
3: Jana Knížková a Vojta Eflera.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito na Frekvenci 1. Na dnešní den jsem se velmi těšil.
0: Co se děje?
1: Jdeme dneska do kina, jdeme na nový film Stevena Spielberga, Den odhalení. Mm-hmm. To je jeho čtvrtý film o mimozemšťanech, protože on natočil Blízká setkání, E.T.ho, Válku světů a teďko Den odhalení. A co jsem tak jako četl, já to teda nečtu podrobně, protože já nemám rád, když někdo spoileruje předtím, než to vidím, ale co jsem četl takový jako úryvky z recenzí, tak je to prej starý dobrý Spielberg a v nejlepší formě.
0: Jak je to dlouhý?
1: Hodně. Ten film začíná ve 20:15 a končí v 11 večer.
0: Ty krása. Šílený. A to vlastně, když ti někdo nabídne takhle dlouhý film, no, tak opravdu musí předpokládat, že tě chytne prvních 15 minut a nepustí až do konce té třetí hodiny. Jako.
1: No, ale prej se mu to daří.
0: Musíš být vlastně tak strašně si sebevědomý, tak jistý a sebevědomý, že protože ty takhle dlouhý filmy, to nemůžeš vydržet, to tě musí bolet zadek.
1: A třeba je tam půlhodinová přestávka na toaletu a na umytí rukou.
0: No to by tam ale klidně mělo být, jako otevřený bárek.
1: Ale to vím, že by dělali třeba, když se promítala třetí epizoda Hvězdných válek, ta pomsta Sithů, tak ta měla taky asi 3,5 hodiny. A normálně v půlce filmu se rozsvítil sál a objevil se nápis přestávka. A my si začali hrát koťátka na plátně a my jsme šli na záchod.
0: No, ale to já to chápu. Jo? Protože to, podle mě to jako nemůžeš udržet tu pozornost takhle dlouho.
1: Jo.
0: Víš, jako, nebo to proložit aspoň nějakýma mezitulkama, nebo prostě, jako víš, jako, že, aby si mohl člověk vorazit. Jo, tak, protože když ten jako, film 2,5 hodiny je fakt dost.
1: Já jsem teda přemýšlel, jako, když jsem byl naposledy v kině, a já teda se přiznám, já jsem byl v kině naposledy před 3 lety, jako v klasickém kině. Já se bojím, že se během filmu nakloním ke své ženě a špitnu jí do ucha, zastav to, já si odběhnu.
0: Chce se vyčůrat. Prosím tě, pojď to zařídit. No jasně, no. Došly čipsy a v lednici nachlazený pivo, tak tam dojdi.
1: No právě, no.
0: Člověk si odvykne.
1: Ale vezmeme se na procházku mezi tím ještě.
0: Tak zítra budeš vyprávět.
1: No určitě.

0: Tohle je DJ Bobo. Everybody, 14 hodin 17 minut. Já jsem chtěla pochválit jednu paní, ona nás teda asi neposlouchá, ale říkala jsem si, že tohle je opravdu láska k jedné činnosti. Jo. No. Chodíme každý den podél řeky, kolem takový zahrádky a tam prostě téměř každý víkend, sobotu, neděli, no, klečí paní a hrabe se v zahrádce.
1: Jako na jednom místě.
0: Ne, tak jako obchází.
1: Myslím, že hledá poklad.
0: A já jsem tam k ním už pak minule přišla a říkám, to je, já vás normálně obdivuju, co na to záda, co na to nohy, teď vy tady od rána do večera, prostě takováhle šichta, prostě šli jsme v 10, byla tam, přišli jsme v 6 a ona tam pořád byla zakleknutá. No. A jsem si říkala, jako si se třeba nemůžu zvednout. Nebo víš, jako...
1: Já už bych dávno byla pryč, ale já se nemůžu zvednout.
0: Ne, to si dělám legraci, ale...
1: Jste to je tak dobře,
0: že se ptáte. Ne, a tak jsme si jako dali řeč, takovou jen tak, jo, taky to small talk rychle, no, že jo, no, jako, že to má ráda, že to prostě miluje, že to je pro ní největší relax, se prostě hrabat v té hlíně a sázet si tam ty kytičky.
1: Ale připomnělo mi to rozhovor s Danielou Kolářovou, který jsem kdysi dělal, jako významná herečka, jde z role do role v podstatě pořád, že jo, ale ze všeho nejradši má, když nehraje a hrabe se v hlíně, protože to miluje.
0: Já to vlastně moc nechápu, jako dokážu pochopit, že to někdo opravdu má jako to čistidlo té hlavy.
1: No, jasně.
0: Že to je něco, u čeho si odpočineš, tam prostě jak přehrabuješ tu hlínu, teď to zasazuješ, teď každá ta kytka to žádá si trošku jinak, že jo. Teď hlavně tahle ta paní, to má hrozně pěkný, prostě jako má to, víš, jako má to řád, prostě každá kytka je od sebe stejně vzdálená, že evidentně autistka.
1: No, protože ne, to není o autismu, to je o tom, že na těch lístkách je to napsaný, když si koupíš kytku,
0: vlastně,
1: tak to máš ten štítek, jako máš tam to z poloviny zakrytý sluníčko, máš tam tu míru té zálivky a vzdálenost od další rostlinky.
0: No, prostě to obdivuju, takže se nás poslouchá, tak teda jako smekám po třetí a příště až půl kolem, tak vás zvednu.
1: Jo, tady, jestli nás teďko slyší, tak počkejte, až se zvednu.

0: 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen...

0: Je tady Lucka Šmídová, má pro nás na frekvenci jedna zprávy, předáváme jí slovo, tak to tam sip.
1: Pojď.
0: Sip se.
2: Dobré odpoledne. No, jed použitý k otrávení dětské výživy v Rakousku byl koncentrací podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka, kterého z činu podezírá. Státní zastupitelství to nepovažuje za důkaz, ale za indicii. Hasiči dnes likvidovali požár rodinného domu ve Zlobicích na Kroměřížsku. Zasáhl horní patro a střechu objektu. Hasiči proto nasadili i výškovou techniku. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude bývalý špičkový fotbalista a čtvrtfinalista mistrovství světa z roku 1990 Josef Chovanec. Ondřej Kopa si s ním bude po 18. hodině povídat o šancích české reprezentace na dnes zahájeném mistrovství světa v Severní Americe.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: V kolonách budete popojíždět na Pražském okruhu.
4: Komplikace a zdržení očekávejte na Pražském okruhu. Od dálnice D1 ve směru na letiště se tvoří kolona od Vesce. Důvodem je dopravní nehoda 3 osobních vozidel v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru. Počítejte s dlouhým zdržením. A od letiště ve směru k dálnici D1 vlivem hustého provozu budete popojíždět přes půl hodiny mezi 25. a 18. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Petra.
1: No a před námi je pravda anebo blábol.
0: No.
1: No.
0: Takže za chvíličku příběh.
1: No a o čem to dneska bude?
0: Bude to o učiteli.
1: O učiteli.
0: To je docela teď aktuální, protože vy se tady mimo éter bavíte o těch vašich dětech, že jo, který teď vychází tu 9. třídu. No. A je to
2: pořád
0: životní změna, že jo.
2: Teď
0: jo.
2: Pořád něco.
1: Je to, o učiteli, který se zbláznil štěstím, že skončil školní rok.
0: Tak to je pravda. Takových učitelů je. Nám teďka v pátek volala mi právě jedna moje bývalá spolužečka, jestli by nemohli přijít na exkurzi, jako se svojí třídou, a měli přijít v pátek na exkurzi, a pak mi psala, že teda nepřijdou, protože onemocněla. A já jsem tak říkala, aha, tyjo, už tě to doběhlo. Seš dlouho v praxi.
1: To je hned. No.
0: Jako je to, to je... To musíš milovat, tuhle práci.
1: Ale víš, co je zajímavý? Třeba třídní našeho deváťáka, teďko byly v pondělí třídní schůzky, byla tam manželka a říkala, že ona se tam sama dojala, ta učitelka. Že jí ta třída bude jako chybět.
0: No,
1: že byly vážně jako úžasný.
0: No.
1: A když si vzpomenu třeba na třídní schůzky ještě před půl rokem.
0: Jasně,
1: koukejte si je doma srovnat.
0: Prostě ta paměť vytlačí. Všechno tohle špatný vytlačí a potlačí. No. Tak jako je to velký jako skok v tom životě, že jo. Vím, že 9 let chodíš s někým do jedné třídy.
1: No.
0: A pak už tam nebude ten člověk.
1: A teď si vím, že skončí ten školní rok, ta učitelka se dojme, to byly tak hodný děti, a pak se začne hrůzou budit v noci. Ježiš. Páťáci.
0: Od září znova, no.
1: No, to budou zase.
0: Třeba ne. No. Třeba budou hodný. No určitě budou hodný.
1: No 100%.
0: My vám je přejeme.

0: Dermot Kennedy. Příběh.
1: O učitelce.
0: Učiteli.
1: O učiteli.
0: Je to o učiteli, je to muž, učitel, který vyřešil záhadu, která trápila svět více než 350 let.
1: Aha.
0: To je takový to, jak dostaneš prostě, já nevím, nějakou rovnici od dvou neznámých, že jo?
1: No.
0: A ty to luštíš a nemůžeš to za 350 let prostě vyluštit.
1: Pak si jeden z nich, pak si lehne do vany učitel, trošku se zamyslí, že jo, a najednou mu blikne.
0: Má to tam.
1: No jasně.
0: Tak to se stalo. Bylo to o jistém učiteli matematiky, který už v 10 letech zjistil, že existuje taková matematická hádanka, která má dokonce i svůj název. A tuhle hádanku prostě po staletí nikdo nedokázal vyřešit.
1: No.
0: A on se už v těch 10 letech rozhodl, že najde řešení. Vrátil se k problému, když mu bylo... od 7 let tak nějak nad tím pracoval. Pak se ozval s tím, že teda to řešení má v roce 1993 a že dokázal tuhle tu rovnici vyřešit, jenomže se ukázalo, že v tom důkazu je chyba. Tak on se nevzdal a po měsících další práce se mu podařilo chybu odstranit a v roce 1994 byl jeho důkaz definitivně potvrzen. Vyřešil problém, který odolával největším matematikům světa déle než 350 let. A nejvíc kuriózní na tom a neuvěřitelný na tom samozřejmě je, že už v 10 letech věděl, že prostě ve své dospělosti tady tu hádanku rozluští. A kdyby vás to zajímalo, tak je to Fermatova poslední věta. Nevím, jestli vám to něco říká.
1: Fermatova poslední věta. Hmm. Zní to jak poslední věta z nějakého fermentačního receptu, teda, ale já bych tomu klidně i věřil, protože jako v těchto věcech hrajou ohromnou roli náhody. A myslím si, že trošku i odlehčení.
0: No, že buď tam dáš nulu nebo jedničku, že?
1: Ano, a jak říkají moudří lidé, teď je to jenom hra z 10 čísel.
0: No,
1: já si myslím, že je to pravda.
0: A je to pravda.
1: No jasně.
0: Je to skutečně pravda. Ten člověk byl z Británie, jmenoval se Andrew Will a skutečně se mu podařilo. Už v 10 letech si řekl, že to vyřeší a pak v dospělosti vyřešil tuhletu Fermatovu poslední větu.
1: Ale tady to vidíte. Tady to vidíte. Prostě vy si v mládí třeba určíte nějaký sen, nějaký cíl.
0: Třeba, že se naučíte do dospělosti, já nevím, třeba kotolu vzat.
1: Jo.
0: No.
1: A furt nic.
0: A furt nic. A pak najednou jdete z večírku.
1: A zjistíte, že to zvládnete i v saltu.

0: Na frekvenci 1 řeč bude o muzice. O muzice tak trošku podrobně máme tady Honzu Dědka.
1: Honza Dědek a jeho 7 faktů, opět o jedné ze velmi slavných písní a fakta, která jste určitě třeba ještě nevěděli a neslyšeli.
0: Tak co nám řekne zajímavého o písničce Every Breath You Take?
1: Ano, od Police.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Ta písnička zní velmi často na svatbách, je totiž považována za milostnou skladbu. Ve skutečnosti je o nesnesitelné žádlivosti, touze po vlastnění druhé osoby a šíleném sledování zbožňovaného objektu. Prostě taková lehce sadistická skladba.
2: Za prvé.
4: Bylo to krátce po rozvodu s jeho první ženou Francis. Sting tehdy pobýval na Jamajce a tuhle písničku složil za půl hodiny u stejného stolu, kde kdysi Ian Fleming psal své romány o Jamesi Bondovi.
3: Za druhé.
4: To správné aranžmá pak kapela Police hledala několik dní. Zkoušela ji dokonce i v rytmu reggae. Tvůrčímu procesu však příliš nepomáhaly spory mezi členy kapely. Sting se tehdy s bubeníkem Stuartem Copelandem už tak nenáviděli, že mezi nimi docházelo dokonce i k fyzickým potyčkám.
2: Za třetí.
4: Navzdory tomu se výsledek jejich společné práce vyhoupl v americké hitparádě na první místo, kde se trval 8 týdnů a stal se největším hitem roku 1983. Na přes rok navíc získal i cenu Grammy.
3: Za čtvrté.
4: Rapper Puff Daddy použil v roce 1997 úryvek z téhle písničky ve svém songu I'll Be Missing You. Sting se o tom ale dozvěděl až po jeho vydání. Nezlobil se. Podle jeho slov na tom přivydělal tolik peněz, že to jeho dětem zaplatilo studia na vysoké škole.
2: Za páté.
4: Every Breath You Take zaznělo v roce 2003 při uvádění kapely Police do rock'n'rollové síně slávy. Toho se tehdy zhostila Gwen Stefani, která při této příležitosti ukázala fotografii, kterou jí, co by 13-leté, podepsal právě Sting.
3: Za šesté.
4: Podle Stinga je Every Breath You Take jedna z nejchybněji chápaných písní. Mnohokrát se nechal slyšet, že se válel smíchy, když jí nejrůznější zpěváky slyšel zpívat s velkým milostným zanícením. I proto posléze napsal píseň If you love somebody, set them free. Tedy volně přeloženo, pokud někoho miluješ, dopřej mu svobodu.
2: A konečně za sedmé.
4: Sting se kdysi nechal slyšet, že si původně myslel, že píše jen obyčejnou písničku, aby později zjistil, že složil skladbu, která definovala 80. léta a stala se nadčasovou klasikou a taky nejhranější rozhlasovou písní všech dob. Tak tady ji máte. Tady je na frekvenci 1 Sting, skupina Police a Every Breath You Take.

0: Posloucháte Frekvenci 1, i dnes za vámi Tomáš Fíla vyjel a i dnes nejel s prázdnou.
1: Přivezl auto plné dárků a ty dárky jsou pro prvního z vás, který našeho kolegu Tomáše Fílu zastaví.
0: Na daném místě, o kterém se samozřejmě dozvíte vždycky v ranním vysílání na Frekvenci 1. I dneska to bylo o, řekněme, takové celkem ideální letní výbavě od Coca-Cola, totiž plátěná tačka s plážovou dekou a sluneční brýle.
1: K tomu taky voucher do restaurace Food Marks za 500 korun.
0: No a samozřejmě, když Coca-Cola, tak pořádná baterie nápojů.
1: Tak a teď se přesuneme na to místo, kde se náš kolega pohyboval. Míříme do Benešova a ptáme se, jak to tam všechno proběhlo.
0: Ahoj Tome.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj Vojto, zdravím z Benešova, kam jsme dnes dorazili na Masarykovo náměstí za našimi posluchači s opět s další dávkou letních dárků společnosti Coca-Cola. Máme tady plato nápojů Coca-Cola, voucher do restaurace sítí Food Marks v hodnotě 500 korun, velkou plážovou osušku, luxusní sluneční brýle, plážovou tašku, no je to hodně. A protože jsme kousek od konopiště, odkud odjel Ferdinand František de Este do Sarajeva, kde to dopadlo, no všichni víme jak, tak heslo pro dnešní den zní jak?
3: 7 kulí.
2: Je to tak, 7 kulí. Já už tady zdravím pána, který dnes se jako první dotkl auta, jak se jmenujete?
3: Zdeněk.
2: Já vás zdravím, Zdeňku, samozřejmě gratulujeme. Všechny ty ceny, které jsem vyjmenoval, jsou vaše, takže tady je máte.
3: Děkuji, je to super, jsem spokojený.
2: Aha, a my jsme taky spokojení, že vy jste spokojený. A pro vás mám dobrou zprávu, i zítra za vámi někam přijedeme. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a se Zdeňkem vám dnes přejeme z Benešova hezké odpoledne. Ahoj.
3: Ahoj.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budete moc soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte, a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lupky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
1: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: David Guetta, Alphaville a Ava Max na frekvenci 1.
1: To je mi trojička, panečku. No a trojička písní z příští hodiny, teď v ukázkách třeba Sia.
0: Taky no guitar.
1: Ty jo, to už jsem neslyšel,
0: to nepamatuju. To jsme nehráli.
1: A bude Alanis Morissette.
0: A za chvilku budou taky zprávy.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
8: 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
9: Má je pro nás Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
10: Pěkné odpoledne. Od neděle se změní pravidla označování medu. Agresivita za volantem stoupá. Nákladní auto s osobním se srazily na D1 v Brně směrem na Prahu. Do Evropské unie se dováží stále větší množství medu, který vytváří i pro české včelaře neférovou konkurenci. Od neděle 14. června se ale pravidla pro označování medu zpřísní, což by mělo znamenat dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty. Více řekl předseda Rady pro včely a med Stanislav Jaš.
11: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh.
10: Dovážený med se podle prezidenta agrární komory Jana Doležala prodává za podezřele nízké ceny, které podle něj nemohou pokrýt výrobní náklady, ani náklady na obalový materiál, dopravu nebo skladování. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit i ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony.
12: Jak dnes píše iDnes.cz, který se opírá o data nedávného evropského průzkumu, každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy. A stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale připraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
10: S řešením problémů v komunikaci mezi školami a rodiči může pomoci mapa, kterou vytvořila Unie rodičů. Nabízí příklady toho, jak se školy a rodiče snaží lépe spolupracovat. Počet stížností, které Česká školní inspekce řeší v posledních letech, roste. Od září 2025 do konce dubna evidovala asi 1500 stížností. Švédská vláda ustupuje od svého plánu snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Dnes to podle agentury Reuters oznámil švédský ministr spravedlnosti. Uvedl, že návrh nemá dostatečnou podporu v parlamentu. Proto vláda připraví nový návrh, který hranici sníží na 14 let. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodlo o tom dnešní los v Číně, kde finálový turnaj od 22. do 27. září proběhne. Titul obhajují Italky.
8: Frekvence 1.
9: Počasí.
10: K večeru se postupně protrhá oblačnost a bude méně přeháněk. Zítra nás čeká podobné počasí jako dnes. Bude oblačno až zataženo, přehánky ojediněle i polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 20.
9: Frekvence 1.
8: Doprava.
10: Kolonu po nehodě hlásí na D1 v Brně.
13: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním blokuje levý jízdní pruh na 192. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. Komplikace a zdržení očekávejte také na pražském okruhu. Od dálnice D1 ve směru na letiště se tvoří kolona od Vesce. Důvodem je dopravní nehoda 3 osobních vozidel v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru. Počítejte se zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
10: A po zprávách pokračuje odpoledne na frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
14: 4 minuty po 15. Hezké odpoledne, Lucko. Jak to bylo? Každý osmý řidič neváhá v případě nějaké neschody na silnici vystoupit z auta a vyřídit si to ručně.
10: Každý osmý.
14: Takže když potkám, já nevím, cestou do obchodu 16 aut, znamená to, že dva z těch 16 by byly schopní dát mi přes držku. Jenom kvůli tomu, že bych třeba nedal blinker.
10: Mm-hmm.
14: Jo.
10: A nedej bože, kdyby ty zatroubil.
14: Jo, takhle.
10: Byť by to bylo právem.
14: Ne, ale je teda fakt, že za volantem, a to přiznává hodně lidí, jako i mezi mýma známýma, jako v podstatě mírní lidi se najednou dokážou proměnit v hydru. Jakože sprostě nadávají.
15: To je ještě dobrý, takže jsi tam zavřený sám a sprostě si se nadáváš. To je takový dobrý ventil. Jasně, když fakt jako vylezeš z toho auta a dáš někomu ťavku, to je přece nesmysl, jako to se nic neřeší, že jo?
14: Hlavně jako někam pospícháte, ještě budete stavět a někoho inzultovat, když se zdržíte, to je úplně zbytečný.
15: No, já jsem jednou takhle ohrozila. Nějak jsem odjížděla, jedu a ohrozila jsem pána, protože jsem mu tam najela. A on normálně skutečně zastavil, vylezl z toho auta, tak on na mě ukázal, ať stáhnu okýnko, tak jsem stáhla okýnko. A teď on na mě začal řvát, nebo nadech se, že bude řvát. A já jsem jenom řekla, já vím, já jsem to zavinila, já se strašně se omlouvám. On se mě zarazil a odešel.
14: Tak to byl jeden z osmi.
10: Já jsem dostala jednou syrečkem do obličeje.
14: Syrečkem?
10: Já jsem to okýnko měla otevřený, projížděla jsem ulicí jednosměrnou a uprostřed té ulice šli dva pánové přede mnou.
14: No.
10: A šli a pořád šli a já jsem za nima jela jako tím krokem a jela jsem takhle chviličku, tak jsem si říkala, tak asi o mě nevědí, tak jsem jenom tak jako lehce udělala tut.
15: Proto
10: ale fakt jenom jako lehunce, aby se ani nelekli, jenom aby o mě věděli, že chci projet. A ten jeden se otočil, přiběhl ke mně, praštil rukou do kapoty a jak jsem měla otevřený to okýnko a on zrovna jedl syreček v nějakým balícím papíru nebo v něčem, přilítl ke mně a hodil ho po mně. No.
15: To je idiot.
10: Vy jste úplně zmlkli.
15: No, protože já
14: spíš jako přemýšlím, jdu po silnici, blokuju provoz, ten řidič mi dá pokyn, abych neblokoval provoz.
15: Ten chlap bude mít normálně žaludeční vředy, protože jí za chůze.
14: No. A hlavně přišel o půlku svačiny, že jo?
8: Jana Knížková a Vojta Eflér.

0: Tohle je Alanis Morissette na Frekvenci 1. My jdeme telefonovat.
1: A zavoláme Katce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: A Katka nám napsala, že vlastně jako chytá příležitost za pačesy.
0: Mm-hmm.
1: Tím, že nám posílá tu účtenku, protože předtím chytla příležitost za pačesy.
0: Jo, tak to jsem sama zvědala.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, Katko.
1: Dobrý den.
0: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: Jasně, jasně. Ježiš,
4: děkuji moc. To jsem vůbec nečekala, Ježiš.
0: Tak máme v ruce vaši účtenku. Už tady jsme něco málo naznačili, ale vy nám určitě sama objasníte, za co jste utrácela.
4: Takže to byl určitě ten nákup nějaký, že jo?
1: Ano, ano, vy jste napsala, že to byl nákup na nějakou příležitost, kterou jste chytla za pačesy.
0: Ano, slevy, nějaký slevičky.
4: Přesně tak, takže jsem prostě šla potom a říkám, no je třeba využít, no a pak se to nahromadilo, buch.
0: Takže klasický tak potraviny, to jako jste nakupovala ve slevách,
4: aha,
0: potraviny.
4: Ano.
0: To je takový příjemný nakupování, no, že jo? Proč to kupovat za 20, když to mají za 19?
1: No jasně.
4: No přesně. A koruna ke korunce máte milý.
0: Ale
4: no,
0: to je pravda.
1: Helejte, halíře dělají talíře, co
0: přesně
1: si budeme
0: tak
1: povídat. Zas na druhou stranu,
4: ano,
1: ono to jídlo nebylo jenom tak jako kvůli tomu, že to bylo ve slevě, a ono to bylo kvůli nějaké příležitosti. Jestli jsem dobře pochopil.
0: Co jste slavili?
1: Že to bylo jako
4: jo, to byla ta grilovačka, ne? Nějaká.
1: No, posezení s rodinkou a bohaté občerstvení za příznivých skoro letních podmínek.
0: No,
4: ano. Po dlouhé době jsem dotáhla dcerku, aby mě navštívila, protože studuje vysokou školu a bydlí teďka u přítele. Tak říkáme, musíme to využít, protože to počasí tady u nás břidličné je nahoru dolů, takže
0: jasně. Takže na jídlo prostě
4: byla pozitivní.
0: Na jídlo slyšela. Je to v pořádku.
4: Přesně.
1: Ne přijet za maminkou, ale přijet se najíst.
0: Přesně tak. Všude to funguje stejně.
4: Ano, all inclusive měla, takže přijela.
0: Kolik budeme proplácet?
1: Vzpomenete si na tu částku? No je tam 1252 korun.
4: 1252, ježišmarja.
0: A tuhle částku. Tuhle částku vám Frekvence 1 proplatí. Moc gratulujeme, mějte se krásně.
4: Děkuji, ano, vy taky. A jste super rádio, nejlepší na světě. Poslouchám vás strašně dlouho, už celých 32 let.
0: Teď to skoro zní jak domluvený. Mějte se, naslyšenou.
4: Děkuji moc, naschledanou.

0: 11 krátce po čtvrt na 4. I dneska se s vámi chceme povídat na nějaké zajímavé téma.
1: Moji rodiče oslavili 46 let od svatby.
0: A pořád oba dva žijou a nemají následky.
1: A dokonce se spolu baví.
0: A žijou v jednom domě společně?
1: Žijou v jedné domácnosti.
0: A vídají se.
1: 46 let jsou spolu.
0: No, to je hrozně hezký vlastně.
1: Jako vlastně je to docela ojedinělý. Já jsem tak jako se zamýšlela nad kamarádama a lidma, co mám v okolí. A téměř každý druhý má rozvedený rodiče. Takže to, že ty lidi jsou spolu takhle dlouho, je fakt normálně výjimečný.
0: Tak já mám vlastně taky jako rozvedený rodiče. Ale to už je tak dávno, že já už si to skoro nepamatuju. Prostě to tak jako je od jak živa. No, no.
1: 46 let. Já jsem tady koukala právě, jak jsou pojmenovaný různě ty svatby. Tak oni loni měli safírovou. Vidíš, to nám úplně uteklo. Tyjo. Mohli jsme to hezky oslavit. Takže 45 let je safírová. 50 je samozřejmě zlatá svatba. Že?
0: Aha.
1: Tak za 4 roky zlatá svatba.
0: Zlatou svatbu si pamatuju, když slavili moje babička s dědou, když byli ještě mezi námi. A vím, že to byla velká

0: době prostě přijde nějaký karambol, to nejjednodušší, co může přijít, je prostě rozchod nebo rozvod.
1: No jasně. Tak jako víte co, dřív se věci opravovaly, dneska se mění za nový.
0: Se nahrazují, no. Prostě ty jako, kurvítka tam máme prostě.
1: A, no a oni si hlavně všichni myslí, že když se najdou někoho jiného, no, že to bude jiný, bude to úplně stejný, prosím vás, to nemá cenu.
0: Zajede do toho, přesně, do toho stereotypu. Budeme hledat dneska mezi našimi posluchači taky nějaký takovýhle rekordmany.
1: Trvanlivý vztah.
0: Trvanlivý vztah. A to úplně nejdýl, co jste spolu, třeba jste oslavili, já nevím, zlatou svatbu, nebo vaše rodiče. Nebo hele, tady, já jsem ani nevěděla, jo, že třeba 65 let, tomu se říká kamenná svatba, aha, 70 platinová svatba. A když jste spolu 75 let, no, tak to už je korunovační svatba.
1: To už je navždycky.
0: To už je ale navždycky.
1: No, jasně, no.
0: To už jako to už se nerozvedeš.
1: Ale prostě. Jako takhle, máme jeden takový příběh přímo v rodině.
0: Vážně, tak si ho necháme vykládat.
1: Necháme si ho vykládat za chviličku a vy nám mezi tím můžete psát na Instagram. Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
0: Na číslo 7363 300 444.
1: Případně na Facebook a nebo namluvit hlasovou zprávu do aplikace.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme

0: Tohle je Ed Sheeran na frekvenci 1. Zrovna se Lucka postěžovala, že brácha má narozeniny.
1: Já a zase nepostěžovala.
0: Koukám
1: na datum a říkám, že já jsem ještě nepopřála. Půl čtvrtý odpoledne.
0: Nesmíš na to zapomnout, ale víš co, ty jsi měla nedávno, že jo?
1: No předevčírem.
0: Ty jsi měla předevčírem. Takže vy jste se narodili oba dva v tenhle podobný čas. To znamená, že vaše rodiče
1: nevím,
0: měli,
1: dělali.
0: No, vaše rodiče měli prostě na plození dětí jako jasný termín.
2: Každý rok bylo takový okno během jednoho měsíce.
0: No, já mám sestřenku bratránka a druhou sestřenku. Všechny tři děti sourozenci jsou taky narozený v září a dokonce ty dva jsou 27. a ta jedna je 21. Tak. Jsme si dělali srandu, že ty děti prostě vznikaly na silvestrovském večeru.
2: No jasně, tak jako když v září 9 měsíců, že
0: se
2: jo,
0: utrhneš a ty s tou dítě.
2: Prostě byla hezká oslava, no.
3: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobré odpoledne. V neděli začne na železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Sněmovna bude moci jednat až do noci o sporné novele stavebního zákona. Prosadili to poslanci koalice ANO, SPD a motoristů z opoziční ODS. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude bývalý špičkový fotbalista a čtvrtfinalista mistrovství světa z roku 1990 Josef Chovanec. Ondřej Kopa si s ním bude po 18. hodině povídat o šancích české reprezentace na dnes zahájené mistrovství světa v Severní Americe.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: Zdržíte se na D1 a na Pražském okruhu.
8: Komplikace a zdržení očekávejte na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště se tvoří kolona od Jesenice. Důvodem je dopravní nehoda 3 osobních vozidel v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru. A od letiště ve směru k dálnici D1 vlivem hustého provozu budete popojíždět přes 40 minut mezi 26. a 18. kilometrem. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním blokuje levý jízdní pruh na 192. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
9: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na pátek. V pátek deštníky a pláštěnky opět všude sebou a vězte, že se nejvyšší odpolední teploty zastaví pod hranicí 20 stupňů Celsia. Jinými slovy, chce to i dlouhý rukáv. A jedna z pranostik pro páteční den říká, že svatá Tonička mívá uplakaná očička. Takže podle pranostiky a také ze statistického hlediska je naštěstí všechno v pořádku. Velmi ojediněle se během pátečního dne mohou vyskytovat také bouřky.
2: Taky to tam zvučelo, co?
0: To bylo jak když začíná nějaká písnička. Number 65, nebo něco takovýho, ne?
2: Podle mě jí přišla zpráva.
0: A nebo jí přišla zpráva, ale myslím, že nejdůležitější je, že zítra bude pršet teda fest.
2: No jo, no, tak musíme se na to připravit, ten víkend prostě bude mít krásný začátek.
0: A to jsou teď na tom festiáku v Hradci Králové.
2: No ale já jsem viděl včera, já jsem tam teda samozřejmě nebyl, já nemám rád takový ty davový akce.
0: Moc lidí,
2: ale viděl jsem záběry z koncertu kapely Gorillaz, což je jako jedna z mých oblíbených kapel. A ono to opravdu vypadalo jak na nějakým mega festiáku v Americe. Prostě to ohromný pole těch lidí.
0: A to bahno tam lítalo vzduchem.
2: A i mý přátelé někteří dávali třeba na Instagram, jak se vrátili ve 2 ráno domů. Ty pláštěnky úplně roztrhaný, zlitý od hlavy až k patě a ty gumáky plný toho bahna. Prostě festiák, jak má být. No. Takový český Glastonbury.
0: Ano, přesně tak. Jo. Přesně tak. Stačí málo, aby zapršelo.
2: Ale pozor, jako i třeba na Glastonbury, kde bývá vždycky hodně bahna, se dá jet stylově. Pamatuju si, že jedna velmi slavná zpěvačka, Miss Shirley Bassey, dostala gumáky, aby se dostala ke stage, ale ona si vyžádala, aby ty gumáky...
0: Dostali všichni?
2: Ne, byly posetý diamanty a oni je opravdu vyrobili.
1: Takže doteď tam hledají diamanty na bahně.
2: Jeden se vyloup, že?
0: Tak, ale my si dneska povídáme o dlouhých vztazích, dlouhých manželstvích a hledáme nějakého rekordmana.
2: No a pozor, pár rekordmanů už, nebo adepty na rekordmany už tady máme, za malou chvíli bychom se na ně mohli podívat.
0: A taky se ještě spojíme s Mírou Michálkem, ten nám šlape v Německu.

0: Na frekvenci 1 spojení s Mírou Michálkem se sedl z kola, aby nám prozradil, kde se teď v Německu pohybuje.
1: Míro, ahoj, hezké odpoledne. Jak ti to dneska šlape?
2: Hello, good afternoon.
0: Takhle ne.
1: Jsi překročil hranici někde.
0: Ty jdeš nějak rychle.
2: Kamarádi, já vás zdravím z Manhattanu. Aha. Tak se to tady říká Frankfurtu nad Mohanem. Je to slovní říčka vlastně Manhattanu a řeky Mohanu Main. A je to samozřejmě kvůli těm obřím mrakodrapům, které se tady trčí přímo nad městem. Jinak, hnedka na start musím něco prozradit, jo. Já jsem se sem fakt netěšil.
0: Vážně. Ty nemáš rád ty mrakodrapy.
2: Já totiž se přiznám, že nemám moc rád taky ty velký ohromný města a hnedka to musím napravit, hrozně jsem se mýlil. Já jsem si myslel, že Frankfurt bude fakt obří město plný lidí a není, kamarádi, není. To centrum je vlastně maličký, lidí tak nějak akorát, asi třeba stokrát méně než v Praze, což je příjemný jako příjemná změna. Mm-hmm. A ta atmosféra je tady, až skoro bych řekla, atmosféra malého města. No fakt to nechápu, úplně pro mě nečekaný. A ty obří mrakodrapy jsou vlastně přímo v tom starém centru. Takže vy si tam můžete jenom doběhnout, udělat si tam krásné fotky a videa, pak se s tím chlubit na sociálních sítích, podobně jako já. Můžete se potom mrknout samozřejmě. Jinak Frankfurt má krásný starý náměstí se starými domy. Myslím, že třeba úžasný tady budou vánoční trhy. Jo. Mm. A bacha, je to město muzeí, pokud máte tohle rádi, tak se vám tady bude líbit, protože jich tady mají asi 6 miliard třeba. Nebo já nevím, prostě v každém rohu.
0: To nemůžeš stihnout za celý život obejít.
1: A prodávají permice, ale... nebo si do každého musíš kupovat vstupenku zvlášť?
2: Samozřejmě, doporučuji si koupit tu městskou kartu na to. No. Ale mě zaujalo.
0: No, důležitý je, jestli jsou to interaktivní muzea, že jo?
2: Prostě, no, já vím, že ty to máš ráda, ale jedno mě opravdu zaujalo, přátelé, to se bude líbit i vám. A to je muzeum komunikace. A tady je opravdu všechno od takových těch poslíčků na koni přes dopisy až po frekvenci 1. Dobře, trošku jsem to přehnal, ale rádio samozřejmě tady je taky. Mm-hmm. Mimochodem je tady i muzeum romantiky. A to je hnedka vedle rodného domu Goetheho, který se tu narodil. Hodně nadšený jsem byl třeba z velmi živé, zajímavé čtvrti, plné hospod, barů a kaváren, což vypadalo jako skanzen, takový westernový městečko. Jo, jak kdyby to tam prostě postavili filmaři. No, absolutní nádhera, super atmosféra. A co musím ještě zmínit, tak to je městská tržnice, já mám tyhle místa hodně rád.
0: Tak tam se papá, že jo?
2: No, právě. A ono to není jenom o tom, jestli tam koupíš ty čerstvé suroviny ze všech koutů světa, ale velmi často tam z nich právě i vaří. Mm. I když největší fronta byla klasicky na bratwurst, že jo?
1: Ale vidíš, když jsi to zmínil, prosím tě, taková ta, jak se říká, berlínská čuňačina, currywurst, to tam asi nedostaneš, ale brat...
2: Ale dostane.
1: Jo, dostane. Už se to rozšířilo.
2: Ano, už jsem si taky dával, dokonce jsem, jak jsem se nadechl, tak jsem si nadechl pěkně toho curry, bylo to super, ale když jsme na té tržnici, ještě musím teda říct, že jsem tady ochutnal jednu velkou specialitu místní a to je takzvaná zelená omáčka, green sauce, a je to vlastně s vařeným bramborem a vařeným vejcem, což připomíná koprovou vlastně i vzhledově. Ta omáčka se mixuje se smetanou ze 7 bylin, a teď dobře poslouchejte. Kerblík, brutňák, řeřicha, petržel, šťovík, pažitka, někdy se udává ještě lichořeřišnice alebo krkavec. Jo, a všechno
0: je to nějaký lektvar na dlouhověkost.
1: Krkavec, takže do toho melou ptáky. Jo.
2: No, já jsem si to dál říkal, jsem si, no to je klasická koprová, jenom s jiným kořením, a překvapilo mě, že ta omáčka je studená. To jsem nečekal. Takže vlastně taciky takový trošku. Jinak mezi oblíbenou pochoutku, kterou tady najdete úplně všude, na každém kroku, je Jany oblíbený chřest. Líbilo by se ti to.
0: Jo. Tak jo, děkujeme za dnešní report, budeme se těšit zase zítra, ti to šlape.
1: Měj se krásný, Míro, ahoj a děkujeme.
2: Hezké odpoledne.
0: A my ještě dodáme, že Mírovu cestu Německem můžete sledovat taky na sociálních sítích Frekvence 1 a nebo na Instagramu Míry Michálka jako moderátora na cestách.
1: A pokud byste i vy rádi objevili nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnali speciality německé kuchyně, můžete se inspirovat na www.germany.travel.

0: Ptáme se vás dneska, jestli patříte mezi ty šťastlivce, kteří jsou v jednom partnerském svazku nebo v manželství dlouhou dobu, anebo znáte někoho, kdo je spolu už dlouhou dobu. V podstatě hledáme rekordmany.
1: A já jsem zmiňovala teda naše moje rodiče, 46 let. Krásných 46 let.
0: To je krásný, to je moc hezký, no.
1: A ještě stále si tykají. A dokonce se domlouvají, co budou spolu večeřet.
0: Domlouvají se, co spolu budou večeřet. Takovou tou klasickou, co bude k večeři.
1: Ne, to je naštěstí ne, ty jo. Jako.
0: Ne, oni se opravdu jako odpoledne třeba sednou ke kávě a baví se, co bude k večeři.
1: No, jako musím říct, že mají, jako není to úplně takový ten harmonický vztah, že by se jako drželi za ruce a ráno si dávali pusu a večer si přáli dobrou noc, ale prostě jako jsou schopni spolu třeba stát v kuchyni, což je pro mě úplně jako nejvíc na světě, že spolu stojí v té kuchyni a vaří tam spolu ten oběd třeba.
0: Ale to je krásný.
1: No, to je
0: super. Úplně skvělý.
1: Pavle nakrájí petrželku, nebo víš, jako že prostě normálně tam spolu
0: fungují. Tak jsem nakrájel petrželku, to je libeček,
1: ne,
0: já jsem řekl.
1: Ne, to vůbec, pozor, to takhle ne, jo. Opravdu jako tam je znát ta kooperace.
0: Jo, no prostě jim to klapé, to je skvělý. Chodí dva druhy zpráv. Jedny od pozorovatelů a jedny od přímých účastníků. A
1: ten, to se dalo čekat.
0: A ten rozdíl je markantní, jo? Takhle. Má kamarádka bude s manželem 45 let, klapa jim to bezvadně. Čau, Jana. A druhý tábor. Jsme s manželem už 58 roků. Někdy je to na zabití, ale člověk vydrží všechno.
1: Čau, kamarádka Jany. A tady píše Jiřina. My jsme spolu s manželem 26 let, za 14 dní budou mít 26. A myslím, že jsme šťastní. Byly bouřky, bylo slunce, neříkám, že ne. Vždycky ale říkám manželovi, jestli mě chce vyměnit, ať si uvědomí, že lepší v životě nenajde. Máte pravdu.
0: No, to je takovej ten klasický pseudoargument, no, ale zas na druhou stranu,
1: I
0: kdyby vás vyměnil, ono by se mu to vrátilo, by to bylo úplně stejný, ne?
1: Prostě to stejně to zajde do těch samých kolejí,
0: jasně.
1: Že? Třeba za 2-3 roky.
0: Vždycky spadnou růžový brejle, vždycky se objeví něco, co vás bude štvát.
1: Furt dokola.
0: No, na ně lepší být sám.
2: I letos vyráží moderátor Frekvence 1 Míra Michálek na dobrodružnou cestu na kole. Tento týden projíždí malebným vinařským krajem podél tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Čekají ho romantické města, vinice i speciality německé kuchyně. Co všechno cestou zažije? Poslouchejte Frekvenci 1 a vydejte se do Německa spolu s námi. Objevte nejkrásnější cyklostezky Německa a ochutnejte speciality německé kuchyně. Více na www.germany.travel.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.

0: 16. hodina je tady. Po 16. bude třeba Bruce Springsteen.
1: Taky máme nachystány Rembrandts.
0: A nebo The Black Eyed Peas.
1: A Lucka pro nás bude mít zprávy už za chvíli.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Mistrovství světa FIFA jede na Nova Action. Sledujte fotbalovou událost roku, a to včetně utkání české reprezentace. Světový šampionát uvidíte od 11. června na Nova Action a všechny zápasy na jednom místě na OnePlay.
13: Teď se fotím já.
14: Řekni Epet.
15: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
14: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
15: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
16: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Pojďme na ně, je tu Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Od neděle pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. Počet státních zaměstnanců klesl. V koloně se zdržíte na Pražském okruhu směrem na letiště. Při cestě vlakem o víkendu pozor. Už v neděli totiž začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. V některých regionech budou úpravy v souvislosti s koncem školního roku. Bez změny budou jezdit vlaky jen na Vysočině. Ceny pohonných hmot se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazně měnit nebudou. Trh s ropou i palivy zatím s dlouhodobějším výpadkem nepočítá. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Teleček, hlavní riziko zdražování ropy a tedy i paliv představuje dění v Hormuzském průlivu.
17: Je problémem samozřejmě pro ten globální trh s ropou, které je stále nedostatek. Takže jestli se nepodaří vyřešit tu situaci v Hormuzu během nějakého kratšího až středního období, několika týdnů až pár měsíců, tak můžeme mít větší problémy v závěru tohoto roku.
0: Benzín od minulého týdne opět zlevnil, cena nafty se téměř nezměnila. Litr Naturalu 95 se aktuálně prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. U dieslu se cena od té doby snížila průměrně o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace letos zaměstnávají něco málo přes 432 tisíc lidí. Proti loňsku se počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu snížil o téměř 56 tisíc. Nejpočetnější skupinou státních zaměstnanců jsou stejně jako v minulosti učitelé. Tvoří téměř polovinu z nich. Vrcholí přípravy na Smetanovu Litomyšl. Slavní festival zahájí další ročník už zítra.
18: Jedna z největších kulturních akcí u nás, 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, nabídne během necelého měsíce desítky koncertů, operních představení a hodiny doprovodného programu. Do Litomyšle míří špičkoví čeští i zahraniční umělci a tisíce návštěvníků. Festival zahájí dva identické koncerty České filharmonie, a to 12. a 13. června. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: K večeru se postupně protrhá oblačnost a bude méně přeháněk. Zítra nás čeká více deště než dnes. Bude oblačno až zataženo a přeháňky jen ojediněle polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: A teď krátce po 16. hodině se zdržíte na Pražském okruhu.
19: Komplikace a zdržení očekávejte na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště se tvoří kolona od Jesenice. Důvodem je dopravní nehoda 3 osobních vozidel v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru. A od letiště ve směru k dálnici D1 vlivem hustého provozu budete popojíždět přes 40 minut mezi 26. a 18. kilometrem. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním blokuje levý jízdní pruh na 192. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem. 16. hodina. A já myslím, že posluchač to nemůže vědět a vidět. Jakože tady jsme trošku zmatený, ale to přece
1: a to je počasí, lítá tlak, to je normální. Tak. Dneska se s vámi bavíme o tom, jak dlouho jste spolu, nebo jestli kolem sebe máte někoho, kdo je spolu opravdu dlouho.
0: A pozor, musí to být manželství.
1: Manželství. Je teda fakt, že před malou chvílí jsme se tady usnesli na tom, že nemá cenu to měnit, protože všude to je stejný. A Honza napsal: ahoj, máte pravdu, že je to všude stejný, ale je fajn se o tom přesvědčovat. Já po 30 letech upaloval a jak rád.
0: Fakt,
1: no,
0: jo.
1: No.
0: 30 let. Po 30 letech všechno jinak.
1: No.
0: Jiný večeře, jiný probuzení. Jiný prášek na prádlo.
20: No. Ponožky si uklízí sám.
0: No, jsou zásadní věci, víš. To si
1: taky ho to přejde. Jo, to jako byl bych vědu. Pozor, taky docela zajímavá zpráva. Možná nezapadám do klasické kategorie, píše Milan. Ale 17 let jsem byl ženatý a letos budu už 24 let s přítelem.
0: Tak to úplně nezapadá.
1: I v takovém vztahu je na prvním místě kompromis. Neměnil bych, pořád ho mám rád, i když bych ho občas vytahal za uši. A on určitě mě.
0: A když píše Milan?
1: Milan, no. Helej, tedy je láska upřímná, na pohlaví nezáleží.
0: Přesně tak, no. Když je láska pravá.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou opět připraveni se svojí, já tomu říkám odpovědna, se svou odpovědnou.
1: No, je to taková rubrika, ve které odpovídej na vaše dotazy, tak si to pojďme dát právě teď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Koupil jsem pytel substrátu pro muškáty. Když do toho zasadím rajče, pozná to, nebo je to všechno stejný? Libor 41 cheb. Tohle už je hodně podle mě pokročilá jako zahradnická otázka. Teda i na mě.
4: Jakože by ho tam vpašoval, jakoby ho.
3: Já to chápu, no, že jestli ten substrát mu zafunguje i na ty rajčata.
4: Myslíš, že zároveň s muškátama, nebo to chci dát zvlášť, jakoby, že mu...
3: Ne, myslím, že mezi ty muškáty to chce.
4: Hned rajčat, jako.
3: No. Ale tak jako jedno rajče nikoho nezabilo, že?
4: Přesně tak, jako.
3: Si pamatuju, že jsme dělali ten seriál Pouč,
4: no.
3: Kde tam máš ty kačery a mezi nimi jednu labuť.
4: No.
3: To je taky se prdstalo, no, takže možná jedno rajče, prostě třeba i do pivoně, když dáš rajče, no, tak se nic nestane.
4: Jasně, tak muškáty většinou bývají asi na balkóně, tak naopak ještě ty lidi si budou říkat po úkolem a říkat, panečku, teď má pěkný rajče mezi těma muškátama, jako.
3: No, přesně.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Bruce Springsteen na frekvenci 1. Tak schválně, jo? Boj to typni si. Korálová svatba. Po kolika letech se stalo?
1: Korálová svatba? Ty jo.
0: Typni si.
1: Já nevím. To, korálová svatba může být třeba, já nevím.
0: 35.
1: 35 jsem chtěl říct.
0: Je 35. No. Pak je stříbrná, což je jasný, to asi známe. 25. No, to se občas i taky jakože dosáhne. No, to je 25. 30 je perlová. Rubínová, safírová, zlatá, smaragdová, diamantová, kamenná, platinová, korunovační, po 5 letech.
1: No. Aha. Mimochodem k těm diamantovým svatbám, pojďme si pustit, co jste nám namluvili do naší aplikace Frekvence 1.
2: Já jsem se svým přítelem již 25 let letos, máme spolu 2 děti a příští týden máme svatbu.
3: Moje maminka a její sestra měli svatbu současně, obě manželství vydržela a všichni 4 se dožili toho, že před 3 lety oslavili diamantovou svatbu, to znamená 60. výročí.
0: Jsi kráso, tak to jsou naši rekordmani, bych to viděla.
1: Já bych to taky tak viděl, už jenom kvůli tomu, že jste se, nebo že se evidentně brali jako ve stejný den, měli to dohromady.
0: Jo.
1: A asi tam ty planety byly postavený dobře, že jim to prostě klaplo.
0: To je dobrý, to je dobrý. A já dokonce znám pár, kdy 2 byly dvojčata, 2 byly dvojčata a takhle se
1: jako na kříž
0: vzali.
1: No, to je hustý.
0: To je drsný.
1: Máme jiný rekordmany. Pozor. Gabka píše. Dobrý den, staří rodiče od manžela Maru a Fík, neboli Marie a František, jsou spolu 73 let.
0: Fakt jo.
1: Marie je 88, Františkovi 92. Mají 13 pravnoučat.
0: To je hustý. Teď si vím, že třeba jejich dětem je třeba 80 nebo 75.
1: No a taky už jsou to prarodiče, že jo?
0: A jejich vnukům je třeba 60, to ne, 50. No. To je hustý. Tyjo, tak a to je dobrý teda.
1: A jsou pořád spolu a pořád jim to funguje. A já si myslím, že když jsou ty lidi takhle dlouho spolu, tak se sice můžou třeba rubat jako koně. Víš, jako že se můžou hádat a můžou spolu nemluvit. Ale pak se stane to, že jeden z nich třeba musí někam na pár dnů.
0: A nedokážou bez sebe bejt.
1: No, a za 2 hodiny je jim smutno, že spolu nejsou.
0: Zvyky železná prostě.
1: No jasně. Mm.

0: A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Black Eyed Peas na frekvenci 1 před půl pátou.
1: Po půl páté na nás čeká, spíš na vás čeká, poslední slovo.
0: A v něm 3000 korun.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
7: Dobré odpoledne. Češi předloni nad rámec zdravotního pojištění zaplatili na zdravotní péči 94,5 miliardy korun. Každá domácnost vydala průměrně téměř 4300 korun, o tisícovku více než o 5 let dříve. Jed použitý k otrávení dětské výživy v Rakousku byl koncentrací podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka, kterého z činu podezírá. Státní zastupitelství to nepovažuje za důkaz, ale za indicii. Hostem dnešní presklubu Frekvence 1 bude bývalý špičkový fotbalista a čtvrtfinalista mistrovství světa z roku 1990 Josef Chovanec. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o šancích české reprezentace na dnes zahájené mistrovství světa v Severní Americe.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: Hromadná nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu.
9: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k letišti. V místě je uzavřený levý jízdní pruh, počítejte s velkým zdržením. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 26. kilometru se tvoří kolona z důvodu silného provozu. Počítejte s 50-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
7: Kapitulní 409-99, volejte právě teď.
0: A poslední slovo od Jany Kiršner, jak jsem říkal, 3000 korun na vás čeká.
7: Držíme pěsti.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak dopak se dneska pokusí. Dobrý den.
2: Kdo je tam? Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, Ilono. Tak jdeme na to. Věta Jany Kiršner, když ji doplníte, 3000 jsou vaše.
2: Tady je ta věta. Ano.
4: V mojej londýnské zahradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
2: Tak typněte.
3: Slovensko.
2: Tak zkusíme, jestli ten typ je správný.
4: V mojej londýnské zahradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc.
2: Není to Slovensko.
0: Bohužel.
2: Děkujeme za pokus. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Tak přihodíme.
0: A zítra ráno po 7:30.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1, Aleš Vyskočil, Business Party právě teď. O čem bude řeč?
1: Dneska to bude o tom, jak vybrat vhodnou vířivku. Business
2: Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel společnosti Amrelax pan Jiří Lapáček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Amrelax přiváží a vyrábí koupací sudy, vířivky, finské sauny a ochlazovací kádě a vany. Pojďme na vířivky. Vířivku si koupí dneska kdo?
3: Vířivku si může koupit dneska každý, kdo o ní má zájem.
2: Teď jsem myslel, jako je to člověk, který je sportovec, nebo naopak někdo, kdo je třeba pohodlnej.
3: Přijde mi to, že je to pro obě skupiny.
2: Protože ten pohodlnej, ten se tam svalí kdykoliv.
3: Přesně tak, na to jsou ty elektrické vířivky stavěný, že je vlastně máte v provozu 365 dní v roce, oni vám udržují teplotu, je snadná údržba, která trvá třeba jenom 5 minut týdně, když se to naučíte a není s tím žádný takovýhle více problém.
2: Proč jsou všechny vířivky sakrálátem?
3: Protože je to materiál, s kterým se dobře pracuje a má dlouhou životnost. Ono se to vakuově lisuje z takových speciálních desek pod vysokou teplotou a dá se to dobře vyformovat.
2: Jaká je ideální teplota ve vířivce?
3: Ideální teplota je 37 stupňů, ale je to hodně individuální. Někdo má teplejší, někdo studenější.
2: A jak dlouho bych tam měl být, než se rozmočím?
3: To je taky individuální, to záleží na vás, ale standardně tam lidi jsou mezi půl hodinou až hodinou.
2: Myslíte si, že je lepší mít tu vířivku někde venku, anebo naopak schovanou v nějakém interiéru?
3: To záleží, jak máte odvětrávaný ten interiér. Dejte si bacha na odvlhčování.
2: Já vám děkuji za rozhovor a poprosím vás ještě o slovo na závěr.
3: V poslední době sami vidíme, jak vypadá situace ve světě, třeba na Blízkém východě, a proto pozorujeme ten trend, že lidé opouštějí od dovolených a zvelebují si zahrady svým celoročním wellness.
2: Určitě v letošním roce Česko bude vládnout cestovnímu ruchu, takže zopakujeme si ještě jednou. Když si koupím ke své chatě, chalupě nebo rodinnému domku koupací sud nebo vířivku a nebo saunu, tak udělám nejlépe.
3: Je to tam.
2: Já vám děkuji. V dnešní Business Party si se mnou povídal za společnost Amrelax ředitel pan Jiří Lapáček. Mějte se hezky, na shledanou, ať se vám daří.
3: Děkuji za pozvání, na shledanou.

0: Frekvence 1 nabídne právě teď připomínku dnešního ranního vysílání, protože i dneska ráno tady byl host. A kdože to byl a o čemže byla řeč?
1: Dneska ráno měli Lubka s Márou jako hosta nebo hostku herečku Janu Švandovou. Bavili se samozřejmě nejvíce o herectví a jeho zákulisí. A také došlo na otázku, jestli tak vytížená herečka jako ona má vůbec divadelní prázdniny.
2: No, divadelní prázdniny, ono dneska už je to úplně jiný pojem, protože divadelní nejsou 2 měsíce prázdnin, protože dneska se hraje hodně venku. Na letních scénách a takže nás to všechny potkalo, takže já hraju jednak v divadle Podvěží, jednak u Bolka Polívky, taky je to letní scéna, no pak ve Všehrádkách hrajeme, takže toho víc, tak to nebudou takový divadelní prázdniny, ale já si většinou prázdniny dělám v zimě. Vybojuju si 3 neděle volna a v zimě jedu do teplých krajů.
0: Jo, do teplých, já jsem si právě chtěla říct, že jezdíte na lyže a tak.
2: Jezdívala jsem, ale dneska už to nechci riskovat, protože můj pan doktor mi řekl, hele, když tě někdo už srazí na těch lyžích, tak tě pak nedám dohromady.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
6: Celý týden na Frekvenci 1 rozdáváme pohodlí pro vaše chodidla. Se značkami Peter Legwood a Chodím zdravě můžete každý den vyhrát voucher na 5000 na nákup italské regenerační obuvy. A pozor, v pátek hrajeme o hlavní výhru. 25 000 korun na nákup v prodejnách Chodím zdravě pro celou rodinu. Poslouchejte Frekvenci 1, soutěžte a dopřejte svým nohám pohodlí, které si zamilujete. Peter Legwood. Každý váš krok za to stojí.

0: All About the Money na frekvenci 1. 17 hodin před námi.
1: Velké hlavy, Gazebo.
0: Anastasia.
1: A nebo Michael Jackson.
0: A my opět zítra ve 2.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
9: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
10: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
11: Dobré odpoledne. Sněmovna si odhlasovala jednání do noci kvůli stavebnímu zákonu. Slovenský prezident snoubence oddávat nebude a s uzavírkou musíme počítat na Pražském okruhu směrem k letišti. Sněmovna bude moci jednat až do noci o sporné novele stavebního zákona. Prosadili to poslanci koalice ANO, SPD a motoristů i se zástupci opoziční ODS. Poslanci se dnes rovněž mimořádně sešli z podnětu opozice. Odpoledne debatovali o otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacích skupině Agrofert. Vystoupení opozičních poslanců označil ministr zahraničí Petr Macinka za teatrální a o střet zájmů podle něj nejde.
12: Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů.
11: Poslanecké jednání o možném Babišově střetu zájmu a dotacích Agrofertu skončilo bez výsledku. Asistenti pedagoga by mohli být v základních školách financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí. Změnu financování této pozice by mohla přinést novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství. Cílem je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Slovenský prezident Peter Pellegrini nevyužije možnost, že nově bude moci podobně jako další politici v zemi oddávat snoubence. Hlava slovenského státu to oznámila dnes a zároveň uvedla, že příslušný zákon podepsala. Dneškem začíná mistrovství světa ve fotbale. Odstartuje zápasem domácího Mexika s jeho Africkou republikou od 21 hodin našeho času. Někdejší fotbalový reprezentant Jana Rajnoch v Frekvenci 1 řekl, že od týmu trenéra Miroslava Koupka čeká postup. Věří, že se budeme prezentovat dobrým fotbalem. Dodal a okomentoval i naše soupeře.
13: Myslím si, že bychom mohli z té skupiny postoupit. Samozřejmě soupeři jsou to zajímavý, že prostě jinak herně, jinak takticky, jinak vyspěle, jiný styl fotbalu, takže na každý ten zápas určitě trenér Koubek připraví taktiku proti tomu soupeři na míru, ale věřím, že opravdu ten náš tým cítím z něj dobrou atmosféru, dobrou mentalitu a věřím, že v těch zápasech můžeme být úspěšní.
11: České fotbalisty čeká první zápas s Jižní Koreou v pátek. Diváci si budou muset přivstat. Zápas totiž startuje ve 4 ráno našeho času.
10: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: Čeká nás chladná noc, bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami, jen ojediněle čekáme polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 20.
2: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Komplikace hlásí kvůli nehodě z Pražského okruhu.
14: Dopravní nehoda 3 osobních vozidel se vyšetřuje na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k letišti. V místě je uzavřený levý jízdní pruh, počítejte s velkým zdržením. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na 26. kilometru se tvoří kolona z důvodu silného provozu. Počítejte se 40-minutovým zdržením. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
11: Ze zpráv je to vše, připraveny jsou už velké hlavy.
15: Fotbalové velké hlavy vás srdečně zdraví.
16: Čut, čut.
15: Kop, kop.
17: Au, au. Věděli jste, že na fotbalových majstrovstvách světa v roku 2018 padlo 12 vlastních gólů. Je to najviac za celou historii.
15: Jenom?
17: Tebe príde malo 12 vlastných gólů.
15: Nehráli jste tam
17: gólov?
15: Nezrovna.
17: Nehráli jsme tam.
16: A kolik z nich bylo zaplacených?
17: No to je
16: no.
18: Tenkrát ani jeden.
16: No. Tak, co budeme dnes řešit?
15: Fotbal. No a taky budeme řešit
18: ksichty, maskoty.
15: Maskoty.
18: Mm-hmm. A taky vuvuzelu.
10: Velké hlavy. Frekvence 1.
16: Kdo s kým?
17: Ne, kdo nejčastější?
16: Pardon, tak jo, položíme
15: jste
16: si...
15: říkali fotbal, ne?
16: Položíme si otázku, kdo nejčastější.
17: Takže, která krajina byla zatím na všetkých majstrovstvách světa vo futbale?
15: To vím, hlásím
18: Španělsku.
17: Dám vám tři možnosti, jak chcete, já pomůžem.
15: Tak pomož. Dělej. Já vím.
17: Severná Korea, Grónsko alebo Madagaskar?
15: Ani jeden z nich. Byli to Němci.
17: Právě, že nemáš pravdu.
15: Španělsko?
16: Francouzi.
17: Ale tak prosím
15: vás. Taky Italové.
18: Mexičani.
17: Pele.
15: Brazílie.
17: Brazília byla na každom.
15: Oni nás porazili ve 62.
18: Edson Arantes do Nascimento.
17: 22krát a tentokrát po 23.
16: Ona je nějaká básnička na Pele, ho neznáší.
15: Do Nascimento, ten on jezdil na lyžích, Ivon.
18: Jo, Nascimento.
16: Neznáš na tu básničku? Na toho
15: Pele, to je ale Pele.
16: Jděte všichni.

0: když jsem byl malej, tak jsem měl maskota, to byl myslím mistrovství světa ve fotbale v Německu, byli to dva kluci, Tip und Tap. A teď nevím, jestli to bylo 76. nebo 4.
1: Takhle je to úplně jedno, páč, nikdo z posluchačů si to nepamatuje.
0: To sice nebyli naživu. A tak bude to o maskotce.
2: Tentokrát jsou maskoti traja. Za USA je to Orol. Orol. Za Mexiko je to
0: Jaguar.
2: Jaguar. A kto je to za Kanadu? To ma prekvapilo, ale je pravda, že to zviera sa tam pohybuje.
3: Medvied.
2: Práve že nie.
0: Tak to bude ten jelen, Daniek.
2: Hovoria mu Maple.
0: Maple Leafs.
2: Nie, to je hokej. Maple a je to na písmeno L.
4: Los.
2: Je to los.
4: Ešte, že to není losos.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Pamatujete si vůzelu, jak nás to všechny u televize vytáčelo?
1: No to strašně hlasitý.
2: Ale to jsi byl u televize, ty představ, kdybys tam seděl.
1: Co, za tebou si stupnul nějaký idiot,
2: tam byli všichni idioti. Celý ten stadion, tak buráci, že oni to pak zakázali, protože přišli o uši.
0: Tak by mi houplo.
1: Takže chodili bez uši.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One, odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Frekvence 1. Doprava.
1: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru k letišti. V místě je uzavřený levý jízdní pruh, počítejte s velkým zdržením. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 26. kilometru se tvoří kolona z důvodu silného provozu. Počítejte s 30-minutovým zdržením. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 168. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
6: Keď už sme dneska pri tom futbale, povedzte mi, na ktorých majstrovstvách sveta bola použitá vuvuzela?
1: No, 2016.
6: Jani, chyba.
2: Bylo to v Mexiku.
6: Chyba, Tome.
0: Bylo to na fotbale.
1: Bylo to v Brazílii.
6: Chyba, Jani.
7: Tak to bylo.
6: A to nie je tak dávno, je to 16 rokov.
1: Tak to bolo v Argentíne.
6: Chyba. 2010, kde býva aktuálne pán Radovan Krejčíř?
1: Na Slovensku. Fakt, jo.
6: Správne, vuvuzela je AR rok 2010.
2: To bych neřekl, že to tam bylo.
6: To je to dávno.
0: Ale mně se líbí, že teď zavedli třeba nějaký jako nový pravidla.
6: Jaké?
0: No, příklad, musíš hodit aut do 5 vteřin.
6: Aha.
0: To se mi líbí.
1: A když nehodíš aut do 5 vteřin?
0: No, tak podle mě to dostává ten druhej.
2: Aha, že druhej. A taky do 5 vteřin. A když ne, tak takhle celý západ.
1: Dokonce roku máme vystaráno.

0: Velké hlavy jsou dnes logicky fotbalové a teď budete nejštědřejší fotbalista.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: A tým je vraj Němec Mesut Özil, ktorý svoju výhru 300 tisíc eur na majstrovstvách sveta v roku 2014 v Brazílii daroval na čo?
3: Na pejsky.
2: Na peknú vec, ale.
4: Na deti.
2: Na deti a konkrétne
4: Afriky,
2: to boli...
4: Afrika. Ne, tak...
2: Boli to brazilské deti a viete, kvôli čomu im to dal tie peniaze?
3: Ne.
2: Pretože to potrebovali na operáciu.
3: Ne.
2: A isto ti si to
0: je. Je Özil ten vykulenej? To je on?
2: Je. Pamätáš si dobre.
0: Takhle, ja chci říct...
3: Co znamená, že je vykulenej?
0: Také očička má veľký. Má oči veľký, podľa toho si myslím, si ho mnohí pamatujú.
4: To proste kúlí oči.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Sponzorem kategorie seberozvojové je společnost Software One. Odborník na AI a váš partner pro její efektivní využití. Více výsledků, méně rutiny se Software One.
1: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
8: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: My si teď s vámi budeme hádat, nebo pojďte s námi hádat, co má společného herec Petr Kostka a Viktorka Plzeňská.
1: Mohli se potkat.
2: Pretože dnes vznikla futbalová Viktoria Plzeň a dnes má narodeniny aj herec Petr Kostka. Ale kto je starší?
3: Ja si myslím, že Petr Kostka.
0: Hele, tomu je 85?
2: No to sa úplne pletieš, ale...
3: Míň?
2: No ale že úplne, a že viac?
0: Ja som ho teď ale videl, ja som ho teď videl ve Zlíně a on mluvil jak kniha.
3: Tak 88. Kolik mu je?
2: No dobre, ja nemáš pravdu. No,
3: 88.
2: A jak stará je Viktorka Plzeň?
4: Viktorka Plzeň je 90 let.
3: Ja si taky
0: 1899.
3: No to ne, kdyby byla 90 let, tak se o tom hodně mluví.
2: Je 18. Počkej, nie je 18. Ale je 115 rokov stará Plzeň.
3: Takže to znamená,
2: Viktorka
3: je Viktorka, kde starší. Ja som Pirolo.

0: tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: A protože se nám blíží konec školního roku, hodí se toto.
3: Učitelka na mě ukázala pravítkom a povedala, že na konci tohoto pravítka je největší blbec na škole. Zo školy ma vyhodili po tom, čom som sa spýtal, na ktorej strane pravítka.
1: To bolo jasný, taky by mi to napadlo. Taky, taky.
0: To nebol žiadny vúl.
1: Měla si vzít pravítko jenom o jednom konci.
2: Aha! Nebo trojuhelník s Ryskou.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
10: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
12: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: No a úderem 18 je také Káťa Vavřínová. Milá Káťo, dobrý večer.
14: Pěkný večer. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO prezidenta seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy pod rezort. Američtí vědci dnes oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Informoval o tom americký národní úřad pro oceán a atmosféru. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. A u fotbalu ještě zůstaneme. Hostem presklubu bude teď po zprávách bývalý špičkový fotbalista a čtvrtfinalista mistrovství světa z roku 1990 Josef Chovanec. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o šancích české reprezentace na dnes zahájené mistrovství světa v Severní Americe.
12: Frekvence 1.
8: Počasí.
14: K večeru se postupně protrhá oblačnost a bude méně přehánět, noc ale bude chladná, teploty klesnou i na 4 stupně. Zítra bude oblačno až zataženo, čekáme přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 13 až 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku naměříme teploty kolem 20.
8: Frekvence 1.
12: Doprava.
14: a po 18. hodině míříme na silnice.
15: Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla se vyšetřuje na pražském okruhu na 15. kilometru ve směru k letišti. V místě je uzavřený levý jízdní pruh, počítejte s 15-minutovým zdržením. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 23. kilometru se tvoří kolona z důvodu silného provozu. Počítejte s 20-minutovým zdržením. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 178. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
12: Frekvence 1 Press Club. Ondřej Kopa a host.
16: Hezký večer, už je to tady, za několik hodin začíná zápasem Mexiko, Jihoafrická republika, fotbalové mistrovství světa v Severní Americe. Češi hrají nad ránem s Jižní Koreou a nejen o těchto šancích si budu povídat s bývalým účastníkem mistrovství světa, který to dotáhl až do čtvrtfinále v roce 1990 a také s bývalým špičkovým fotbalistou Josefem Chovancem. Vítejte, dobrý večer.
17: Děkuji za pozvání, dobrý večer.
16: Tak rekordní počet, 48 týmů bude hostit Mexiko, USA a Kanada. Jak moc se těšíte?
17: Moc se těším. Těším se samozřejmě za to, že jsme po 20 letech my účastníky mistrovství světa, protože to pro nás, pro fotbalisty, to je vždycky svátek. A někdy mi to nekoresponduje tady s těma názorema v Čechách, jako na jednu stranu, jako bych jsme tam chtěli být a pak, když jsme tam, a tak mi trošku chybí větší reklama, víc, jakoby ta společnost, aby se jakoby propojila.
16: Aby tím žila.
17: Aby tím žila, přesně tak. Mm-hmm. Že si myslím, že si to zaslouží ten fotbal a samozřejmě i ty kluci, protože se zapíšou do generace těch hráčů, který byli účastníky mistrovství světa.
16: No, my tam jedeme po nádherných bitvách baráži, Irsko a hlavně Dánsko, vyřadili jsme favorita. Ale jedeme tam na výlet, nebo něco uděláme a postoupíme ze skupiny?
17: To snad ne, na výlet. Tak je nový formát, je tam hodně týmů, tím pádem ty postupové klíče jsou, dalo by se říct, lehčí, že při nějakých konstelacích se dá postupovat i z třetího místa. Takže určitě nejedeme na výlet a já se ho prohlášení nebo z těch málo informací, které mám, protože jich nedostáváme tolik, nedostává se nám jich tolik, tak si myslím, že to mužstvo je nabuzené, připravené a jsou tam už hráči, kteří už mají svůj věk a Někteří už asi na další mistrovství světa nepojedou, vzhledem k věku. A takže to pro ně nebude jenom výlet, ale bude to samozřejmě...
16: Hrajou angažmá.
17: Nejenom angažmá, ale hrajou proto, nebo naplnili si ten sen, že jsou generace, která se dostala na mistrovství světa a tam...
16: Po 20 let.
17: No přesně tak. A to už jako není potřeba nic víc tomu jakoby dodávat a myslím si, že budou k tomu přistupovat lépe. Já jenom chci upozorit na jednu věc, aby v té otázce na začátku bylo po výkonech dobrých. Já si myslím, že ty výkony nebyly úplně optimální.
16: No ta kvalifikace byla nic.
17: Takže myslím, že dovednostní soutěž penalt nám jde, ale myslím si, že s tím, co jsme předvedli i v té baráži by to asi na ten postup nestačilo.
16: Tak dneska Guadalajara 1500 metrů nad mořem, za týden pak Atlanta, tam v rovině hrajeme s Jižní Afrikou a nakonec v 2000 na slavném azteckém stadionu, který viděl boží ruku v Mexiku, hrajeme s Mexikem. Hrál jste někdy v podobných podmínkách a jde se na to střídání nadmořských výšek nějak připravit?
17: Hrál jsem, já to nepovažuji za takový velký problém. Samozřejmě problém považuji, kdybych jsem hrál kvalifikaci v Kolumbii na 4000, tak to je už je. To si myslím, že ty jeho americký týmy mají s tím problém.
16: A hraje se tam, ale.
17: No, hrajou právě a tým ty Kolumbie to z toho i těží, protože když se podíváme na výsledky, tak ta Kolumbie doma je skoro neporažená. Takže tam bych viděl jako velký problém, ale myslím si, že zvolení toho, že tam přijedeme těsně před zápasem, nejsme tam delší dobu, tak
16: dostali jsme výjimku.
17: Takže by to přesně tak. A to byl si myslím, že zásadní věc pro to, aby se trošku korigovalo ta změna.
16: No a můžete zmást to tělo? Že oni říkají, že to tělo jasně. Si to uvědomí až po zápase, jasně, že je v jiný výstup.
17: A potom jako je strašně důležité, co nejrychlejš jako odcestovat zpátky. Uh-huh. Takže to jsem teda dostal informace, takhle to tak má být, takže přejme našemu týmu, aby to zvládli dobře, aby ten zápas zvládli a nemělo to potom na nějaký dopad, třeba i ze zdravotního hlediska.
16: Je to mistrovství světa, dá se asi očekávat, že většina týmů bude techničtější než my, běhavější než my. Co u nás naopak může rozhodnout o úspěchu?
17: Tak to víme už dlouhodobě.
16: Tým,
17: co je fotbal fotbalem, tak si myslím, že z těch začátcích jsme patřili mezi ty premianty v Evropě, ve světě, a pak nám to trošku uteklo. Někdy až hodně nám to uteklo. Takže ty technické dovednosti u některých hráčů naši se jsou schopni vyrovnávat, protože tady máme menší konkurenční prostředí a víme, kolik našich hráčů působí v zahraničích a ty největší úspěchy by se dosahovaly 76. a 90. Takže ty konfrontaci těch silných týmů jsme ještě obsávali a dělali jsme i medaile v 76. na mistrovství Evropy, jsme byli zlatí, že jo, a tak dále. Takže teď v poslední době snažíme se dohánět a mně to přijde neustále, že doháníme. Já si myslím, že to spíš je to na výběru hráčů, že talentovaných hráčů máme dost, ale my se s tím umíme vyrovnat a my jsme schopni se připravit na turnaje. Turnaje jsme schopni jakoby zvládat a technicko-takticky a tou takovou tou urputností, když jsme máme dobrý přístup a jdeme až na hranici třeba svých osobních výkonů, tak jsme schopni potrápit každého soupeře.
16: A všichni říkají, že taková kabina, jako je v Česku, nikde venku není. To můžete potvrdit?
17: Těžko říct, nebyl jsem v žádný jiný kabině, ale určitě, když to
16: vidíme... A jenom jste byl.
17: To je klubová. Jako klubová kabina je jiná než reprezentační kabina. A já jsem teďka snad i na Netflixu běží problémy Francouzů, když byli na mistrovství světa, jaké tam vznikly problémy. Zažil jsem problémy mediální, neosobně mediální, holandský problémy v reprezentacích. Takže tam se to vyskytuje, tam to ego. Když ustoupí, tak musí ustoupit to ego těch jednotlivých hráčů a myslím si, že v tomhle to máme dobrou kabinu, že nemáme tam nějakého přehnaného hráče s velkým egem. Naopak jsou to kluci, kteří si uvědomují, že ta kolektivnost je naše velká síla.
16: Už půjdu pomalu k vám a k tomu slavnému mistrovství světa v roce 1990, ale musí, když jedete na takový velký šampionát, být nějaká jednoznačná taktika, co kde hrát, jak to uhrát, nebo vlastně to mistrovství světa to pak úplně maže a ne. Je to úplně jinak?
17: Ne, to musí být připravený. My jsme měli teda, na rozdíl tady současní reprezentace, my jsme měli skvělou kvalifikaci. Tam se moc věcí nemuselo měnit a tam v podstatě byl jeden menší problém, byl Kubík Knoflíček, jestli pojedou s náma nebo nepojedou, jestli si pamatujete v tom 20. roce. Ale jinak jsme měli výborní trenéry, oba dva, pan Ježek, pan Mengloš, nás super připravili a vytvořili ten tým a kolem toho v podstatě pak i potom ty následně výkony jednotlivců, najednou Moravčík, Knoflíček, vylítli nahoru a další jednotlivý zápas, o Tomáši s Kuhravěma ani nebudu mluvit, ale důležitost je připravenost na ty dílčí zápasy, protože přeci jenom teďka se budeme potkávat úplně s jinýma stylama hry. Když jsme hráli naposled s Koreou, když jsme hráli naposled s Mexikem, jo, to je už nějaká doba uplynula, tam prošel ten fotbal taky nějakým vývojem, takže je důležité být na to připravený a ten tým, nejenom trenéru, ale ty lidi kolem toho trenéra, tak musí samozřejmě ty hráče připravovat. Plus k té motivaci, o které jsme mluvili. Takže ta technicko-taktická příprava je strašně důležitá. Až potom třeba v konci, jo, že vás ten, jakoby to mistrovství jakoby pochytí, nás třeba to trošku zválcovalo, když vemu v tom 90., v tom čtvrtfinále s těma Německa, tam najednou na nás to dopadla ta tíha, najednou jsme si jakoby přestali věřit, že proti najednou tomu týmu Německa, který bylo strašně silný, který bylo ve finále, že jo, vyhrálo to mistrovství, takže i na nás byl takový ten tlak i mediální, jako co my, jako trpasy, jak byste tady přišli, takže my můžeme jenom překvapit. Takže taková jakoby obezlička tam byla a myslím si, že kdybychom hráli víc odvážně, víc si věřili, tak to bych doporučoval našemu týmu, aby si věřili v každém zápase, nejenom v nějakým vybraným.
16: Říká můj dnešní host, fotbalista Josef Chovanec.
12: Frekvence 1, Press Club. Každý den aktuální host.
16: Tak když se vrátím do té Itálie, říká se, že jste tam hráli nejhezčí fotbal s těmi Němci. Smolná penalta. Tak Němci udělali pak Argentinu, ale ve finále.
17: No, právě. Tak To je taková ta obezička, prohráli jsme s Musem, který vyhrálo mistrovství světa. Ne, tak mluvil jsem o tom teďka před chvilkou, že to zůstává ve vás takový, kdyby jsme jako, tak to mohlo skončit trošku jinak, ale musíme přiznat objektivně, že Němci měli velkou sílu, měli jakoby vyloženější šance než my a že jsme dostali gol z penalty, tak to se zkrátka stává a my jsme mohli, že ho žadonit, nebo mluvíme o tom, že na nás jako Lumbo Moravčík, že tam sundali mu kopačku a třeba v dnešní době by se to pískalo.
16: Vár?
17: Teďka už tečeme k Varu, na který třeba někdy nadáváme, teďka bychom ho vyzývali. Ne, zkrátka asi to tak dopadlo, jak to mělo dopadnout. My jsme byli v podstatě výborná parta, nebo jsme i doteďka a všichni ty kluci měli nádhernou kariéru. Spousta z nich je manažeři, jsou fotbaloví trenéři, předávají svoje zkušenosti dál, takže podílej se dál na tom fotbale.
16: Byla to vstupenka do fotbalového světa v 1990, kdy se otevřely hranice hlavně.
17: No hlavně, jako samozřejmě pro ty kluky, když tady jakoby se zvonilo klíči a byla revoluce. Já už jsem byl půl roku, myslím, jsem byl už v zahraničí, takže já jsem splňoval ty kritéria o to, no ale nicméně jsem to tým klukům přál, třeba jsme řešili na pokoji problém angažmá Tomáše Skuhravýho, tam bylo manažeru, tak já jsem se mu snažil taky poradit, kam asi by to bylo lepší. Nakonec skoro málem se to dopadlo, takže jsme mohli oba dva skončit v Janově, byť já jsem byl ještě v Eindhovenu, takže takový, já nevím, Ivan Hašek tam podepisoval smlouvu na kapotě Porsche, před začátkem mistrovství světa, myslím, že to bylo, některý kluci neměli to štěstí, jako třeba Michal Bílek, který se vrátili, zase spousta kluků tam v průběhu toho šampionátu podepsali kontrakty a dostali se ven. Takže ten fotbal jim to jakoby určitým způsobem vracel, ale museli na sobě pracovat a makat, že jenom ty, že se dostali na mistrovství světa, ale museli tam, jsme všichni potvrdit tu výkonnost. A
16: vyhráli jste spoustu zápasů, vlastně ve skupině jste prohráli jenom s Itálií.
17: Ano.
16: A v osmifinále Kostarika, tuším 4-1. Gól po vašem kupnutém rohu, takže asistence tam byla.
17: Jo, já jsem měl víc asistenty.
16: Kopali se jinak rohy tenkrát, než dnes, když vidíte jako Arsenal, jak je nastoupený.
17: Tak teďka oni brankáře. Teďka je jakoby, trošku se to možná vrací, ale dřív byli, jakoby, si pamatujeme, rohy se rozehrávaly. Obecně padalo míň bránek, albo padá mi ještě ze standardních situací. Zase na druhou stranu to mistrovství v 90. bylo jedno z mála mistrovství, kde padlo nejmín bránek, kde spíš byly ty obrany jakoby preferovanější, takže jakoby defenzivnější fotbal, možná i tím, že bylo italský Catenaccio, hrálo se v Itálii a moc jich bránek tam nepadlo. Že rohy my jsme kopali stejně, my jsme to i v kvalifikaci, dokonce já jsem dal několik gólů Anglii, ještě s někým přímo z rohu. V lize se nám dařilo dávat branky z rohu. Takže to byly nacvičené věci, které jsem věděl, kdo tam bude nabíjat, podceňovaný Ivan Hašek, že jo, malinký na první tyč. A když se to dobře zahraje, tak nepotřebujete nikam nastupovat. A přitom za mě, já osobně říkám, že standardní situace rohový kop se dá bránit dobře, lépe než jiná standardní situace, ale to je moje zkušenost.
16: Mnohonásobný československý, český a nizozemský fotbalový mistr Josef Chovanec je hostem Presklubu.
12: Frekvence 1 Presklub. Každý den aktuální host.
16: Vy jste hrál na pozici obránce defenzivního záložníka. Ty budeme teď v Mexiku asi potřebovat, ne? Bude to hodně o obraně?
17: No ani ne, já si myslím, že dneska je ten fotbal flexibilní a kdo má, neznamená to, když má někdo v držení míče percentuálně víc, no jsou různá data na to, že to vede k absolutně k úspěchu. Takže myslím, že ta směska, jako i za nás to bylo, obránce musí umět útočit i bránit. Jo. Teď je to ve větší rychlosti, hraje se na větší riziko, teď je záleží, jak máte postavenou tu obranu, jestli je v hlubším bloku nebo vyšším bloku, jak napadáte, kde napadáte, v jaký části hřiště, jak toho soupeře přečtete, těch věcí je daleko víc a je to propracovanější, vzhledem k tomu, že technologie se zlepšily, už to není jenom ta videokazeta a volný oko, ale dneska už jsou rozbory a přesně ještě dostáváte ty data, jednotlivá data, jak ty hráči se pohybují, v jakých prostorech se pohybují, dokonce jakou rychlostí se pohybují, kde jsou nejnebezpečnější. Takže to je, máte s tím pracovat. Dneska to je...
16: Pavel by vás daleko, kdyby jste ho dneska hrál.
17: No určitě. A pro mě je daleko jednodušší tady z toho pohledu. Že když si vzpomenu na to, kde já jsem musel třeba jako trenér schánět ty informace, nebo jsem měl hladově po informacích jako hráč, a když proto jak jsme...
16: Trenér Koubek už říká v rozhovoru tady pro Ligu na ruby, že vlastně musí mít načtený jednak reprezentaci a pak ty hráče, jak hrajou ještě v těch klubech.
17: No, to jakoby,
16: je to spousta videa.
17: Samozřejmě, ale ty si to přenáší, ten hráč se úplně diametrálně jakoby se nezmění, ale máte hodně, hodně podkladů a říkám, že v tomhletom směru je pro trenéra za mě v současné době trénovat je lehčí. V podstatě stává se z vás psycholog a tyhle ty věci jakoby interpersonální řešení, které jsou snažší potom za mě, než tyhle ty sbírání těch informací, že protože sám člověk to neobsáhne.
16: Ty kluci jsou spolu od konce května, reprezentanti. Jak rychle si to v represe dá, protože každý hraje někde jinde, tak jak rychle se z nich udělá vítězný tým?
17: Úspěchem.
16: Úspěch.
17: Úspěchem, když je úspěch.
16: Takže bude záležet na tom prvním zápase.
17: Ne, teďka už byl úspěch, jako by tím, že jsme se dostali po 20 letech, to je velký úspěch. A vidíte, ta nálada v lidech se mění, nálada v samotních hráčech, nálada v trenerech, v žurnalistech. Do té doby, než prohrajete. v tom je to zase krutý. Jo? Ale když je ta nálada dobrá, tak se to přenáší snáž. A je to ideální zase říct. No, takže jako já myslím, že to si důležité přenést si to do toho zápasu a to, co jsem říkal už, že v podstatě být koncentrovaný od toho prvního zápasu. Ten první zápas je vstup na ten šampionát. Podle toho vás soudí, samozřejmě, podle výkonu, jaký podáte, odborníci, experti, jak jsme hráli, to už teďka jsme zazněli přátelák a už tam bylo ale, jako to. A vůbec neberu potaz, že zkrátka, že se tam zkoušeli věci. A že my hned uděláme závěry v Čechách. To mám trošku zkušenost, že se dělá strašně rychle ty závěry.
16: Je to tak?
17: Bohužel. No ale musí se s ním právě vyrovnat a musí si umět vyrovnat potom následně, třeba kdyby něco nevyšlo s tou kritikou, aby se to za pár dní se hraje znova a bude to důležité, že ty každý ten zápas je důležitý, jako kdyby se hrálo kdybyste hrál finále.
16: Poslední otázka. Mistrovství světa v Kataru vyhrála Argentina. Kdo je favoritem letos v Americe?
17: Za mě jakoby favoritů je víc. Já se těším i tady z toho pohledu, že bude větší konfrontace, že uvidíme mužstva, které jsme nikdy neviděli. I mě uteklo Curacao a utekli mi jakoby takový, jo, tam je Dick Advokát, holandská enkláva, další, dlouho jsem neviděl pobřeží Slonoviny, dlouho jsem neviděl Senegal, dlouho jsem neviděl Alžír, Tunis, tyhle Argentina, máme jakoby to takový to povědomí. U Mexiku už trošku míň. Velká neznámá pro mě, těším se na Ekvádor, který v té skupině jako v podstatě doma neprohrál ani jeden zápas s těma silnýma soupeřema, že jo. Těším se taky na Brazílii, v jakým stavu byl, viděl jsem přátelské utkání Francie z Brazílii a tam byla jednoznačně Francie jako lepší, ale to je v začátku, že viděl jsem zápas teďka Amerika, Německo. Takže za mě budou jakoby ty klasický ty evropský týmy, ale může se stát, že někdo z Jižní Ameriky může překvapit třeba ten Ekvádor. No.
16: Tak uvidíme, mistrovství světa začíná dnes a snad nás bude bavit. Hostem Presklubu byl Josef Chovanec. Díky za to.
17: Díky za pozvání.
16: No a Ondřej Kupa přeje skvělou fotbalovou noc.
18: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
19: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
20: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
21: Frekvence 1.
22: To nejlepší z muziky.
21: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
22: Poznáte, který rok přinesl

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Moc jsem se na vás do rádia dneska těšil. A hned na začátku dnešního čtvrtečního večera, tady na Frekvenci 1, pro vás mám nádherný dárek. Budeme hrát v těch dalších 40 minutách o poukázku v hodnotě 5000 korun na nákup italské obuvy Peter Legwood. A to je obuv, která vám pomůže od bolestí nohou, zad nebo kloubů. Takže buďte napřímo, tahle ten senzační dárek od Frekvence 1 a od výrobce italské obuvy tady pro vás budu mít. Já myslím, že můžeme říct, co nevidět.
1: Frekvence 1.

0: Skupina Laidback a Sunshine Reggae na frekvenci 1. Málo kdo ví, že tuhle hudbu a tenhle hlas složili v Dánsku. Skutečně Laidback byla dánská hudební skupina, dali se dohromady na konci 70. a prohlostavili se v 80. svým hodně specifickým mixem popu, funku a reggae. Jelikož je tam hodně funku a hodně reggae, tak málo kdo tuší, že to je muzika ze severské evropské země. No a Sunshine Reggae, tak to je písnička, kterou natočili v roce 1983. A ano, to byl ten hit, který je proslavil po celém světě. Teď ale pojďte se mnou začínat. Dívám se, že je máme v playlistu. Teď je za pár vteřin vlastně. A je to písnička Kapradí. Je to písnička Kapradí, kterou Činasky natočili v roce 2019. A když jsem trošičku pátral v našem rádiovém archivu, tak jsem si vzpomněl, že Michal Malátný před časem tady o té písničce vyprávěl. Hlavně o tom, jak vznikla. Tak si to pojďte poslechnout.
1: Rým, zachraňte aspoň Kapradí, už jsem vymyslel před mnoha a mnoha lety. A moje žena je výtvarnice a namalovala jeden obraz, kam to vypsala. Já jsem na to úplně zapomněl a když jsme se před lety stěhovali, tak při tom stěhování jsem viděl ten obraz, vzpomněl jsem si na ten Rým a dopsal jsem to celý. Dlouho ten text ležel, ale potom s Tomi Okresem, naším baskytaristou, jsme přesně v šatně po koncertě pod nějakým krásným hradem večer, třeba v 1 ráno, najednou to zaklaplo a vymysleli jsme to. A nastal ten magický moment krásný, kdy prostě hrajete v šatně po koncertě na kytary a najednou to vyjde. Ten pocit jsem z toho měl. Takže já tu písničku na koncertech uvádím, že nejsme úplně zas tak Greenpeace, jo, ale položili jsme si zásaditou otázku, co tady po nás zůstane. Ten text vzniknul opravdu z pocitu, že mi záleží na tom, aby jsme zachovali přírodu pro naše děti. Hraju ji rád, těším se na ní a doufám, že i vám teď na Frekvenci 1 udělá radost. Činasky Kapre.

0: One more time na frekvenci 1. Teď ovšem otázka do pranice. Jestli vás někdy bolí nohy, záda nebo třeba klouby, tak mám pro vás takový tip od frekvence 1. Vyzkoušejte italskou obuv Peter Legwood. Je totiž lehká, pohodlná, upravitelná tak, aby dobře seděla na noze, ať už máte tu nohu jakoukoliv. A pozor, prý i při celodenním nošení. Doma i venku. No a já bych tady pro vás teď měl dárek. Poukázku v hodnotě 5000 korun na nákup tahle oblíbené italské obuvi Peter Legwood. Máte-li chuť si o ní zahrát, zvedněte právě teď telefon, na nic nečekejte a volejte frekvenci 1. Číslo dobře znáte, 257 400 a 39. Jsou to boty, které si oblíbili, co jsem se díval, zdravotníci, učitelé nebo třeba i kadeřníci, anebo další profese, které prostě tráví hodiny a hodiny na nohou, ať už ve své práci, anebo třeba ve volné, nebo ve svém volném čase. V prodejnách chodí zdravě, navíc získáte diagnostiku chodidel, ortopedické vložky na míru, odborné poradenství, prostě je toho spousta. Prodejny chodím zdravě, určitě doporučujeme. Ale teď naše soutěž, 257, 400 a 39 k tomu. Pravidla téhleté soutěže říkají, že třetí telefonní číslo, které tady na mě začne blikat, přátelé, tak to zvednu a ten třetí z vás bude soutěžit. Tak dobře, odpočítám to. Tohle je první, tohle, které vidím, je druhé a tohle telefonní číslo, které teď zvedám, je třetí. Tady frekvence 1 a Ondra, dobrý večer. Koho mám na drátě?
1: Dobrý večer, tady Rozálie.
0: Milá Rozálie, odkud?
1: Z Velešína.
0: Hodily by se takovéhle speciální boty, které pomůžou od Peter Legwood?
1: No právě jsem po operaci kyčlí.
0: Tak to voláte, co vám budu říkat, jako na zavolanou. Mám tu pro vás jednu soutěžní otázku. Co říkají zákazníci o obuvi Peter Legwood? Mám tři možnosti. Za A, že pomáhá od bolesti nohou, zad a kloubů. Nebo za B, že pomáhá lépe vidět a lépe slyšet, jako červená karkulka trošku. A za C, že jim pomáhá od bolesti zubů. Tak co myslíte, Peter Legwood?
1: No, tak ten zrak to nebude, no. Asi to za A, že pomáhá.
0: Nohy, záda, klouby.
1: Ano,
0: no jasně, že jo. No jasně, že přesně tak to s Peter Legwood je. A vy právě teď od nás dostáváte poukázku v hodnotě 5000 korun na nákup těchto bot a tu můžete využít na e-shopu www.peterlegwood.cz. Tak se na to mrkněte a vezmu si na vás kontakt. Domluveno?
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kuba.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A taky Káťa Vavřínová s nimi.
9: Pěkný večer. Šíří se podvodné SMSky s výzvou uhradit pokuty za rychlost. Slovenská siamská dvojčata za sebou mají první operaci a kolony hlásí z D1 a Pražského okruhu. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami vyzývající k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která vyprší dnes o půlnoci. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem dopravní inspekce nebo policie, začali na inspekci obracet dnes odpoledne. Inspekce proto doporučuje na zprávu nereagovat a podezření na podvod oznámit policii. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví, která zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. K plánu Vojtěch dodal.
10: Budeme dále samozřejmě ty služby podporovat, takže i ty různé obavy některých skupin, že by došlo k nějakému přetržení vlastně té finanční podpory elektrologických služeb, neziskových organizací, které se tomu věnují, tak nejsou na místě. My s tím určitě počítáme, protože víme, že stát není schopen svými organizacemi toto zajistit a potřebujeme vlastně tyto organizace, které se tomu věnují.
9: Slovenská siamská dvojčata podstoupila 2 dny po narození v bratislavské nemocnici první operaci. Jejíž cílem bylo zajistit průchodnost střev a vytvořit potřebné vývody. Pacientky zákrok zvládly bez komplikací a jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Informovala o tom mluvčí specializované dětské nemocnice Dana Kamenická. České fotbalisty čeká zítra ve 4 hodiny ráno našeho času první utkání na světovém šampionátu. Utkají se s Jižní Koreou. Mužstvo je nabuzené a připravené, řekl v presklubu bývalý elitní fotbalista Josef Chovanec. Dodal, co podle něj rozhodne o úspěchu.
11: Snažíme se dohánět, tam mě to přijde neustále, že doháníme. Já si myslím, že to spíš je to na výběru hráčů, že talentovaných hráčů máme dost, ale my se s tím umíme vyrovnat a my jsme jako schopni se připravit na turnaje. Turnaje jsme schopni jakoby zvládat a technicko-takticky a takovou urputností, když jsme urputní, když jsme, máme dobrý přístup a jdeme až na hranici třeba svých osobních výkonů, tak jsme schopni potrápit každého soupeře.
9: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
9: Čeká nás chladná noc, bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami. Jen ojediněle čekáme polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 20.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
9: Popojíždět budete na Pražském okruhu i D1.
12: Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 od 23. kilometru se tvoří kolona z důvodu silného provozu. Počítejte s 10-minutovým zdržením. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat s 20-minutovým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
9: Přehled zprávy u konce, pokračuje večer na Frekvenci 1 s Ondrou Kubalou.
2: Káťo, díky moc. Víš o tom, že se Dua Lipa vdala?
9: Já to samozřejmě vím, protože jsem její obrovská faninka.
2: Ona měla vlastně dva obřady.
9: Je
2: jeden
9: tak.
2: Takový hodně intimní, tajný ve Velké Británii, kde bylo asi jenom 6 lidí. Mm-hmm. O tom se hodně psalo a tehdy už britský bulvár začal spekulovat o tom, že chystá velkou párty na Sicílii.
9: Je to krásný a ona je prý ideální příklad toho, jak si manifestovat. Že ona skrze svoji hudbu, ona si vlastně toho svého teď už manžela vymanifestovala, takže někde na sociálních sítích jako označili, že prostě ona je královna manifestace.
2: Dobře, tak jo, a taky to pořádně se svým novým manželem, kterým je britský herec Callum Turner, rozjela na Sicílii a rozjeli to až tak moc, že proti té jejich oslavě se tam protestovalo. Tak za chviličku na Frekvenci 1 detaily.
0: Frekvence 1

0: Jo, přátelé, zpěvačka Dua Lipa je už mladou paní a Dua Lipa tu dobře znáte. Tohle je ona, anebo Houdini, písnička, kterou já osobně mám opravdu rád, anebo se mi třeba líbí a věřím, že mám taky Train in Season. Jejím manželem je britský, novým manželem britský herec Callum Turner. Vzali se v Londýně tajně už minulý týden. To byl skutečně obřad jenom pro pár lidí. Jako fakt pár, méně než 10 jich tam smělo přijít. A pak následovala obří svatební párty na italské Sicílii. Dorazily desítky celebrit, jen teda místní z toho nebyli moc nadšení a dokonce vyšli do ulic s transparenty na protest proti téhleté oslavě. Zahraniční bulvár odhadl, že Dua Lipa uspořádala se svým mužem na Sicílii párty s rozpočtem kolem 2 milionů amerických dolarů. Odstartoval to všechno uvítací koktejlový večer v historickém paláci na Sicílii. Pokud by vás zajímalo oblečení, tak nevěsta zaujala bílými šaty s třásněmi a odhalenými zády, až úplně hodně moc dolů, zatímco ženich zvolil béžový oblek. No, novomanželé navíc zaplatili víc než 11 000 dolarů za uzavření palermské galerie Galleria d'Arte Moderna, kde uspořádali soukromou recepci, jenomže právě to se stalo zdrojem hněvu starou sedlíků. Kvůli bezpečnostním opatřením, uzavírkám některých částí historického centra vyšli dokonce do ulic a měli transparenty a psali na ně vzkazy všem celebritám, že jejich město Palermo není k pronájmu a veřejná náměstí nejsou rozhodně jejich soukromým obývákem. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo, ti dva jsou spolu, tím myslím Dua Lipu i Calluma Turnera, no a místní to nakonec taky nějak zvládli. Tak za pár vteřin posílám písničku Cold Heart, což je Dua Lipa a Elton John v remixu písniček Eltona Johna, jak se o ně postaralo australské hudební duo Pnau. Jsem zvědavý, co na to řeknete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Herečka Jana Švandová, já myslím, že můžeme říct slavná česká herečka a taky sex symbol československých filmů, Jana Švandová, se stavila dnes ráno tady u nás na

0: Fancy jedna za Márou a taky za Lubkou. A víte, co je neuvěřitelné? Ona vypadá skvěle. Je ve skvělé kondici, mentální i fyzické. A příští rok, teď se tady na to dívám a nechce se mi tomu věřit, bude slavit už 80. Jako klobouk dolů, já bych takhle v 80. chtěl fungovat, jako Jana Švandová. Ale zpátky k tomu rannímu rozhovoru. Stavila se za vámi na kus řeči, povídala se, jak už jsem zmiňoval, s Lubkou a Márou a došlo taky na kostýmy. Co na kostýmy? Na ten nejhorší kostým, v jakém kdy musela hrát.
1: Já jsem kdysi točila takovou pohádku se španělskou produkcí a tam mě předělali na ještěra.
2: Což
1: zlá královna, která se proměnila v ještěra. Takže to na mě lepili postupně různí takový jakoby kůže ještěra, byly to takové ty pláty, až prostě bylo to vlastně od hlavy po pas, protože celé tělo to už by dlouhalo, to by trvalo několik dní a bylo to něco strašného. Teda to byl kostým, který bych nikomu nepřála, ani největšímu nepříteli.
3: Takže korzet ano, šupiny ne.
1: Šupiny ne.
0: No, byla to fajn povídačka. Tady ráno na Frekvenci 1. Ostatně blíží se letní prázdniny. Pro řadu herců jsou to taky divadelní prázdniny. Tedy doba odpočinku, dám si nohu nahoru, odjedu na chatu a chci mít od všech pokoj. Tak jak to bude mít Jana Švandová?
1: No, divadelní prázdniny, ono dneska už je to úplně jiný pojem, protože divadelní nejsou 2 měsíce prázdnin, protože dneska se hraje hodně venku, na letních scénách. A takže nás to všechny potkalo, takže já hraju jednak v divadle Podvěží, jednak u Bolka Polívky, taky je to letní scéna, no pak v Šehrádkách hrajeme, takže toho víc, tak to nebudou takový divadelní prázdniny, ale já si většinou prázdniny dělám v zimě. Vybojuju si 3 neděle volna a v zimě jedu do teplých krajů.
2: Jo, do teplých, já jsem si právě chtěla říct, že jezdíte na lyže a tak.
1: Jezdívala jsem, ale dneska už to nechci riskovat, protože můj pan doktor mi řekl, hele, když tě někdo už srazí na těch lyžích, tak tě pak nedám dohromady.
0: Pokud byste chtěli to povídání dnešní ranní rádiové s Janou Švandovou slyšet celé, tak mrkněte na náš web frekvence1.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tak jsme se, přátelé, dočkali. Je tady fotbalové mistrovství.
1: Fotbalový šampionát na Frekvenci 1.
0: Už zítra ráno náš nároďák vykopává poprvé proti Koreji, té jižní celkem logicky, bude to ve 4 hodiny ráno našeho času. A hodně se teď řeší dresy, jestli jsou hezké nebo nejsou hezké a jak to zvládneme, ale tak zase není se co divit, protože fotbalu a železnici v téhle zemi rozumíme všichni. To je docela známá věc. Já musím říct, že jsem na naší repre moc zvědavý. A krom toho, že jde o fotbal, o dresy, o kila gelu na hlavách některých manekýnů na fotbalovém trávníku, tak jde i o muziku. Protože je to už 16 let, co Shakira natočila oficiální hymnu fotbalového mistrovství, které se tehdy hrálo v Jihoafrické republice. A vy tu hymnu určitě dobře znáte. Jajo, to je přesně ona. No a teď je Shakira zpátky s další fotbalovou hymnou pro fotbalový šampionát roku 2026. Ta písnička se jmenuje Die Die, už jste ji určitě slyšeli, podílel se na ní autorsky taky Ed Sheeran, kterého ke spolupráci Shakira výslovně přizvala a požádala ho, jestli by jí s touhletou písničkou pomohl. Tak když nám začíná to fotbalové mistrovství, pojďme si tuhletu novou Shakiru a novou hymnu pro letošek pustit.
1: Frekvence 1 fandí fotbalu.
0: A ve 4 ráno samozřejmě fandíme všichni.

0: No jo, Boxer Roky v hudebním stvárnění skupiny Survivor. Eye of the Tiger na frekvenci 1. Teď ovšem náš milý jabloňák, tedy Petr Jablonský, a to nejlepší z nedělního lajfu. Volal mu Bedřich a chtěl mluvit s Andrejem.
1: Ano, dobrý den, Bedřichu, vám zdravím.
2: Já vás taky.
1: Zdravím, tak o čem si dneska budeme povídat?
2: Já nechci v Česku, aby bylo euro.
1: No, tak to nejste sám, to taky nechci. To Pavel teďkom to začal rozebírat, že jo? Na to, ano, na to reagujete, no oprávněně, protože prostě nevím. Tak on jako chce tady euro, jako co, jako až nebude koruna, až bude euro, tak jako svatováclavskou korunu jako přejmenujeme na svatováclavské euro, nebo? Jako co to je? No, takže s tou EU, to jsou sami eunuchové a prostě já tohle to nechci. Já s vámi souhlasím. Ano.
2: Já chci Česko korunou.
1: No já taky. Já taky chci korunu. Já chci hodně korun dokonce. Hodně korun. No.
2: Já taky.
1: No jistě, samozřejmě, ale nech jsou to koruny, tak samozřejmě říkám euro, to asi nechají, jako to vůbec jako zbytečné, že jo. My jsme vlastenci, naše vláda, to víte, že jo.
2: To vím, no.
1: No, takže my si nenecháme prostě tu korunu vzít a já samozřejmě jsem člověk, který jako umí věcem nasadit korunu a vždycky se něco děje, tak tomu nasadím korunu. Takže jo, občas teda poslední domů vede Turek nebo Macinka, ale jinak jako jsem já nastavovací koruny, takže jako jo. No, takže máte pravdu, já naprosto s vámi souhlasím. Jo, Bedřichu?
2: Děkuji.
1: No, hlavně, ať máme ty koruny, ať máme co nejvíc jako v té peněženke.
2: Ano.
1: A my na tom pracujeme, no. Já jsem teď přinesl i do parlamenta taky seznam opatření, které musíme právě udělat, aby se lidé měli dobře, no. A taky seznam těch lidí, kteří by se měli mít dobře. No a to jsem nechtěl říkat. Takže Bedřichu, hlavně si přejme, aby měli jsme tu korunu. A co ano. Musíme udělat, aby měli jste tu korunu, kterou všichni chcete? Co musíte ano. Udělat? No ne, ano. No, nebo respektive ano, správně. A co musíte udělat? No?
2: Žádný euro.
1: No ne, musíte volit ano.
2: Když se vol a vnutí ano.
1: Jo? No tak v tom případě dobrý. Tak vám ta koruna zůstane.
2: Díky.
1: Já vám ji klidně nasadím. Až se uvidíme, jo? Mějte se krásně. Děkuji.

0: Ceny pohonných hmot se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazněji měnit nebudou. Trh s ropou i palivy zatím s dlouhodobějším výpadkem nepočítá. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček, hlavní riziko zdražování ropy a tedy i paliv představuje dění v Hormuzském průlivu.
1: Je problémem samozřejmě pro ten globální trh s ropou, které je stále nedostatek. Takže jestli se nepodaří vyřešit tu situaci v Hormuzu během nějakého kratšího až středního období několika týdnů až pár měsíců, tak můžeme mít větší problémy v závěru tohoto roku.
0: Benzín od minulého týdne opět zlevnil, cena nafty se téměř nezměnila. Litr Naturalu 95 se aktuálně prodává v průměru za 40 korun 47 haléřů. U dieslu se cena od té doby snížila průměrně o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. Americký prezident Donald Trump oznámil, že zrušil bombardování Iránu, které dříve avizoval. Brzy podle něj bude oznámen termín podpisu dohody. Trump to uvedl na své síti. Švédský úřad pro veřejné zdraví doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let s ohledem na rizika spojená s jejich používáním nedávali chytré telefony. Informuje o tom agentura AFP. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále Národní basketbalové ligy doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 a jediná výhra je dělí od 21. titulu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku budou při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty klesnou na 8 až 4 stupně, zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami, jen ojediněle čekáme polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 20.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolony brzdí provoz na D1 i D11.
3: Nesouvislé kolony převážně kamionů se tvoří na dálnici D1 směrem do Brna od 180. kilometru. Zdržení pro osobní auta je 15 minut. A s opatrností projíždíte po dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové. Na 52. kilometru stojí na krajnici kamion s defektem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Ze zpráv je to teď vše. Slovo už má Ondra Kubala.
4: No a Ondra Kubala s vámi, přátelé, bude za malou chvíli vzpomínat. Chystám si pro vás čtvrteční flashback a tentokrát mrkneme do roku 1999. Co jsme tehdy prožívali a hlavně jaká tehdy vznikala v Česku muzika a na Slovensku. Všechno to za chvilku proberem.
2: Frekvence 1 a Ondra Kubala. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: 20:13 je ideální čas takhle ve čtvrtek v podvečer zavzpomínat, přátelé. Flashback frekvence jedna vás tentokrát vezme spolu se mnou do roku 1999. Tak, co jsme tehdy vlastně prožívali? A co se dělo? Vstoupili jsme do NATO, Jaromír Jágr v 92. získal Hart Trophy, cenu pro nejlepšího hráče základní části kanadsko-americké NHL. Vláda Miloše Zemana v 99. rozhodla o dostavbě Temelína, sledovali jsme v Česku zatmění slunce, no a 11 zemí tehdy v Evropě začalo platit eurem. Byly mezi nimi třeba Německo, Francie a nebo třeba Rakousko. Od té doby se to euro přeci jenom trošičku víc rozšířilo. Tak 1999, tohle byly naše prožitky, no a jaká byla muzika, která tehdy byla top, byla nová a zněla z rádií. Karel Gott se v roce 99 rozhodl, že bude navždy mladý.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Činasky tak trochu poletovaly na první signální. A boty si uvědomili, že by měli zajet na tu, na chatu, za svojím tatu. To v roce 1999 Leona Machálková poletovala ve své galaxii přání. No a Žlutý pes s Ondřejem Hejmou si říkali, že je dobré, když je ta holka taková trochu nezávislá.

Lucie Bílá se přiznala celému národu k tomu, že je čarodějka. A Anna K. toho roku lítala dost vysoko, teda jinak, nelítala nízko. Rok 1999 ale taky přinesl jedno vyznání Ilony Čákové. Svěřila se nám s jedním tajemstvím.

0: To František Nedvěd v roce 99 tak trochu zavzpomínal, jaké to bylo randit v 19.
1: Najednou je mě i tobě divu krásný, kde mám 12 let.
0: No a když tohle všechno, co jsem vám už tady představoval, slyšeli Mňága a Žorob, tak zvolali: spaste svoje duše.

0: ty vyrazili na výlet, tam, kde se teď začíná hrát fotbalové mistrovství. No a kabáti nebyli daleko, protože místo na doktory začali věřit na šamany. No a v roce 1999 vznikl jeden obrovský hit taky na Slovensku. Napsal ho Jožo Ráš a napsal a natočil ho pro pokračování filmu Fontána pro Zuzanu. Krátce potom ho na motorce srazil jeden německý řidič, neposkytl mu ani první pomoc a od té nehody ujel. Jožo Ráš se z toho dostával dlouho, nekomunikoval a až po 5 letech se Jožovi Rážovi omluvil prostřednictvím slovenského deníku Čas. Jožo Ráš ležel 2 měsíce v komatu a než se z něj probral, rádia udělala z písničky Voda, čo ma drží nad vodou, hit skutečně obřích rozměrů. Tak to byl rok 1999. Tak za chvilku tady na Frekvenci 1. Voda, čo vás 100% podrží nad vodou.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Koupil jsem pytel substrátu pro muškáty. Když do toho zasadím rajče, pozná to, nebo je to všechno stejný? Ale Libor 41 cheb. Tohle už je hodně podle mě pokročilá jako zahradnická otázka. Teda i na mě.
2: Jako, že by ho tam vpašoval, jako by ho.
1: Já to chápu, no, že jestli ten substrát mu zafunguje i na ty rajčata.
2: Myslíš, že zároveň s muškátama, nebo to chci dát zvlášť, jako by, že mu...
1: Ne, myslím, že mezi ty muškáty to chce.
2: Hned rajčat, jako.
1: No. Ale tak jako jedno rejče nikoho nezabilo, že?
2: Přesně tak, jako.
1: Si pamatuju, že jsme dělali ten seriál Pouč.
2: No.
1: Jak tam máš ty kačery a mezi nimi jednu labuť.
2: No.
1: To taky se prdstalo, no, takže možná jedno rejče, prostě třeba i do pivo někdy dáš rajče, no, tak se nic nestane.
2: Jasně, tak muškáty většinou bývají asi na balkóně, tak naopak ještě ty lidi si budou říkat pou kolem a říkat, panečku, ty má pěkný rajče mezi těma muškátama, jako.
1: No přesně.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Přátelé, za chviličku budeme na Frekvenci 1 soutěžit. Mám tady už připravené nové knížky. Za pár minut budete mít šanci je vyhrát. Jsou to krásné napínavé, mix napínavých a historických knížek. A tentokrát vyzkoušíme, jak dobře znáte červnové pranostiky. Protože červnové pranostiky mají svoje kouzlo a asi ta nejznámější se týká svatého Medarda. Ten tady byl před pár dny. No a říká se, že když na svatého Medarda prší, tak by potom mělo pršet dalších 40 dní. Medardova kápě, 40 dní kape. Tak teď dostane slovo Dáša Honcová, se kterou jsem v podcastu Modré z nebe probíral, jestli na tom něco je, jestli se to jako vlastně už někdy stalo, že po dešti na Medarda by 40 dní v kuse lilo. A potom za chviličku soutěžíme.
1: Hele, ono je to tak, že ono to má zase ta medardovská pranostika v své fyzikální opodstatnění, protože v tomhle období se velmi rychle začíná ohřívat vzduch nad pevninou, tím pádem klesá tlak, když to Atlantik v tu chvíli se zůstává malinko chladnější. Takže sem velmi často po vlnách proniká chladnější a vlhší vzduch od severozápadu. A toho si vlastně začali všímat naši předci, že ten červen je hodně relativně deštivý a také s vysokou vlhkostí vzduchu. Jsou to měsíce, které jsou sice nejteplejší, zároveň ale na srážky nejbohatší. Takže nekoukej vůbec na Medarda a deštník nebo pláštěnku raději všude sebou při sobě.
2: No a jak je to s těmi 40 dny?
1: A teď těm statistikám. Hele, koukala jsem a 40 dní, aby na nějaké meteorologické stanici od Medarda pršelo, jsem nenašla. Ale našla jsem ti Churáňov. Rok 2009, kdy
2: Šumava.
1: Kolem Medarda bylo 35 dní, kdy se vyskytly nějaké srážky a ty srážky uhny byly vyšší než 1 mm.
3: Přehrávám si půlnoc, novej rok a tebe, jak se zhrála v obětí. Neznal jsem tvý jméno a držel krok, nikdo

0: Frekvenci 1. Jdeme právě teď soutěžit o nové knížky. Volejte 257 403 9, téma červnové pranostiky. Mám pro vás 3 krásné knížky od vydavatelství MOBA. Všechny jsou úplně nové, právě teď vychází. Ta první se jmenuje Ve jménu spravedlnosti a jsou to detektivní příběhy z království českého a je to sbírka od nejrůznějších autorů, kteří píší historické detektívky. Druhá knížka od vydavatelství MOBA je od českého autora Františka Nýdla a jmenuje se Bastard Lučišník. Je to historický román. No a potom ještě přidávám od Nikoly Valové také knížku od MOBA a ta se jmenuje Zasít vítr a je to kriminálka z jeseníků. Otázkou je, jak dobře znáte pranostiky, které se týkají června. Vyzkoušíme. Telefon 257 403 9. Já si myslím, že je čas, abych jedno telefonní číslo právě v tento okamžik zvedl, přátelé. Tady Ondra, Frekvence 1. Dobrý večer, kdo tam? Je, a tam se někdo leká, hned to položil. Tak to nevadí, tak dáme šanci ještě někomu dalšímu. Telefony tady ve studiu blikají jako o život, tak vyzkoušíme třeba tohle číslo. Frekvence 1, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, tady Soňa z Plzeňska.
0: Milá Soňo, dobrý večer. Máte ráda pranostiky, máte ráda, sledujete tyhle ty povídání nebo poudačky o počasí?
1: Určitě, sleduju počasí, protože jsem na chatě většinou.
0: Jasně.
1: Na Berounce, takže to asi... potřebuji.
0: Tak dobře, hele, mám tady pro vás jeden, Soňo, takový rychlý kvíz. Dneska je v kalendáři Bruno, a když se podíváte do kalendáře, ale zároveň v církevním kalendáři má svátek Barnabáš. Ostatně v některých starších kalendářích jsou uváděni ještě oba dva, Bruno i Barnabáš. Takže ta pranostika, kterou tady mám, se týká Barnabáše a ta říká, na vás bude jí dokončit, jo? O svatém Barnabáši bouřky často. A teď za A straší, že by to bylo o svatém Barnabáši bouřky často straší, nebo přichází, o svatém Barnabáši bouřky často přichází, a nebo za C, o svatém Barnabáši bouřky často úrodu bleskem zháší. Tak, straší, přichází, a nebo úrodu bleskem zháší. Co
1: já
0: myslíte?
1: Já si myslím, že za A.
0: Myslíte si, že straší? Jo, takhle k tomu dnešnímu počasí by se to asi docela hodilo a milá Soňo, jo, výhra je vaše. Jo, je to přesně tak. Svatý Barnabáš, si myslím, že to dnešní počasí bylo naprosto, ale naprosto jasné a trefilo to i tu pranostiku, co říkáte?
1: Ano, samozřejmě.
0: Tak jo, Soňo, vydržte mi malou chvilku na drátě, vezmu si na vás kontakt, ať víme, kam ty krásné knížky od vydavatelství MOBA poslat. Mějte se fajn a zatím naslyšenou.
1: Taky, mějte se, děkuju.
2: Frekvence 1.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90.

0: Sněmovna dnes poslala do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení začalo ve středu 27. května a trvalo téměř 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Pak bude moci následovat závěrečné schvalování. Od neděle 14. června se pravidla pro označování medu zpřísní, což by mělo zamezit dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty. Více řekl předseda Komoditní rady pro včely a med při Agrární komoře Stanislav Jaš.
1: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh.
0: Dovážený med se podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala prodává za podezřele nízké ceny, které podle něj nemohou pokrýt výrobní náklady ani náklady na obalový materiál, dopravu či skladování. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. České fotbalisty čeká zítra ve 4 ráno našeho času první utkání na světovém šampionátu. Utkají se s Jižní Koreou. Mužstvo je nabuzené a připravené, řekl v presklubu bývalý elitní fotbalista Josef Chovanec. Dodal, co podle něj rozhodne o úspěchu.
2: Snažíme se dohánět, tam, kde to přijde, neustále, že doháníme. Já si myslím, že to spíš je to na výběru hráčů, že talentovaných hráčů máme dost, ale my se s tím umíme vyrovnat a my jsme jako schopni se připravit na turnaje. Turnaje jsme schopni jakoby zvládat a technicko-takticky a tou takovou tou urputností, když jsme, máme dobrý přístup a jdeme až na hranici třeba svých osobních výkonů, tak jsme schopni potrápit každého soupeře.
0: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na webu www.frekvence1.cz.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku budou při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami. Jen ojedinělé čekáme polojasno. Denní maxima vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 20.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A krátce po 21. hodině míříme na dálnice.
4: Kvůli silnému provozu očekávejte zdržení do 10 minut na dálnici D1 v Brně ve směru od Prahy mezi 194. a 196. kilometrem. A s opatrností projíždíte po dálnici D1 z Vyškova do Přerova. Na 244. kilometru stojí na krajnici osobní auto s defektem do vozovky. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Přehled zprávy u konce. Slovo má na frekvenci 1 opět Ondra Kubala.
5: Kačko, já jsem bedlivě poslouchal tvoje zprávy.
0: Ano.
5: My máme, jak jste říkala, máme nabuzené mužstvo.
0: Nabuzené a připravené.
5: Tak já jsem zvědavý, jestli u mužstva bude mít to, že jsou nabuzení, vliv na výkon. Teda třeba aspoň na toho fotbalovém hřišti.
0: No to by měli rozhodně. Jako pan Chovanec to vidí pozitivně, tak věřme, že to ve 4 ráno začne pozitivně.
5: Ano, když jsou nabuzení večer, otázka, jestli budou nabuzení ještě ve 4 ráno. Dobře, tak budeme fandit fotbalu, přátelé.
0: Takže žádný nabuzený večer až zítra ráno.
5: Dobře, na tom hřišti pro jistotu. Na tom hřišti. Dobře, rozumíme si. Rozhodně, já pro vás budu mít za malou chviličku jednu hudební novinku z Islandu. Je moc hezká, jsem zvědavý, co na ní řeknete.
3: Frekvence 1.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: Tohle je na frekvenci 1, dalo by se říct, hudební klasika. OMD a Walking on the Milky Way. Co byste řekli ale na trochu nové muziky? Konkrétně na trochu nové muziky z Islandu. Měl bych tady pro vás jednu horkou hudební novinku a je od islandské hudební skladatelky a zpěvačky, která si říká Ásdís. Teda takhle. Píše se Ásdís, neumím islandsky, takže si úplně nejsem jistý, že ji vyslovuju správně. Ruku do ohně bych za to nedal, ale muziku dělá zajímavou. Tohle je třeba ona, Angel Eyes, jeden ze starších hitů. Pustila se do moc zajímavých hudebních spoluprací, většinou s německými hudebníky. Třeba s hudebním projektem, tanečním hudebním projektem Glockenbach, což jsou maskovaní umělci, kterým nikdy nevidíte do tváře. A dělají skvělou taneční muziku. Teda. Tohle je Ásdís a Glockenbach. A nebo se pustila do spolupráce s německým zpěvákem a písničkářem Michaelem Schultem. Tak tohle všechno je islandská zpěvačka a skladatelka Ásdís. No a teď má novou písničku, ta se jmenuje The Art of Letting Go. Prostě umění nechat někoho odejít ze svého života. A je to písnička, kde, jak asi už tušíte, přemýšlí o končící lásce a ptá se, nebo pokládá si otázku, co je vůbec láska bez rozchodu. A snaží se na to trošičku přijít v téhle písničce, kterou právě uslyšíte. Je to chytlavá písnička, nebo já bych řekl, že je to chytlavá písnička. No a zpívá o tom, že nechat někoho jít ze svého života, ke komu jste měli velmi vřelé city, prostě není jen tak. A klíčem podle ní může být prostě být vděčný za tu zkušenost a lekci, kterou jsme dostali. Tak si to pojďte poslechnout.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Máme 9:30 večer, já myslím naprosto ideální čas připomenout si dopolední vysílání naší milé Marty Jandové. Dneska s vámi probírala, jak si zlepšit život.
1: Sportujeme, bereme víc vitamínů, doplňků stravy, snažíme se víc spát, pozitivně myslet, na všechno jsou i aplikace, kde si všechno můžete zapisovat, pokud potřebujete. Já třeba skoro nepiju, tak teďko mám asi týden novou aplikaci, která mě každý dvě hodiny jako blikne na mobilu a řekne mi, napij se. A já fakt normálně třeba vypila půl litru. Teďko se pokouším o ty dva. Takže jsem na sebe pyšná. Děkuji, milá aplikace. No, zajímalo mě to, protože všichni říkají, že teďko jako vypadáme o hodně líp, než jak třeba vypadali lidi před 100 lety v našem věku, no před 200 lety v našem věku. Já jsem si říkala, že to musí být blbost, když třeba jako žili, nebyl tak znečištěný vzduch, dělali hodně manuální práce, takže jako vlastně furt byli v pohybu, to znamená, že byli vysvalený a tak dál. Ale internet, neboli od internetové můj výzkum mě řekl něco úplně jiného. Tady mi řekl, že 50ník dneska často vypadá mladší než 50ník před 50 nebo 100 lety. Prý to fakt není jenom pocit a tady mám vypsaný důvody. Jo. Tak zaprvé lepší výživa. Jo. Prostě méně podvýživy hlavně. Teďko jako opravdu skoro každej, aspoň tady v Evropě, se dostane prostě jako k jídlu. Že netrpí hlady skoro nikdo. Máme víc bílkovin, máme opravdu pestřejší tu stravu, jo. Nejíme jenom furt to samý, prostě jako oni měli třeba jenom brambory, bramborové placky a chleba s tukem třeba, jo. A samozřejmě máme o hodně lepší zdravotní péči, jo. Léčíme každou infekci, vlastně máme dobrý zuby, dobrý oči, různý hormonální problémy. Prostě je o nás o hodně víc postaráno a všechno se utne už na začátku, to znamená, že to toho člověka pak netrápí celý život a pak z toho vlastně nemá ještě takový ty pokračující problémy, jo. Míní se teda kouří, než v minulých desetiletích. Já mám teda pocit, když jdu po ulici, že zase to kouření je zase nějak teďko v módě. Nerozumím tomu, ale je to tak a já jsem teda bývalý kuřák a ať si klidně každý kouří, ale jako zdraví to fakt není. Že se víc chráníme před sluncem, máme prostě jako tu kosmetiku, ta estetická medicína, všechno napomáhá tomu, že vypadáme líp. No a samozřejmě toho víc pohybu ve volném čase, že jo, takový ten důraz na zdraví prostě. Tak zajímavé je, že vědci rozlišují chronologický věk, kolik máme opravdu, a biologické, jo, jak starý je vaše tělo. To znamená, že třeba někdy můžou ty lidi mít třeba i o 10 let rozdíl, že jim je třeba těch 50, ale tělo mají prostě fit jako na 40-tníka, anebo obráceně, na 60-tníka.
0: No a pokud byste rádi slyšeli Martu zase zítra, není nic jednoduššího, než v 10 zapnout frekvenci 1.

0: Čtvrteční večer na Frekvenci 1.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Pevně věřím, že váš den byl dneska takový, že byste ho mohli takhle se začínajícím večerem označit za perfect day. Rozhodně začíná nám fotbalový šampionát a toho si všimli i velké hlavy. A připravili vám na tohle téma i podvečerní kvíz.
1: Velké hlavy vám položí vlastně otázku a pak odpověď rovnou.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Povedzte mi, prečo sa úplne tie prvé majstrovstvá sveta vo futbale konali práve v Uruguaji?
4: Ne,
1: já si myslím, že oni se hádali všichni kde, a protože se nemohli dohodnout, tak si nakonec řekli, tak v Uruguaji.
3: Tak má to dva dôvody. Ten prvý, že v tom čase, v roku 1930, bola Uruguay najlepšia vo futbale. Ale ten druhý zaujímavejší dôvod je, že nechcete si tipnúť.
1: Že to měli všichni blízko.
3: Oni niečo ponúkli tým štátom, ktoré tam prídu.
1: Úplatek.
4: Drogy.
5: Úplatek
1: formou drog.
5: Hele, ne, já myslím, že je to tím, že jim nabídli třeba...
4: Banány.
5: Co mají v Uruguayi?
1: Výřivku na každý hotelový pokoj.
5: Počkej, co mají
4: masérku.
5: Masérku. Uruguajskou.
3: Tak, oni jim ponúkli, že uhradia cestovné a ubytovacie náklady každému, kdo príde z Európy. A skutočne Rumunsko, Belgicko, Juhoslávia a Francúzsko na náklady Uruguaja pricestovali.
5: A do dneška mají problémy s ekonomikou.
1: Splácej to doteď.

Tohle byly Maroon 5 na frekvenci 1. Máme skoro polovinu června a to znamená, že se blíží jedna velká filmová událost tady v Česku. A to je Karlovarský filmový festival. Co mě zaujalo, možná jste milovníci filmu, možná jste milovníci hudby, že na festivalu bude jeden ze snímků, který tohleto skloubí. Známá a slavná česká dokumentaristka Helena Třeštíková, totiž do Varů přijede představit svůj časozběrný dokument. Víte o kom? O zpěvačce Báře Basikové. Ona s ní začala natáčet v roce 1996. 30 let v kuse zaznamenávala její život. Zaznamenala její vrcholy, pády, lásky, zklamání, úspěchy, situace, kdy byla v úplné beznaději. A vznikl tak velmi autentický snímek, který mapuje nejenom hudební kariéru Báry Basikové, kterou známe z médií a třeba z bulváru, ale taky přináší hodně blízký pohled do jejího soukromí. A odhaluje to, jak bojuje s depresemi, se samotou, anebo třeba jak válčí někdy s láskou. Tahle ta skvělá žena s obrovským a nádherným hlasem. Tak tenhle ten dokument Heleny Třečtíkové, který by se dal nazvat 30 let s Bárou Basikovou, poprvé uvidíme letos na Karlovarském filmovém festivalu, pak si dá přes léto pauzu a v září by měl jít do kin. Tak já vám teď posílám na dobrou noc Báru Basikovou, loučím se s vámi, mějte se fajn a slyšíme se zase zítra. Tady na Frekvenci 1. Tak ahoj.

0: vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: O víkendu se změní jízdní řády vlaků. Čeští řidiči jsou za volantem stále agresivnější a v pátek zaprší hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Při cestě vlakem o víkendu pozor, už v neděli totiž začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
3: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
2: Bez změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit i ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony. Napsal to iDnes.cz s odkazem na nedávný evropský průzkum.
4: Každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem

0: utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom čtvrteční los v Číně, kde finálový turnaj od 22. do 27. září proběhne. Titul obhajují Italky.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se denní maxima zastaví na 20 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr Vojtěch řešil s prezidentem elektronické žádanky. Švédský úřad doporučuje rodičům zakázat dětem chytré mobily a v pátek bude pršet hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. K plánu Vojtěch dodal.
2: Budeme dále samozřejmě ty služby podporovat, takže i ty různé obavy některých skupin, že by došlo k nějakému přetržení vlastně té finanční podpory adiktologických služeb, neziskových organizací, které se tomu věnují, tak nejsou na místě. My s tím určitě počítáme, protože víme, že stát není schopen svými organizacemi toto zajistit a potřebujeme vlastně tyto organizace, které se tomu věnují.
1: Ceny pohonných hmot se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazněji měnit nebudou. Trh s ropou i palivy zatím s dlouhodobějším výpadkem nepočítá. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček, hlavní riziko zdražování ropy a tedy i paliv představuje dění v Hormuzském průlivu.
3: Je problémem samozřejmě pro ten globální trh s ropou, které je stále nedostatek. Takže jestli se nepodaří vyřešit tu situaci v Hormuzu během nějakého kratšího až středního období několika týdnů až pár měsíců, tak můžeme mít větší problémy v závěru tohoto roku.
1: Benzín od minulého týdne opět zlevnil. Cena nafty se téměř nezměnila. Litr Naturalu 95 se prodává v průměru za 40 korun a 47 haléřů. U dieselu se cena od té doby snížila průměrně o 3 haléře na 38 korun a 35 haléřů za litr. Švédský úřad pro veřejné zdraví doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let s ohledem na rizika spojená s jejich používáním nedávali chytré telefony. Informovala o tom agentura AFP. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále Národní basketbalové ligy doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 a jediná výhra je dělí od 21. titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 20. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Frekvence 1.

jedno.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: O víkendu se změní jízdní řády vlaků. Čeští řidiči jsou za volantem stále agresivnější a v pátek zaprší hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Při cestě vlakem o víkendu pozor. Už v neděli totiž začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině.

0: Beze změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit i ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony. Napsal to iDnes.cz s odkazem na nedávný evropský průzkum.
1: Každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy a stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale nepřipraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
0: Američtí vědci oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Informoval o tom americký Národní úřad pro oceán a atmosféru. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom čtvrteční los v Číně, kde finálový turnaj od 22. do 27. září proběhne. Titul obhajují Italky.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se denní maxima zastaví na 20 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

sun asi trpí závadou. Je častějc na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být zas

čas se zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak co to s námi od desíti k pěti.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

nobody.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr Vojtěch řešil s prezidentem elektronické žádanky. Švédský úřad doporučuje rodičům zakázat dětem chytré mobily a v pátek bude pršet hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. Od mikrofonu vás vítá Kateřina Vavřínová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek prezidenta Petra Pavla seznámil s připravovanou legislativou ve zdravotnictví. Ta zavádí například povinné elektronické žádanky nebo vedení elektronické lékařské dokumentace. Pavel se ho ptal i na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády. K plánu Vojtěch dodal.
2: Budeme dále samozřejmě ty služby podporovat, takže i ty různé obavy některých skupin, že by došlo k nějakému přetržení vlastně té finanční podpory elektrologických služeb, neziskových organizací, které se tomu věnují, tak nejsou na místě. My s tím určitě počítáme, protože víme, že stát není schopen svými organizacemi toto zajistit a potřebujeme vlastně tyto organizace, které se tomu věnují.
1: Ceny pohonných hmot se v Česku i přes poslední útoky na Blízkém východě zatím výrazněji měnit nebudou. Trh s ropou i palivy zatím s dlouhodobějším výpadkem nepočítá. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček, hlavní riziko zdražování ropy a tedy i paliv představuje dění v Hormuzském průlivu.
3: Je problémem samozřejmě pro ten globální trh s ropou, které je stále nedostatek. Takže jestli se nepodaří vyřešit tu situaci v Hormuzu během nějakého kratšího až středního období několika týdnů až pár měsíců, tak můžeme mít větší problémy v závěru tohoto roku.
1: Benzín od minulého týdne

0: a nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 a jediná výhra je dělí od 21. titulu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek bude oblačný až zatažený, na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude místy i polojasno. Zejména v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou hlavně odpoledne ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 20. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: precíze muziky.
1: Z muziky.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
2: Let's pretend it's not the end of the world.
0: Největší hity posledních let.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: O víkendu se změní jízdní řády vlaků. Čeští řidiči jsou za volantem stále agresivnější a v pátek zaprší hlavně v Čechách. Naměříme 13 až 18 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Při cestě vlakem o víkendu pozor, už v neděli totiž začne na české železnici platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji, řekla to mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
2: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
1: Beze změny budou jezdit vlaky na Vysočině. Čeští řidiči jsou agresivní, neváhají do řešení konfliktu zapojit i ruce. Problémem zůstávají i mobilní telefony. Napsal to iDnes.cz s odkazem na nedávný evropský průzkum.
3: Každý třetí za volantem občas troubí a nadává, pokud se mu nelíbí styl jízdy vozidel kolem. Každý osmý navíc neváhá zastavit, vystoupit a řešit situaci osobně. A i když 99% řidičů hodnotí své dovednosti pozitivně, 87% lidí se bojí agresivity ostatních. Problémem jsou stále také mobily nebo nastavování navigace za jízdy. A stále častěji také mladí míří do autoškol v malých obcích, což je ale nepřipraví na reálný provoz ve velkých městech. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Američtí vědci oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi, informoval o tom americký Národní úřad pro oceán a atmosféru.